upřesnění stávajícího zákona. Odbory ale varují, že jde fakticky o legalizaci takzvaného švarcsystému, jak v pořadu pro a proti kritizoval šéf odborů Josef Středula. A teď sport. Portugalský útočník Cristiano Ronaldo den před zápasem Ligy národů v Dánsku bez bližšího vysvětlení opustil reprezentační sraz, podle jeho vlastního vyjádření na sociální síti šlo o spor s trenérem. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na mistrovství Evropy, o vítězný gól se postaral útočník Lukáš Mašek. A na závěr něco pro milovníky přírody, obec Dubí na Teplicku chystá proměnu lesní obory u tamního zámečku, kde by kromě srnců, daňků a jelenů měli nově žít i mufloni a dokonce zubři. Autor návrhu Petr Fick počítá také s kontaktní minizou a dětským hřištěm, historie obory přitom sahá až do konce 16. století. Počasí. Aktuálně máme jasno a 14 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Noční počasí máme za sebou. Bucifal se loučí, Čet rádio hraje dál do rána.

Někdo mě popadl a postavil ke zdi měsíce drál oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje.

0: dvou manželích, kteří se po 40 letech soužití znovu do sebe zamilují. Takže vlastně science fiction takový, jo? Tenhle ten jímavý příběh, respektive natočení tohoto jímavého příběhu, se ujal ambiciozní tvůrce, i když řekl bych stále tak jako ještě nedoceněný, scénárista a vynikající režisér.
1: Pane režisére, já už jsem připravený. Já jsem připravený, pane režisére, jenom mám problém.
0: Ano.
1: Já dneska strašně spěchám, víte. Já musím po natáčení hned do divadla, my máme dneska představení. Dáváme Jiráskou Lucernu. Já dělám Hastrmana. Víte, kdybyste s tím mohl počítat, víte. Já to radši říkám dřív, než přijde kolegyně, protože já nevím, jestli to víte, ale ona se špatně učí texty. Ona už si vůbec nic nepamatuje. Ne, já proti ní nic nemám, to bych si nedovolil, pane režisére, to ne. To je herečka, to je velká herečka. Ona má velký jméno. Bohužel, kolikrát už se ani to jméno nepamatuje.
2: Nevíš, jak jsem se na tebe těšila, no. Takže my už zase budeme spolu točit na Starrejši. No.
1: Ahoj. My tady zrovna o tobě s panem režisérem povídáme, jaký máš pamatováka. No. Já mám radost, že mě poznala, víte? No.
2: Ty jsi k nezapomenu. No. Tak děti, pojďme.
0: Pojďme pracovat,
2: čím
0: ano.
2: Začneme?
0: Irmičko sladká, dneska točíme tu klíčovou scénu.
2: No tak to je velice jednoduché, dejte sem ty klíče a jedem.
0: Ne, já myslel závěrečnou scénu toho filmu.
2: Ale no prosím tebe, to byl přece pokus o vtip.
0: Jo. No. Teď mi to došlo.
1: Takových ještě dneska bude.
0: Ano. A víš, to je ta závěrečná scéna a chci říct, že je klíčová pro ten můj film.
2: No,
0: víš, to je ta scéna, jak se tam vy dva usměřujete, on ti vyznává lásku. Naučila jsi si ten text, doufám.
2: No jako oko v hlavě to nosím. Není nijak velký, spíš menší. Ale žena v mém věku si už nemůže moc vybírat. Dobrý,
0: ano,
2: co?
0: To je hezký, ano. Ale Irmičko, Svaďonka... Sladěnka, jsi výborná jako vždycky,
2: ano.
0: Ale tu scénu, ve které popisuješ chlapa, se kterým máš tajný poměr,
2: ano.
0: Tak tu scénu točíme až zítra.
2: Jo, zítra, no, tak vidíš, a já už to umím dneska.
0: Irmičko, jsi výborná, miluji tě, zlato, ale dneska točíme tu scénu, jak vy dva spolu se usmiřujete, jak ti vyznává lásku. Ten text si projedeme, jako jenom, aby jsme si to oživili, ten dialog, začíná on.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav.
1: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím, pověděl bych pak.
2: No, kluci, vy si vystačíte úplně sami. To já jsem mohla klidně zůstat všechno.
0: Irmičko, miluju tě, ale já jsem teďka říkal tvůj text.
2: No to, ale to já nevím proč. Protože já svůj text umím. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už si nemůže moc vybírat.
0: Ano.
2: Ne, já vím, že je to na zítra.
1: Pojďme točit, pane režisére.
0: Ano, už...
1: Irmičko, ono se ti to vybaví.
2: Ale
1: jak si vlezeme do postýlky, ono ti to tam naskočí.
2: Myslíš, jo? Jenom aby to nenaskočilo tobě.
0: Tak se připravte, děti, soustřeďte se, jo?
1: Kuku, bude 18 hodin.
0: Ano, spěcháme, takže se připravte, ano. Pozor, zapnu, kamera jede, klap. Akce!
2: No co blázníš? Ježišmarja, tak řeknu, kamera, nebo klapka, a ne akce! To, jako když na mě vystřelíš, no? A já všechno zapomněl. A nic nevím. Já potom, já potřebuji...

0: klid, rozumíš, a soustředění.
1: Víte, ona potřebuje klid, mám potřebuje soustředění, no. Já potřebuji stihnout to představení.
2: Já vím.
1: Tak mě se to slíbil, pane režisére. Je to Jiránsek, je to Lucerna, no mě musí líčit na odpornýho. Hmm. Odpornýho, mě dělají takový kachní rypák. Teď obličej mi líčej 2 hodiny.
0: No a proč to nehraješ s tímhle?
2: Prosím tě.
1: No,
0: to se mi povedlo. No.
2: Tak to jsme se zasmáli, hezký takový odlehčováček to byl, tak, máme hezkou atmosféru. Ano, tak, kamera jede, klap, akce! Akce!
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Není nijak velký. Spíš menší. Ale žena v mým věku už si nemůže moc vybírat.
2: Stop!
0: Co? Co?
2: Teď jsem ti říkal, že toho milence mu přiznáváš až zítra.
0: Ježišmarja, nemohla bych mu přiznat už dneska. Já jsem se to naučila, co když to do zítřka zapomenu. No, děti, to mi nemůžete dělat. Něco točím a najednou zase něco jiného.
2: Irmičko, prosím tě, jseš zlatá, jseš slaďonka, ale dneska točíme tu scénu, kdy se vy dva usmiřujete. Jo. Rozumíš, protože on přestal pít. Chápeš to, jo? A minulou noc, ale zároveň nedopatřením nechal ulítnout tvýho milovaného kanára, tak to je ta zápletka, tak četla si snad scénář.
0: Ale to samozřejmě, že četla. Že jo, ale jenom to, co říkám já, přece nebudu číst druhý, to bych to úplně zmagořila, že jo. A teda, ale že tam hraje taky kanár, no promiňte, to mi teda ulítlo. No, tak moment, on včera byl nalitej.
2: Jo.
0: Jo?
2: No.
0: No ale proč otvíral okno?
1: Já to řeknu rychle,
0: Irmičko. Abych byla ve obraze.
1: Ano, já jsem byl v hospodě, opil jsem se, přišel jsem domů, udělal se mi špatně, odevřel jsem okno.
2: On to má v roli. On hraje notorického alkoholika, který minulou noc přestal pít. Hodil to za hlavu.
0: No moment, ale před chvíli jste říkali, že to hodil z okna.
2: Irmi.
1: No, pojďme točit, pane režisére, čas letí.
0: No dobře, tak
1: pojďme. Kuku, 7:15.
2: Tak. Ano. Tak se hezky soustřeďte. Ano, tak asi, záběr mám nastavený, tak pozor. Kamera jede, klap, akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš? Cože?
1: Povídám. Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš? Ale jo, slyším, ale špatně.
2: Stop.
0: Jsi daleko.
2: Ale já ti napovídám, že vidím, že ten text neumíš.
0: To... Já neumím text.
2: Já tam pak slyšet nebudu. Nechte mě tvořit, to dáme dohromady. Takhle to uděláme. Ne, Irmičko, klid. Hele, já se schovám asi někam sem, tady, abych nebyl vidět, jo?
0: Ano.
2: Takhle budu blízko u tvý chytrý hlavičky, jo? A budu ti to napovídat. Takže stačí, když po mně budeš opakovat jenom ten text, jo? Tak, pojďte, děti. No. Tak. Připravte se mi. Tak. Klap. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít. Člověče, já snad začnu znova chlastat.
3: Co není možný, se na mě kouká takhle.
0: No a jak se mám koukat?
2: Prosím vás, děti, hlavně klid, uklid. Teď myslí na to, že máš večer tu Lucernu.
1: Já na nic jiného nemyslím.
2: No.
0: A já se na něj koukat nebudu
2: tebe. Trošičku. No, tak klid, děti, jo? Tak, pojďte. Ještě jednou, připravte se mi. Ano, pohledy si zrovnejte, tak, pozor. Klap. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš?
2: Tam v dálce hučí ráno splav.
0: Jak v dálce bučí stádo krav.
2: Stop! Jaký krávy? Tam žádný krávy nejsou.
3: Ale mě tam ty krávy nevadí. Vy si to kvůli tomu nemusíte zastavovat, pane Rizere, já to nestihnu, to představení.
0: No ano, on má pravdu, proč by tam nemohli bučet krávy?
2: No, ale...
0: Umělec musí mít trošku volnosti, aby to dostalo šťávu.
2: Šťávu, dobře, klid, Irmičko, helejte se. Já bych v podstatě, mě by tam ani ty krávy nakonec nevadily.
0: No tak vidíš. Jo?
2: Ale já tam nevidím ten prožitek. Teď ty emoce v tobě se to pere, protože ten tvůj manžel sice přestal pít, ale na druhou stranu nechal ulítnout toho tvýho milovaného kanára. Chápeš to? Tohle to, když tam bude, tak já to nebudu zastavovat kvůli takový kravině, jako jsou krávy. Ježíš, klid, děti, hlavně. Klid, děti. Ať to dotočíme. No, si hlavně pamatuj. Slyšíš, tam v dálce hučí ráno splav. Pamatuj si to větu. Tam v dálce hučí ráno splav.
1: Půjde.
2: Tak, pojďte, děti, jo?
1: Půjde.
2: Teď už to máme, tak.
1: To půjde.
2: Klap. Já už jsem vzal. Akce.
1: Už nikdy nebudu pít, protože tě miluju. Vrátil se mi rozum.
0: Slyšíš, jak v dálce hučí ráno splav a bučej krávy?
1: To je ozvěna našeho mládí. Však to, co k tobě cítím,
0: nevěděl bych pak.
1: Uletěl mi pták.
3: Já vím, no, já jsem myslel, že už jsme u toho kanára, co odletěl.
2: Ten kanár přijde až potom.
0: Pro Krista pánovou kanár přijde, jo? Tak kanár nelítá, no to...
2: Ale lítá, já myslím, že přijde na řadu až potom. Toho já dotočím potom, chápete to? Já si ho tam dodělám trikem, to je běžná věc. Ale teďka mě jde o to, rozumíte, ten kanár je vlastně takový symbol toho vašeho usmíření. On přilítne, takhle se posadí na Římsu, tak já chci ty vaše pohledy tam, jo? Takže vracet už to nebudu, já si to pak střihnu a volně navážu v tom místě, kde jsme přestali. Já si to pak sesadím, ty scény k sobě, jo? Takže děti, tak, soustřeďte se. Tak. Klap. Akce.
1: Vrátil se. Viděla jsi ho?
0: Neviděla, já nemám brýle.
1: Tak si je vezmi, miláčku.
0: No, já jsem ji někde tady nechala.
1: Se po nich podívej.
0: Ale no jo, tak... Podívám. Počkej. Tak. No to je šílený, tak...
1: Viděla jsi ho?
0: Viděla. Není nijak velký, spíš menší, ale žena v mém věku už se nemůže moc vybírat. To bylo bezvadná, to vidíš. Kdyby jsi se to býval naučil, tak už jsi se teď mohl cákat v té lucerně. Tak pak.

jsou 3 hodiny. Klidnou noc, posluchači. Lucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. Pojďme na to nejdůležitější. Opozice tlačí na hlasování o nedůvěře Babišově vládě. Italská premiérka Meloniová jednala v Praze s premiérem Babišem. Spojené státy stáhly svou vojenskou misi z Iráku. Spojené státy oficiálně ukončily vojenskou misi v Iráku, která se zaměřovala na boj proti takzvanému Islámskému státu. Americké jednotky byly v zemi přítomné přerušovaně od invaze v roce 2003. Podle politologa Josefa Krause teď v Iráku poroste vliv Iránu, ale i Saudské Arábie a Turecka. Vláda chystá novou definici, která má jasněji určit, kdy člověk pracuje jako zaměstnanec a kdy jako živnostník takzvaným švarcsystémem. Hospodářská komora změnu vítá jako pouhé upřesnění současných pravidel. Odbory naopak varují, že jde fakticky o legalizaci švarcsystému, který dosud zákon zakazoval. Opoziční poslankyně Věra Kovářová z hnutí STAN odmítla, že by mimořádná schůze s hlasováním o nedůvěře vládě byla jen předvolební show. Podle ní jde o vážné důvody, i když premiér Andrej Babiš mluvil o opozičním mítinku. Jednání se táhne už od úterý a ve sněmovně se zatím stále jen střídají řečníci. Hasičský záchranný sbor bude mít po 2 měsících nového šéfa, stane se jim plukovník Martin Legner. Ministr vnitra Lubomír Metnar ho do funkce jmenuje k 1. říjnu na základě výběrového řízení. Dosavadní vedení po odchodu Vladimíra Vlčka dočasně zajišťoval náměstek Petr Ošlejšek. Italská premiérka Giorgia Meloniová při návštěvě Prahy přislíbila podporu revizi emisních povolenek a úsilí o více peněz pro společnou zemědělskou politiku. Komentátor Ondřej Houska upozorňuje, že Babiš tím vlastně posiluje migrační pakt, který dříve tvrdě kritizoval. Setkání obou premiérů podle něj prohlubuje vztahy mezi Českem a Itálií. A teď sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na mistrovství Evropy. Jediný gól dal v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Spartanské fotbalistky zase postoupily do osmifinále Evropského poháru, když v odvetě jasně porazili rumunský Farul Constanta 4-0. Libereckým fotbalistkám se postup nepovedl, na hřišti favorizovaného Rosenborgu prohráli 1-4. A na závěr dobrá zpráva z Teplicka. Dubí plánuje proměnu lesní obory u zámečku ve Mstišově, kde by vedle srnců a jelenů mohli žít třeba i zubři. Autor návrhu Petr Fik počítá i s minizo a dětským hřištěm, takže obora s dlouhou historií získá nový život. Počasí. Aktuálně máme jasno a 14 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Tolik počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc s Čet Rádiem uteče příjemněji, zdraví Bucifal.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džin, a když se optali ohledně mej křtiny, řekl Zuzanka a nevytáh láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý fór teď nosím já, ale jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak dom, že strach nezní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jediný cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu z bejstu, mě vstal a po těhle se usmíval. Já řval, jsem Zuzanka, tak ahoj, že mě vidíš rád, že mě vidíš rád a víš, co tě teď čeká. Chytil pravej jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zařval, pojď sem, vytáhl z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Řádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůlu, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funil jak krokodýl, pak náhle mu tváří prolec, mý pobouchač se sách, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj, tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, jdej mi tě rád a přímo do očí, Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, jak skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.

0: Divadlo Noc.
1: Hele, a jak to je teda s tou slávou? Protože vím, že vždycky s tím otravou ty novináři, že? To je taková ta jedna z otázek.
2: Ale prosím tě, to znáš, Jardo. Jeden novinář někde napíše, Jarda Dušek, nejobsazovanější herec. V tu chvíli to píšou všichni. Teď to mám já, ale to vůbec není pravda. To je jedna věc. No tak jako, já nevím, jaký jsou ty statistiky, jo, ale když vemeš, jaký jako role, no, co pak třeba máš role takovou škálu, jako měl třeba Dustin Hoffman, nebo třeba Maňányová, nebo třeba Robert De Niro.

0: Že si myslím, že tím, že vlastně tady padla železná opona a padnul ten komunismus a postavili se nádherné pumpy, kde už jsou záchody, které jsou na úrovni kapitalistických států Evropské unie a nové fasády na domech, tak ale ještě se prostě nezměnily ty naše mozky. A ještě jsme všichni více či méně nasáklí komunismem, ať jsme s ním souhlasili nebo ne. Víš, že to je buď taková nějaká agresivita v nás, nebo strach, nebo malověrnost, nebo mindráky, že třeba se nikde nedomluvíme. Já si vždycky, můj velký vzor je Chantal Poulain, která prostě nemluví plynně česky a klidně s odvahou se tady živí jako herečka.
1: No.
0: Úplně prostě v pohodě. A prostě buď mě budete obsazovat, nebo mě nebudete obsazovat. A hotovo, nemá mindrák z toho, dělá si ze sebe legraci. Jo, a tohle to my ještě prostě jakoby neumíme. Teď do toho ta naše politika, že jo, ty začneš dělat akci Cihla a myslíš si, budu se věnovat jenom, já tomu nerada říkám charita nebo dobročinnost, protože si myslím, že to je zpětný, že ty poskytneš handicapovaným, v tomto případě mentálně postižný prostor, aby se mohli začlenit do naší společnosti. Například mohou obsluhovat v kavárně Vesmír na Vesmečkách 5. Ty tam prostě přijdeš, řekneš si, dám jim utrčit za kafíčko. A najednou odtamtať odcházíš naprosto očištěný, protože tam je třeba jeden klient, který obsluhuje úplně takovým skvělým způsobem, přijde a zeptá se, co si dáte, a teď ti přinese jídelní lístek a teď tobě to trvá strašnou dobu a on v tu chvíli nevydrží a vlastně myslí nahlas, jo? A říká, no tak dělej, nejsi tady sám. Stejně si dáš 70, jak na tebe koukám. A ty schválně tak řekneš, co kdybych si dal 70? No, co jsem říkal. A v momentě, že řekneš, tak já si dám 70, tak tam on zase hodí ten úsměv, říká, samozřejmě. Víš, a je úplně, jakoby čas se zastaví, jo. A já hrozně na nich miluju, že oni jsou vděční za každou přízeň. Ale i když třeba ty jim ji neprojevíš, nebo naopak nepřízeň, tak i to dovedou přinést s úsměvem. Pakliže mají nějaké svoje zázemí, že jakoby strašně málo myslej na sebe. A dokonce se nám podařilo dokázat, že jak mají chráněný bydlení na Slapech, tak ty lidi se tam tak jakoby zvedli, že teď potřebujeme vybudovat chráněnou dílnu, aby se opravdu na sebe mohli vydělat. Je to pro ten stát ekonomičtější. A já bych se tím strašně ráda zabývala. Slibuju si o to, že v momentě, že teda padnou hranice Evropské unie, takže se budou moc navazovat zase styky s dánskými lidmi, kteří se zabývají handicapovanýma a tak dále. Ale najednou dojdeš k naší legislativě, k našim politikům a už v tom prostě jedeš. Víš? A do toho máš dvě děti, copak já už bych to tady domrskala v té neonormalizaci, že jo? A možná docela prýma, jezdit ven můžeme, známý venku mám, ale já chci, aby ty děti měly tu zdravou suverenitu, ale ne tu aroganci. Takovou, jako mývali mě, když umřeli rodiče, tak jsem sice nemohla moc cestovat ven, ale bydlelo u mě spousta lidí. A já jsem se s nima domlouvala svou svahilskou angličtinou. A hrozně mě na těch lidech fascinovala právě ta otevřenost a taková jakoby ta pohoda, ale přitom, když se jim nezdál účet nebo obsluha v hospodě, tak prostě nad tím nemávli rukou a dovedli si dupnout. Víš, takový to uvědomění sama sebe. Jo, to vědomí sebe, sebevědomí. A to jsem si dala za úkol, že v těch svých dětech vybuduju. No a k tomu vlastně se mi váže to, že se koukáš na to, jak to prostě chodí venku. A dobře, jsou lidi mezi hercema a filmovejma režisérama a divadelníma, který říkají, prosím tě, neblbni, dělej to, co umíš a do ničeho se nepleť. Ale v momentě, že by prostě tady nebyla ta demokracie, tak samozřejmě ty lidi nebudou moc dělat ty projekty, které dělají. Víš, to jsou taky jako, tohle se mě honí v hlavě a docela mi to pomáhá, že vlastně pak neprožívám nějaký svoje divadelní nebo filmový úspěchy a neúspěchy.

0: myslím, že by bylo potřeba zdůraznit to, že ty nejsi člověk, který by najednou se začal věnovat dobročinnosti, jaksi z pozice nějaký
1: ne,
0: toho, že seš
1: ne,
0: ta herečka.
1: To začalo jinak.
0: No, to je důležité.
1: To začalo tak, že jsem po gymplu s průměrem 3,75, s tatínkem pravicovým oportunistou, neměla právem v podstatě k té době šanci se dostat na jakoukoliv vysokou školu. Nutno říct, že by mě zajímala sociologie, psychologie nebo defektologie, ale nevím, jestli bych byla šťastná v té době, kdybych ji studovala, to nevím. To je takový to kdyby. No, takže jediný, co zbývalo, byla ta DAMU, kde vlastně na ty průměry se tolik nekoukalo.
0: Naopak.
1: Myslíš?
0: No, ne,
1: jako, že tam jsem měla možná body navíc. Tak tam možná prominuli ten velký nos. No. Si řekli, hele, ona měla 4 z češtiny. Ne, já jsem maturovala na 3, ale...
0: Ne, víš co, mě vždycky štve takový to, jak je takový to jedno z těch myšlenkových schémat je, že herec je takový ten, kdo neuměl tu matematiku třeba. Že to jsou jako
1: no,
0: oni,
1: to si myslím, že to je kravina.
0: Že to je taky blbost. No, jo, proto říkám, no, jako já jsem musel naopak,
1: jasně,
0: dobrý, řekli
1: jasně.
0: Si, ano, ta je normální holka.
1: Ne, no, ale ono tam nebylo, já byla na humanitní, víš. Já jsem tam haprovala i tyhle ty jako předměty, víš. Já jsem sotva prošla i z tělocviku a obrany výchovy,
0: no,
1: ani nemluvím. No, to bylo taky hrozný.
0: Jo.
1: Ale pozor, já jsem napsala třeba kompozici na 2 a maturovala jsem taky velmi dobře, ale museli mi dát 3, kdy já dělala každý rok tak 6 postupek, 3 reparáty, rozumíš?
0: Ty jsi to takhle bojovala?
1: No, tak já jsem chodila asi do 5 amatérských souborů. A to víš, tak se připravovaly různý představení a já měla čas tak akorát tak 2x týdně chodit na ten gympl.
0: To takhle tomu divadlu rychle lnula.
1: Ale mě to nějak tak jakoby bavilo, protože víš co, to třeba byli lidi, kteří si jeden ten kroužek byl básníci, kteří si psali svoje básničky a my jsme prostě se scházeli a četli jsme si je a oni mi objevili Rimbauda, Verléna. To nebylo jenom jako, že bych se chtěla exhibovat, mě bavilo mezi ty lidi chodit, víš. Druhý jsem chodila k Ludě Marešové, která hodně účinkovala v rozhlase a protože já jsem už na 9 jsem soutěžila v Pražském vajíčku a za gymnázium, jako to mají na amerických univerzitách, že Černoši hrajou basket, tak mě tam v podstatě drželi, že jsem vyhrávala ten pražský kalich, jo.
0: Aha.
1: Tak to bylo, nebo ne, takhle, ale jako... No a tahle ta paní Marešová jako říkala, holka, je to hezký, ale teď si myslím, že bych ní měla zase začít chodit k Ludě. Ale mluvíš jako prase a tam jsme třeba v úterý, tak třeba 2 jsme dělali hlasovku. Víš, a potom jsme rozebírali, analyzovali nějaký text a byli tam režiséři z rozhlasu, pan Hraše a pan Tomeš a tak s náma jakoby to tak, jakoby jsme si povídali o poezii a tohle mě teda hrozně prostě bavilo. Navíc se mnou jednali tak jakoby s dospělou, takže mi nalili skleničku vína a to neříkám, že bych doma jakoby neměla pít, ale připadala jsem si už taková jako, že chodím mezi dospělí lidi a který jako dospělá. No.
0: On.
1: Tak tohle to bylo, teď jsem úplně krásně odběhla od toho, že jo, no tak dobrý, no takže jsem šla po tom gymplu co dělat, do kanceláře, tam bych byla nepoužitelná a vždycky jsem měla strašně ráda děti, tak jsem šla na předělat do mateřské školky. Tam to bylo těžký v tom smyslu, že mě to s těma dětma bavilo, ale museli se psát určitý přípravy. A ty přípravy, Jaroušku, byly takový, jako že ty jsi si to naplánoval.
0: Ty děti se budou dělat.
1: Ano. A jejich reakce.
0: Ano, ano.
1: A toho jsi se měl držet. A to jsem zjistila, protože jsem měla výbornou kolegyni Alenku Šonovou, že je kravina, ale já jsem si teda musela psát, protože jsem ještě nebyla tak zkušená v opravdu svoje přípravy a náhradní věci a to mě hrozně bavilo si vymýšlet. A vedle toho tohleto papírování. Do toho prostě, že jo, velká říjnová revoluce, takže děti by se měly naučit básničku. Do dneška ji umím, ty děti jsem ji neučila. Ale je to ruský soudruhu Lenine, ležíš tam v mramorovém hrobě, kousíček uhni soudruhu Lenine, ať se tam vejdu k tobě. To nacvičovalo nejvyšší oddělení, tam jeden chlapeček jako Lenin ležel na stolku a vždycky tam přišel někdo a říkal, jsem Ivan s blátem na botách. Šel jsem za tebou, soudru Lenine, a už je po mých lopotách. A zbor zase říkal, ruský soudruhu Lenine, ležíš tam v mlamolovém hlobě, koušiček uhni soudru Lenine, ať se tam vejdu k tobě, Lenin uhnul a lehnul se tam Ivan, že jo, a pak zase přišel jsem Čang ze Sléváren a takhle postupně až
0: přilehli,
1: až toho Lenina vytlačili, že jo, a tyhle ty prostě kraviny paní ředitelka na to nějak jako vůbec netlačila, ale přece jenom mě to hrozně štvalo. No, potom jeden kamarád, který se bál jít na vojnu, protože byl homosexuál, nebo je, tak říkal, hele, holubko, to je konec, prostě já půjdu dělat zkoušky na nástavbu. A já jsem říkal, na jakou? A on říkal, na zdravotní. A jsem říkal, proč? A on říkal, no tam berou, ale pojď tam prosím tě se mnou, jako mu držet palce. No, tak já jsem teda prostě s ním šla, že jo, tak čekám a teď vyběh nejenom on, ale pět dalších kluků, který mě vůbec neznali, že říkali, holubko, je nás jenom 14 a jinak jdeme na vojnu, pojď taky. A teď já z toho přírodopisu jsem nevěděla o tom lidském těle vůbec, vůbec nic. A byl to obor farmaceutický laborant a byla tam taková úžasná stará paní magistra, říká, holubko, pojď, podívej se, ty kluci, a bude se ti to jednou hodit, budeš vědět, jaký léky na co jsou. Ti dáme jenom trávící ústrojí. Já jsem říkala, potravu uchopíme do ruky, nebo příborem ji vpravíme do úst, kde ji pomocí zubů, jazyka a slin rozmělníme. Pak ji polkneme do žaludku, kde se zpracovává a střevy jí potom druhá potrava vytlačí do klozetové mísy. A oni byli teda strašně jako benevolentní a vzali mě.

0: A asi měsíc jsme chodili do lékárny, do Motola, a bylo to docela zajímavé. To teda musím říct, jenže pak přišel příkaz, že nás je málo, že nás je jenom 15, ale protože už je vzali, tak se nedalo nic dělat. Tak nás roztrkali do různých oborů a našli tuhle tu takovou partičku zdravotní laborant. A to jsou lidi teda, který já obdivuju, že to dělají, protože to se nezabývá žádnýma kytičkama. To se zabýváš krví, močí a stolicí. A to už teda byla věc, ke které já jsem moc nepřinula. Tak jsme si právě s tím mým kamarádem udělali takový bene. On měl prostě razítko, že? A flákali jsme se. No a máma teda to strašně těžce nesla a jako řekla, že se prostě za mě stydí a že kvůli tomu mě nerodila a ať si koukám na sebe zamyslet. A ať si to jdu říct k hrobu v Žovranicky posílala na Slavín, k Boženě Němcový. Tak jsem teda vzala svíčku, šla jsem k tý Němcový a šla jsem kolem jedličkárny a tam byl nápis, že hledaj sanitárku. Což byla výhoda, protože sanitárka nebyla už jako vychovatel, takže nemusela psát žádný přípravy a byla jenom k těm dětem k ruce. No tak jsem se tam prostě zaměstnala a tím jsem jakoby se seznámila s problematikou handicapovaných, tělesně handicapovaných lidí. Zjistila jsem, že ta společnost je příšerná, tenkrát tam byla nějaká ředitelka, která snad učila na zdravotní škole, ale ruštinu a občanku. Ta první, co udělala, tak nechala opravit výtahy, ovšem oba naraz. Tím pádem prostě zamezila pohybu, děti byly šťastný, ale my jsme lítali jak magoři, že jo, se nemohli pohybovat ty vozejčkáři. Když jsem jenom viděla, jak strašný to je, když, jaký, jako úroveň těch vozejků, víš, těch, těch těžkých, který prostě vůbec jako se s nima nedalo jezdit, tak to byly strašný deprese, který vykompenzovali najednou lidi jako Franta, a to mi Franto promiň, já vždycky zapomenu tvoje jméno. Franta neměl nohy a měl jenom jednu ruku zdravou.
1: Franta Štefán.
0: A tak to bude, ano. A Franta se rozhodl, že bude dělat umprumku a hračky. Naučil se chodit o protézách i do schodu, protože oni mu řekli, že mu tam nebudou nic slevovat. A tu školu vyštudoval. A občas za mnou přijel do divadla na Zábradlí. Myslím si, že... Jak se jmenuje ta slečna?
1: Je Franta s tou Blankou?
0: Myslím.
1: Tak je malinká.
0: Malinká.
1: No, tak to je Franta Štefan.
0: No. No a Franta, když já jsem třeba měla v noci službu a měla jsem prostě ráno, jsem věděla, že musím sebrat bažanty, umejt a mísy a tohle se všechno a vytřít, tak samozřejmě, že ke konci té služby já už jsem si tak trošku bucla a probouzím se, že jo, zvoneka, aby to všechno prostě bylo budík. Všechno umyto. Franta s úsměvem. Přece se v tom nebudete hrabat, sestři. Jo, všechno prostě a taková chuť do života a takovej, jakoby, takovej entuziasmus, že vlastně jsem tam tohleto, tímhletím strašně získala. Tam jsem pochopila, že to neděláš jenom takový to, aby si udělal, já nevím, když si věřící čárečku, že je dobrý skutek. Ne, ty když jim dáš šanci, tak oni ti dají dvakrát tolik, co ty do nich prostě vložíš.

tím to začalo. Pak s mentálně postiženýma, no se to nějak nemá teď užívat, ale tak, aby jsme věděli, o čem mluvím, jsem se setkala při filmu Requiem pro panenku. A to bylo hrozný, protože tam s náma byla Olinka Kurcová jako poradkyně a teď jsme vozili dvě děvčata z Prahy, teda tři vlastně, jedna z nich byla ale Bára Hrzánová, hrála teda taky jako mentálně postiženou dívenku, a Leničku a Alici. A s těma dle holkama byla hrozná pohoda a bylo vidět, že jsou tou Olinkou velmi opečovávaný a že tím, jak s nima pracuje, tak ty holky mají obrovský smysl pro humor, zodpovědnost a tak dále. No, ale my jsme točili v ústavu, to bylo krátce po revoluci, který měl úplně stejné podmínky jako to, o čem jsme točili. Hmm. To bylo něco strašného, přesně ty klece. Teď tam třeba já jsem měla, nebo mě si oblíbila taková obrovská cikánka Marie, hluchoněma. A ta prostě, když mě viděla, tak na mě skočila a upadli jsme na zem a bylo to prostě s ní strašně, strašně ráda, jsem se jí dotýkala. A třeba tahle Marie tím, jak neslyšela, tak někdy se stávala, když jí něco zajímalo a oni se na ní vykašlali agresivní, že jo, tak dostala prostě prášky, ona ty prášky nejedla, rvala se s nima, bum, vlezla prostě, jí zavřeli do klece, do postele, mm-hmm. takový jakoby... No a Marie si skovala do podprdy sirky a opravdu to tam podpálila, jo. A tam byly tyhle, tam byl třeba ředitel, ten měl takovou hlavu na stranu trošku. A ten třeba, když se tam narodili koťata, tak nechal nastoupit všechna děvčata a tam je před nima utopil. Víš, to prostě, to si najednou zjistil, že někdy se na tyhle lidi nabalujou takovýhle jakoby zase zrůdy. A vlastně potom jsem začala s Bárou pod vedením Olinky Kurcový dělat dramatický kroužek ve studiu Oáza. A tam byla právě i Alice a ještě Dášenka, která byla dcera nějakých geniálních fyziků, byla epileptička a pohybovala se právě na hranici geniality a když to tak jakoby řeknu, takový jakoby pasivní debility, jo? Že čuměla do rohu, když jí občas vypadlo. A když jsi se s ním bavila, říkala, ředitel Gerd řekl, že jsem nevzdělávatelná a proto jsem byla odsunutá, ale ona žila s rodiče. Dokud žila s rodiči, bylo všechno v pořádku. V momentě, že zemřeli rodiče, tak Bůh a ústav. Ale protože Olinka Kurcová si někde vytáhla, tak Dášenka chodila k nám. Dělali jsme starý pověsti český. Dášenka si je načetla a protože měla geniální počítačovou paměť, tak mě pořád zkoušela. Proč se jmenuje obec Kouřim Kouřim? Dědeček svatého Václava, otec svatého Václava, babička svatého Václava, matka svatého Václava. A teď prostě úžasná, úžasná, strašně měla chuť dělat němčinu. Oni nám vytýkali v tom ústavu, kde bydlela, že odvádíme od praktického života, tak jsme je jednou vzali Dášenku a Alici nakupovat. Báře z Poďáry. Baruna si vybrala takový nějaký sexy, tak to řekli, že na její zadek a na její postavu nejde. A hned zabrousili mezi ty z Poďáry, který jim kupovali v těch ústavech. A docela pěkně si to jako vybírali, akorát, že obě přitom měli palčáky, že jo. Takovýhle jakoby drobnůstky, když jsi si říkal, proč ne. No a tak to vlastně začalo, že jsem si uvědomila, že ne nadarmo jim říkají indiáni poslové boží a jim říkám andělé na zemi.

jsou 4 hodiny. Dobrou noc, dámy a pánové. Bucifal u mikrofonu, město spí, ale zprávy čet rádia nikdy. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Opozice tlačí na hlasování o nedůvěře Babišově vládě. Italská premiérka Meloniová jednala v Praze s premiérem Babišem. Spojené státy stáhly svou vojenskou misi z Iráku. Hasičský záchranný sbor bude mít po 2 měsících nového šéfa, stane se jim plukovník Martin Legner. Ministr vnitra Lubomír Metnar ho do funkce jmenuje k 1. říjnu na základě výběrového řízení. Dosavadní vedení po odchodu Vladimíra Vlčka dočasně zajišťoval náměstek Petr Ošlejšek. Opoziční poslankyně Věra Kovářová z hnutí STAN odmítla, že by mimořádná schůze s hlasováním o nedůvěře vládě byla jen předvolební show. Podle ní jde o vážné důvody, i když premiér Andrej Babiš mluvil o opozičním mítinku. Jednání se táhne už od úterý a ve sněmovně se zatím stále jen střídají řečníci. Italská premiérka Giorgia Meloniová při návštěvě Prahy přislíbila podporu revizi emisních povolenek a úsilí o více peněz pro společnou zemědělskou politiku. Komentátor Ondřej Houska upozorňuje, že Babiš tím vlastně posiluje migrační pakt, který dříve tvrdě kritizoval. Setkání obou premiérů podle něj prohlubuje vztahy mezi Českem a Itálií. Vláda chystá novou definici, která má jasněji určit, kdy člověk pracuje jako zaměstnanec a kdy jako živnostník takzvaným švarcsystémem. Hospodářská komora změnu vítá jako pouhé upřesnění současných pravidel. Odbory naopak varují, že jde fakticky o legalizaci švarcsystému, který dosud zákon zakazoval. Spojené státy oficiálně ukončily vojenskou misi v Iráku, která se zaměřovala na boj proti takzvanému Islámskému státu. Americké jednotky byly v zemi přítomné přerušovaně od invaze v roce 2003. Podle politologa Josefa Krause teď v Iráku poroste vliv Iránu, ale i Saudské Arábie a Turecka. A teď sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na mistrovství Evropy. Jediný gól dal v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Spartanské fotbalistky zase postoupily do osmifinále Evropského poháru, když v odvetě jasně porazili rumunský Farul Constanta 4-0. Libereckým fotbalistkám se postup nepovedl, na hřišti favorizovaného Rosenborgu prohráli 1-4. A na závěr dobrá zpráva z Teplicka. Dubí plánuje proměnu lesní obory u zámečku ve Mstišově, kde by vedle srnců a jelenů mohli žít třeba i zubři. Autor návrhu Petr Fik počítá i s minizoo a dětským hřištěm, takže obora s dlouhou historií získá nový život. Počasí. Aktuálně máme jasno a 13 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes ve čtvrtek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Bucifal.

0: budeme mít, i když s mámou nebudem dál.
1: Víš, někdy jsou dva dlouho spolu, až se to zlomí, něco v nich odmírá, jednou to pochopí.

0: Divadlo Noc.
1: Plný vrchol je talenta Hádanka. Co to je? Má to 150 IQ a dívá se to na televizi, že? Tři bábiču měj nadalaz, že? Jak se dívá slon na nahatýho chlapa a říká, to jsem zdravý, jak se s tím chceš najíst, že? Žena, co jí nestačil ten manžel, že jo, tak to musela táhnout ještě s jeho bratrem, se švagrem a pak s druhým švagrem a pořád jí to nestačilo a tak se sousedem a s druhým sousedem a s domácím a už jí to samotné bylo hloupé, tak šla k lékaři, že, říkala to tomu lékaři, jak to zkusil ten lékař, že, tak je nic, jo, tak je jeho kolega, druhý kolega, Lapiduch, že, tak ten lékař říkal, paní, opravdu, vy jste beznadějný případ a ta paní říká, no prosím se, můžete mi na to dát nějaký papír, tak oni napsali lékařskou zprávu, ta paní přišla domů, její manžel zrovna seděl u stolu, pil kafe a ona takhle přišla, takhle praštila tou lékařskou zprávou před ním na stůl a zařvala na něj, žádná kurva, nemocná jsem, že jo? Znáte ten vtip o té hlavě, jak se těm dvěma alkoholikům narodí jenom hlava, že jo? Ale normálně žije, už je jí 6 let, docela chytrá, jenom hlava. Ty slaví Vánoce, že jo? A teď hlava rozbaluje dáreček a rozbalí to a říká, dopijte už po 6. ke Ježíšku zase kulich. To je cipulej, má to 80 nohů a 3 zuby, že? Domov důchodců. Tři feministky, francouzská, americká, česká hádaj, která víc doma zametá s manželem, tak ta francouzská říká, jednou přišla domů, jo, a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, jo. 14 dní se nic neděje, 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá a koukám, on uklízí, že jo. Americká říká, to nic není. Já jednou přijdu takhle domů a řeknu, víš co, starý, od teďka budeš místo mě uklízet a budeš taky prát, jo. Taky 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá, koukám a on uklízí a pere, že jo. A česká feministka říká, no to nic není. Já jsem jednou přišla domů a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, prát a budeš ještě i vařit, jo. Taky 14 nic nevidím a teď už pomalu trošku začínám vidět na pravý oko, že? Tak je... Já nevím, jestli se slyšel, jak ten pán přišel k doktorovi se skrvavenou hlavou, měl úplně rozmácenou na cimpr camprže a ten doktor se ta, co se vám stalo, on říkal, no tak představte si, přejelo mi auto, jo. Pak mi ještě přejela motorka. Pak mi ještě přijel autobus, že? Pak mi přijel kůň, pak mi ještě přijela labuť, pak prase a pak on ještě ty hovada ten kolotoč zastavili, že? Ani... Víte to, proč český železničáři musí stávkovat nejméně 12 hodin? Aby se jasně poznalo, že to není zpoždění, že? Znáte tu anekdotu, jak ta manželka byla nešťastná, že si manžel vůbec nevšímá, že se k ní chová, jako kdyby byla kus nábytku, že už byla na něj naštvaná.

A říká sám pro sebe, tak ten ty mě mají tak jsou kecat, abych se nešťoural v nose, že? Vážím dátele americkému kamionákovi Vitek volej před Moskvou, znáte to, a poslal závozníka s kanistrem, aby sehnal někde volej. On došel až do Moskvy, ale vrátil se bez voleje. On na něj řval ten řidič, proč ho nemá. Říkal, no prosím tě, já jsem došel až do centra a někde jinak, pak jsem tam viděl barák a tam bylo napsáno Maus Oleum, že jo, tak jsem vystál frontu a než na mě přišla řada, tak ten pumpař umřel, že jo. Víte, co se stane, když šlápnete po horku do lejna? Je celé vaše. Takový chalupník vyšel v noci z chalupy, že se nadejchá čerstvého vzduchu a najednou kouká na zahradě před chalupou přistává letající talíř a vyběhnou takový tři malinký marťani, že? A on se strašně lekne a utíká a oni českne, křiče, nikam neutíkejte, nic se vám nestane. Tak on se zastaví a když vidí, že mu opravdu nic nechtějí udělat, že ho nechtějí zabít, tak se s nimi dá do řeči, říká, vy tam na Marsu jste všichni takový malinký, půl metru velký. Ano, my tam na Marsu jsme všichni půl metru veliký. A vy tam na Marsu jste všichni takový brčálově zelený. Ano, my marťani tam na Marsu jsme všichni takový brčálově zelený. A vy všichni tam na Marsu máte takový ty tykadýlka, to je s tím mačila. Ano, my na Marsu, marťani všichni máme takový tykadýlka. A vy tam na Marsu všichni máte takový zlatý řetězy a takový zlatý náramky a prsteny zlatý, ne, a to jenom my Židi. Jeden mužský navštívil druhýho a nějak spolu mluví a ten druhý se ptá, kde byl tak dlouho, že ho dlouho neviděl a on říkal, no víš, byl jsem tam v tom, v těch, no jak se tomu říká, Hergo, doktor to předepisuje po nemocnicky, no v tom, on říkal, v lázních, jo v lázních, a v jakých lázních, no v těch, tam, víš, jak se to jmenuje, je to zatím u toho, no Hergo, takhle bychom se daleko nedostali, prosím tě, jak se jmenuje taková ta červená kytka, má to trny, růže. Růžo, prosím tě, jak se jmenovali ty lázně?

Ještě to, co je možný stáhnout ještě z úplně nahý sekretářky, ředitela. Víte, jakou má výhodu ženská, která má hodně velký břicho, že když šlápne na hrábě, tak ji neflákne násada do ksichtu. Chytá rybář ryby, že chytne zlatou rybku, že a zase ona říká, jako vždycky, pusť mě, já ti splním tři přání a on říká, hele, nech toho, mě to nebyl, žádný, já nic nechci, já tě pustím a znám tyhle keci. A taky hodil do vody a ona vystrčí takhle hlavu z vody, říká, víš co, za to, že jsi takovej hodnej, jo, že jsi nic nechtěl, tak já ti předpovím aspoň budoucnost. Víš co, v nebi, až budeš, tak budeš hrát závodně fotbal. A on jí říká, prosím tě, to bylo zase mlevě, jak šavle v životě jsem nekopal, to je úplně nesmysl. A ona mu říká, tak koukej trénovat, protože příští týden kopeš mistrák. Jo. Tak, tak manžel chudák, že psal manželce z lázní, aby mu poslala 1000 korun, že mu to tam prodloužili a ona mu poslala 2000, aby mu to taky zesílili, že? Vážný dátel, takový jsou ženský, jo. Znáte to, jak se potkají dvě bezdomovkyně, vagabundky, že jedna druhý říká, kam jdeš? A on říká, jdu k doktorovi s muňkama, víte co, to jsou takový ty broučci. A on říká, no a jak je máš dlouho, prosím tě? No asi 3 dny, a to je divný, já mám 5 roku, ještě nemarodili, že? Číšnice nastupovala do nového zaměstnání a ten vrchní říkal, prosím vás, slečno, nezlobte se, ten, to je taková restaurace, musíte tolerovat v zájmu konzumace, že ten host sem tam vás plácne jako po tom zadečku a nic si to, prosím vás, nedělejte, nějak to pochopte, že to je opravdu v zájmu konzumace a on mu říká, prosím vás, co blbnete, já jsem teďka dělala v restauraci, kde nám vrchní solil po prsi, aby byla větší žížeň. Dvě dětičky nahatý si hrajou na písečku, dělají babovičky a ten chlapeček se posmívá tý holčičce. Jú, ty nemáš pintíka. A on říká, až budu velká, tak ji budu mít, co budu chtít. Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě. Želva přišla na policii, že ji znásilnili. To se nás do vás znásilnil, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fof.

Fr, jo. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku po cukni. Ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak. Právě tu anekdotu, jak se potkají dva pánové, jeden druhý ho se ptá, vaše žena byla v Paříži? A říká, ne, to jsem mi všechno naučil sám. Že? Tři ženy nakupují v zelenině okurky, že ta první říká, zase dejte mi tamhle tu dlouhou, ta druhá říká, chci tamhle tu krátkou tlustou, ta třetí říká, mě to jedno, já to mám na salát. Že? Takže, odporná anekdota. Se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý Čeče, no dvě, jak to děláš? No do domácí prodej. A myslím, že si jim vždycky řekneš, no buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkaď, prosím vás, jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiň, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?

manžel jel na služební cestu, že? A hnedka u baráku se mu rozbije auto a hned se vrátí a byl snad 5 minut pryč a manželka už tam má nějakýho chlapa, že? A tak prostě začne řvát na ně a manželka křičí na to manžel, jen mu dej, ten to dělá vždycky, jen vypadneš, jen vytáhneš paty, už je tady, už se mnou dělá ty věci, dej mu pořádně po hubě. Tak ten manžel se rozeběhne a tomu chlapovi dá po hubě. No a teď se rozeběhne a pořádně on nakopne do zadku, on se rozeběhne, nakopne do zadku. A teď se rozeběhne a dej mu pořádnou pecku na solára, to je jako rozeběhne a do břicha ránu. No a teď se pořádně rozeběhne a pěkně ho naber parohama, že jo. Tak to byla taková, ne, taková krátká. Vážení přátelé, starší pán je u doktora a říká, že má problém, že vždycky v noci se počurá, že to zřejmě nějaké psychické, protože se mu vždycky zdá, kde po louce, objeví se mu nějaký trpaslík a říká mu, pojď se vyčurat a on jde, že jo. A říká ten doktor mu říká, pane Pešák, to bude opravdu nějaké psychické. Já mám nápad, víte co, až se vám ten trpaslík objeví, tak mu, až vám řekne, pojďte se vyčurat, tak mu řekněte, že už jste byl. Říká, tak dobře, já to zkusím. No. A druhý den hnedka ráno se potkají na ulici a ten doktor se optá, tak co pomohlo to? Nic se neptejte. Se jim objevil ten trpaslík a říkal mi, pojď se vyčurat, a jsem říkal, už jsem byl, a říká, tak se pojď vykakat. Že? Tak... Teď jsem zrovna slyšel, jak přijímají novýho agenta k tajným službám, že do té bisky komise zkouší toho agenta. Ruml tam taky sedí v té komisi, že ho dávají mu různé otázky a pak chtějí vyzkoušet maximální odhodlanost toho agenta, vyplnit jakýkoliv rozkaz bezmyšlenkovitě, že dají mu pistoli a řeknou mu, půjdete vedle do místnosti, tam bude stát vaše tchyně a tam ji zastřelíte. Říká klidně, šel vedle, ozve se jeden výstřel, druhý, třetí, že pak nějaký řev rány se vrátí a říká, byli tam slepý náboj, tak se mi umlátil židlí, že? Tak já se smát nemůžu, že? A manželská dvojice mladá, která se dostala do nějaké finanční krize, že jo, tak ten manžel výjimečně tu manželku poslal do té uličky lásky, že ale řekl, prosím tě, ale pamatuju na svůj čas, na svoji důstojnost, byl jenom nobl kšefty, jo, nestojí nám to za to, že jo, za každou cenu, no tak ta manželka odejde ráno, přijde, přinese 501 korun. A on říká, no dobrý, docela nám bodnu, ale prosím tě, kdo ti dal tu korunu? No skoro každý. Znáte ten vtip třeba, jak přijímají to nové číslo v cirkuse? Přijdou tam takový dva chlapíci, jeden má takovou ohromnou dřevěnou palici a ten druhý má kufr, že a ten ředitel cirkusu se jí ptá, prosím, co máte za číslo, co s tím děláte tady s těma věcma? A ten s tou palicí říká, tak já tady to s tím kufrem zatluču uprostřed manéže do země jako hřebík až po hlavičku. No to je fantastické, na co má ten kufr. Tam má prášky proti bolení hlavy, že? Tak... Malý Pepíček se dívá klíčovou dírkou do koupelny a vidí tam svoji svobodnou maminku, jak stojí nahá před zrcadlem a takhle si hladí ňadra a říká, chtěla bych chlapa, že? A skutečně Pepíček večer vidí a mamince přijde nějaký pán, že? A druhý den se maminka nemůže dostat do koupelny, tak se podívá klíčovou dírku a vidí tam svého malého Pepíčka, jak stojí nahatý před zrcadlem a takhle si hladí prsa a říká, chtěl bych koloběžku. Manželka přijde předčasně z lázní, otevře dveře do ložnice a tam její manžel s nějakou ženskou, že vytřeští oči manželka, manžel vyskočí na jí z postele, běží k té manželce a pošeptají do ucha, prosím tě, řekni, že seš moje sestra. Pan Novák se předčasně vrátí ze služební cesty, že vejde domů, že a vidí, jeho manželka sedí v ložnici na posteli, že a před ní stojí listonoš a má stažené kalhoty, že a ten listonoš se to snaží nějak zachránit před tím panem Novákem, tak začne křičet na paní Novákovou, jestli mi okamžitě nedáte inkaso, tak vám pokřiju koláče. Zedník zdí asi ve druhém patře na lešení, že a upadne mu zednická lžíce, že. A tak si ten zedník takhle slezá po žebříku dolů na zem pro tu lžíci a na zemi u toho žebříku dole stojí takový malý chlapeček a říká, můj tatínek je také zedník, ale ten má dvě lžíce. Když mu jedna upadne, vezme si tu druhou a pracuje tou druhou.
No a ten zedník si říká v duchu, trhni se nohou, parchante jeden, ale nic mu neřekne, ovládne se, vylize nahoru, chvíli pracuje a tam jako na schvál mu upadne kladivo dolů. Zase musí dolů a ten klapeček je tam zase připravený a říká, můj tatínek je zedník, ale ten má dvě kladiva. Když mu jedno upadne, vezme si to druhé a pracuje tím druhým. A už ho chce nakopnout a po se chvíli se ovládne ten zedník a jde také stranou a dojde si tam na malou stranu, že ten klapeček se takhle na něj dívá, že říká, můj tatínek má dva. Jeden malinký, s tím čura, pak takový velký a tím pucuje mamince zuby. Chudák cizinka, že v takových těch květovaných šatech až na zem a v takovým tom květovaném šátku a s tím dítětem na zádech, že přiběhne na Praze jedna na policii a křičí, pánové policajti, okradli ba, v pravé poledne na Václavku ma okradli. A v zásadce vám ukradli, paní. Ukradli ma kabelku, v pravé poledne na Václavku, kabelku mi ukradli. A v zásadce se tam měla v té kabelce 83 peněženek. Staří mládenci bydlí vedle sebe v paneláku, mají úplně stejné garzonky vedle sebe a jeden druhého navštíví a říká mu, že ty máš krásnou tapetu, já se taky otapetuju, kolik jsi na to koupil roli? A on říká 18, tak ten si to chtěl koupit a tapetoval a pak na ně zazvoní a říká, prosím tě, teď mě zůstalo 8 roli. A on říká, to souhlasím, je taky. Zaměstnanci nějaké české automobilky byli na exkurzi v Japonsku v nějaké jejich automobilce, že a všimli si, že v té montážní hale pobíhají kočky. Tak se jich ptali těch Japonců, na co jsou tam ty kočky. Oni říkali, no, my ty kočky tady máme kvůli kontrole těsnosti, že vždycky, když je nějaký vůz hotový, tak my tu kočku dáme do toho auta, zavřeme ji do toho auta, že a když ta kočka do rána nechcípne, když se neudustí, tak je tam ještě nějaká mezírka, musíme hledat tu závadu. No, Češi si z toho vzali po naučení, že a po čase Bulhaři nějaký přijedou do české automobilky na exkurzi a vidí tam kočky, že a oni se tady ty Bulhaři, na co tam ty kočky mají a oni říkají, no tak to máme kvůli kontrole těsnosti, že když máme nějaký vůz hotový, že, tak tam dáme přes nos kočku a když ta kočka do rána uteče, že, tak musíme hledat ještě nějakou závadu, že. Vážení přátelé, znáte to, jak ten český emigrant někde v Německu navštíví jiného chudého českého emigranta, že, a ptá se ho, co to má na zdi? Na zdi měl takový starý rezavý lavor přiklučený. A on říkal, to jsou zvukové hodiny. Zvukové hodiny? A z toho poznáš, kdo ti řekne, kolik je hodin, no? No tak ukáž, tak on vzal takový železo, začal mlátit normálně toho lavoru a za zdí se německy vozve. To musíte vy, kurvy český, dělat takový bordel v půl třetí ráno. Jde taková slečna parkem, nikde nikdo, že po cestičce najednou vidí, naproti ní jde po cestičce nějaký pán ve špinavých monterkách, už takhle na ní napřahuje ruce, že? Ona se říká, tak ten už mě znásilní, to je hotový, tak aspoň, aby mě neumazal ty šaty od těch monterek, tak si je sundá, že jo? A ten chlap je už skoro u ní a ona se říká, herko, ty podprsenky bylo taky škoda, že je úplně nová, stále 2000, tak si taky sundá, když ten chlap je u ní, tak říká, uhni kurvo, nesu sklo.

0: honem běžíš přivonět, a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš.
1: Já.
0: Mívám chuť žárlit na ten květ,

0: Je 5 hodin.
1: Dobré ráno, Parto. Tady Honza, ráno mě nikdo nezastaví a zprávy Čet rádia taky ne. Hlavní události v kostce. Opozice tlačí na hlasování o nedůvěře Babišově vládě. Italská premiérka Meloniová jednala v Praze s premiérem Babišem. Spojené státy stáhly svou vojenskou misi z Iráku. Spojené státy oficiálně ukončily vojenskou misi v Iráku, která se zaměřovala na boj proti takzvanému Islámskému státu. Americké jednotky byly v zemi přítomné přerušovaně od invaze v roce 2003. Podle politologa Josefa Krause teď v Iráku poroste vliv Iránu, ale i Saudské Arábie a Turecka. Vláda chystá novou definici, která má jasněji určit, kdy člověk pracuje jako zaměstnanec a kdy jako živnostník takzvaným švarcsystémem. Hospodářská komora změnu vítá jako pouhé upřesnění současných pravidel. Odbory naopak varují, že jde fakticky o legalizaci švarcsystému, který dosud zákon zakazoval. Italská premiérka Giorgia Meloniová při návštěvě Prahy přislíbila podporu revizi emisních povolenek a úsilí o více peněz pro společnou zemědělskou politiku. Komentátor Ondřej Houska upozorňuje, že Babiš tím vlastně posiluje migrační pakt, který dříve tvrdě kritizoval. Setkání obou premiérů podle něj prohlubuje vztahy mezi Českem a Itálií. Opoziční poslankyně Věra Kovářová z hnutí STAN odmítla, že by mimořádná schůze s hlasováním o nedůvěře vládě byla jen předvolební show. Podle ní jde o vážné důvody, i když premiér Andrej Babiš mluvil o opozičním mítinku. Jednání se táhne už od úterý a ve sněmovně se zatím stále jen střídají řečníci. Hasičský záchranný sbor bude mít po 2 měsících nového šéfa, stane se jim plukovník Martin Legner. Ministr vnitra Lubomír Metnar ho do funkce jmenuje k 1. říjnu na základě výběrového řízení. Dosavadní vedení po odchodu Vladimíra Vočka dočasně zajišťoval náměstek Petr Ošlejšek. A teď sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na mistrovství Evropy. Jediný gól dal v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. Spartanské fotbalistky zase postoupily do osmifinále Evropského poháru, když v odvetě jasně porazili rumunský Farul Constanta 4-0. Libereckým fotbalistkám se postup nepovedl. Na hřišti favorizovaného Rosenborgu prohráli 1-4. A na závěr dobrá zpráva z Teplicka. Dubí plánuje proměnu lesní obory u zámečku ve Mstišově, kde by vedle srnců a jelenů mohli žít třeba i zubři. Autor návrhu Petr Pěk počítá i s menezo a dětským hřištěm, takže obora s dlouhou historií získá nový život.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 12 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě zataženo a 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Tady Honza, jak se dnes ráno jezdí. Na pražských záchytných parkovištích P plus R hlásí systém aktuální obsazenost. Nejvytíženější je Skalka 2, tam zbývá méně než 20 volných míst, obsazeno je přes 80% kapacity. Ono se rychle plní i na Nových Butovicích, kde je obsazeno 80% míst. Ostatní parkoviště jako Zličín, Roztajily nebo Černý most mají ještě dostatek volné kapacity. Žádné nehody ani vážné kolony na silnicích teď vášené nejsou, provoz se jeví plynulý. Na Moravě pokračuje příprava dostavby dálnice D35 u Olomouce, řidiči na chybějící úsek musí počkat ještě do konce příštího roku. Na jihu Čech zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem na Kaplici a k rakouským hranicím. Omezení potrvá do konce listopadu příštího roku. V Brně pokračuje náročná přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a potrvá to ještě dlouho. V Praze stále probíhá rozsáhlá oprava Libeňského mostu. Omezení tam zůstává v platnosti až do konce roku 2027. Dálnice jsou podle aktuálních dat jízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Venku je sice jasno, ale 12 stupňů těsně před svítáním je docela kosa.
1: Dobré ráno z Čedrádia, máme 5.20 a já mám v sobě teprve první kafe.
0: Už tady listuješ v programu kin.
1: No jo, ode dneška dávají v kinech pár novinek a říkal jsem si, že bych mohl vytáhnout káru a zajet na nějaký thriller.
0: Ty a do kina?
1: Proč ne? Zaujala mě třeba novinka Pravda nebo lež. Je to podle knížky a hlavní hrdinka tam má dokončit román po jiné spisovatelce.
0: Aha, Verity.
1: Vidíš, ty to znáš. Jenže ona v tom domě najde tajný rukopis plný temných přiznání o jejím manželovi a začne z toho mrazit.
0: Takže žádná červená knihovna, ale pořádný nervák.
1: To jo. A od příštího týdne běží česká komedie Šipkaři. Tam se potkají dva známí a rozjede se série šílených průšvihů.
0: Fakt.
1: No jo, prostě klasické české trapasárny, ale prý je to docela sranda.
0: Tak na to tě možná vytáhnu, ať nesedíš jenom na zahrádce.
1: Mě do kina nedostaneš tak snadno, vlasti. Každopádně dneska se hodí spíš lehčí bunda, odpoledne má být až 25 stupňů.
0: Přes den bude hezky, ale zítra už si radši přibal svetr. V 6 hodin jsou na Čet rádiu zprávy a teď si dáme pořádnou muziku.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pojďme na rychlý přehled. O čem se dnes mluví? Opozice jedná o hlasování o nedůvěře vládě. Italská premiérka Meloniová navštívila Prahu a jednala s premiérem Babišem. Spojené státy oficiálně ukončily svou vojenskou misi v Iráku. Vláda chystá změnu v posuzování tzv. Švarcsystému. Hasičský záchranný sbor má nového generálního ředitele. A teď sport. Čeští fotbalisté do 21 let postoupili do baráže o mistrovství Evropy a fotbalistky Sparty postoupily v evropském poháru. Dubí plánuje proměnu lesní obory, kde by měli nově žít i zubři.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze jasno a 12 stupňů, v Brně zataženo a 14, v Ostravě zataženo a 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Prostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu mlhavo, teploty kolem 23, v neděli deštivo, teploty kolem 21, v pondělí zataženo, teploty kolem 19, v úterý polojasno, teploty kolem 22, ve středu mlhavo, teploty kolem 23. Tady k počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tady Honza, jak se dnes ráno jezdí. Na pražských záchytných parkovištích P plus R hlásí systém aktuální obsazenost. Nejvytíženější je Skalka 2, tam zbývá méně než 20 volných míst, obsazeno je přes 80% kapacity. Ono se rychle plní i na Nových Butovicích, kde je obsazeno 80% míst. Ostatní parkoviště jako Zličín, Roztajily nebo Černý most mají ještě dostatek volné kapacity. Žádné nehody ani vážné kolony na silnicích teď vášené nejsou, provoz se jeví plynulý. Na Moravě pokračuje příprava dostavby dálnice D35 u Olomouce, řidiči na chybějící úsek musí počkat ještě do konce příštího roku. Na jihu Čech zůstávají kvůli stavbě dálnice D3 uzavřené silnice třetích tříd směrem na Kaplici a k rakouským hranicím. Omezení potrvá do konce listopadu příštího roku. V Brně pokračuje náročná přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony a potrvá to ještě dlouho. V Praze stále probíhá

rozsáhlá oprava Libenského mostu. Omezení tam zůstává v platnosti až do konce roku 2027. Dálnice jsou podle aktuálních dat jízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Kdybys fakt dokázala celý večer sedět u starého černobílého filmu, mít vypnutý zvuk a sama si ho před televizí dabovat?
1: Náhodou je to skvělý tip, jak si trochu zvednout náladu. Dobré ráno z Čet rádia, je za 20 minut 6.
0: No jo, venku je jasná obloha, 12 stupňů a ty tady hned po ráno blouzníš o němém filmu.
1: Vůbec neblouzním. Stlumíš telku a mluvíš za ty herce na obrazovce? Vyzkoušej to.
0: Mně to přijde jako strašná blbost.
1: Není. Včera jsem takhle předabovala pamětnickou komedii a byla to neskutečná sranda.
0: A co jsi těm prvorepublikovým hercům pouštěla za hlášky?
1: Paní v klobouku si tam stěžovala na drahé kafe a pán jí odpovídal jako tvá kára před startem. Fakt. Místo milostného vyznání tam řešili vyměněný olej a ucpaný výfuk.
0: To muselo vypadat.
1: Byla to nádhera. Proč by měl člověk večer jen koukat do bedny, když si může vyrobit vlastní komedii?
0: Protože normální člověk radši pije poctivé espresso, než aby dělal pazvuky na gauči.
1: Jsi bez fantazie, bucane.
0: To bych neřekl. Ale za hodinu přesně v 6 hodin máme na Čet rádiu zprávy a hned potom se k tomu tvojemu dabingu vrátíme.
1: Už se nemůžu dočkat, jak mě budeš zase poučovat, tak se na to nejdřív naladíme muzikou.

0: name was, it was you. Damn. Jet Radio. Horoskop.
1: Zdravím, tady Vlasta a musím se přiznat, dnešní ráno u mě vyhrál spalovač topinek, protože jsem ji nechala v topinkovači o pár vteřin déle, aby teď voní jak po ohni. Kafe jsem si naštěstí stihla uvařit pořádně, takže aspoň jedna věc dneska vyšla. Je čtvrtek, 1. října, a já mám dneska chuť do těch znamení trochu rýpnout, laskavě, ale bez vaty kolem. Tak jdeme na to, tady je Čet Rádio a hned za chvíli hvězdy. Beran dneska nemá trpělivost na nic a na nikoho, fronta v obchodě ho rozhodí tak, že by nejradši přeskočil přes regál. Bík si usmyslí, že dneska uvaří něco extra, a i kdyby to mělo dopadnout jako moje nedělní risotto, stejně si bude stát za svým receptem. Blíženci dneska mluví o tři věty víc, než je nutné, a kolegové v práci je poslouchají s napůl zavřenýma očima. Rak se dneska stáhne domů k rodině nebo aspoň ke kočce a bude mu to stačit úplně na všechno. Lev si dneska bude chtít užít trochu pozornosti, klidně i na poradě, kde si pomalu najde způsob, jak se zase dostat do středu dění. Pana dneska znovu přerovnává zásuvku, kterou si včera srovnala, protože pořádek prostě nikdy není dost dokonalý, a trochu jí rozumím, i moje kuchyňská linka to miluje. Váhy dneska stojí před regálem a půl hodiny váhají mezi dvěma úplně stejnýma vaničkama jogurtu, nikdo jim to nerozmluví. Štír dneska něco tuší a nedá pokoj, dokud to nevyhrabe, i kdyby to měl zjistit od souseda přes plot. Střelec dneska plánuje výlet, co nikdy neuskuteční, ale baví ho o tom mluvit tak, že tomu nakonec uvěří i sám sobě. Kozoroh dneska dodělává úkol, co měl hotový už včera, a bude si nad tím potichu povzdechovat, jak má ve zvyku. Vodnář dneska přijde s nápadem, co nikdo nechápe, a za týden to bude chtít celá kancelář. Ryby dneska zase sní o něčem hezčím, než je realita, a klidně se jim stane, že si u toho pustí smutnou písničku a pak brečí u dřezu. Hned po vysílání mě čeká schůzka s krabičkou z indické restaurace, protože na vaření dneska fakt nemám náladu, a večer jdu na film, co jsem si slibovala už 3 týdny. Hvězdy beru hlavně jako dobrou zábavu a kus fantazie, jak si den trochu osladit, ale co z něj nakonec uděláte, to je čistě na vás, ne na nich. Bucifal mezitím dopíjí 5. kafe a tvrdí, že on je spíš kozoroh, co věří jenom výplatní pásce, tak ať mu to vydrží aspoň do pátku. V pátek se tu zase sejdeme u další dávky hvězdných nesmyslů. Tohle bylo ode mě, od Vlasty, pro Čet Rádio, mějte se dneska hlavně podle sebe.

0: Je 6 hodin.
1: Vítám vás o ranních zpráv Čet rádia. Jsem Honza a jedeme rovnou na to nejdůležitější. Co byste dnes neměli minout? Sokolové se domáhají vrácení milionů z pronevěřených ve finančním skandálu, opozice obhajuje svolání mimořádné schůze o nedůvěře vládě a italská premiérka Meloniová při pražské návštěvě přislíbila podporu klíčovým unijním politikám. Místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová odmítá, že by mimořádná schůze o nedůvěře vládě byla jen opozičním divadlem před volbami. Podle ní mají poslanci pro její svolání vážné důvody. Premiér Andrej Babiš naopak schůzi už dříve označil za velký předvolební meeting. Italská premiérka Giorgia Meloniová při návštěvě Prahy přislíbila podporu revize systému emisních povolenek a většímu financování společné zemědělské i tzv. Kohezní politiky Evropské unie. Komentátor Ondřej Houska setkání s premiérem Andrejem Babišem hodnotí jako další prohloubení vztahů mezi oběma zeměmi. Podle něj síla každého státu v Evropské unii závisí hlavně na tom, kolik spojenců dokáže přesvědčit. V Bruntálu definitivně skončila pobočka katastrálního úřadu, jeho agendu nově přebírá Krnov. Místní radnice se snažila rozhodnutí zvrátit, u nadřízených úřadů ale neuspěla. Jedním z argumentů pro omezení provozu je i to, že většinu věcí dnes lidé vyřídí online. Česká obec Sokolská žádá policii o vrácení 8 milionů korun, které úřady zajistily na účtech bývalé asistentky ex-starostky Hany Můčkové Elišky Kolding. Podle provedeného auditu měla Sokole připravit o více než 40 milionů korun a když se na podvod přišlo, vzala si život přímo v pražském Tyršově domě. Sokolové teď tvrdí, že zajištěné peníze jim jednoznačně patří a chystají na policii stížnost. Krajský soud v Plzni pravomocně potrestal pražskou právničku Alenu Rouhu za vydírání staršího manželského páru z Klatovska. Ta se je dlouhodobě snažila přimět, aby jí hluboko pod cenou prodali svoji chalupu. Dostala podmíněný trest na 2 roky a pokutu ve výši 100 000 korun. A teď sport. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo den před zápasem Ligy národů v Dánsku opustil reprezentaci podle svého vyjádření na Instagramu kvůli sporu s trenérem. České hokejistky prohrály úvodní zápas turnaje Eurohockey Tour ve finském Lahti s domácím týmem v poměru 2-0, když ve třetí třetině neproměnili ani 2 trestná střílení. A na závěr jedna zajímavost z Teplicka. Dubí chystá proměnu lesní obory u zámečku ve Mstišově, kde by nově měli žít sraci, denci, mufoni i zubři. Autor návrhu Petr Fik počítá také s kontaktním menezou a dětským hřištěm, přičemž samotná obora vznikla už koncem 16. století.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 12 stupňů, v Brně jasno a 13, v Ostravě polojasno a 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Za u mikrofonu ranní doprava v kostce. Na silnici číslo 18 u obce Lás na Příbramsku došlo před chvílí k nehodě osobního auta, které havarovalo mimo vozovku. Na místě zasavují složky integrovaného záchranného systému, provoz probíhá se zvýšenou opatrností. Na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru na Prahu havarovalo nákladní vozidlo. Na vozovce zůstává překážka, projíždí se opatrně. Na dálnici D1 na 340. kilometru ve směru na Ostravu stojí poroukané vozidlo, tvoří se tam zdržení. Na dálnici D6 na 57. kilometru směrem na Karlovy Vary leží na vozovce sražený divočák, levý jízdní pruh je neprůjezdný. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, na sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je proto třeba počítat s kolonami, omezení potrvá do 20. října. Na Českokrumovsku zůstávají kolem stavby dálnice D3 mezi Kaplicí a hranicí s Rakouskem uzavřené silnice třetích tříd, a to až do konce listopadu. Ostatní dálnice jsou podle aktuálních dat sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a hezký den přeje Honza z Čet Rádia.

0: Já ti říkám, že ty stěrače na mojí staré káře ještě jednu zimu vydrží.
1: Nevydrží, bucane. Ale dobré ráno z Čet rádia, je 6.20.
0: Venku je jasno, 12 stupňů a odpoledne až 25, takže žádný déšť nehrozí.
1: Tobě neprší ani do bot. Co tam máš dál?
0: V Liberci začíná festival Sportfilm. Ukážou skoro 500 snímků a dorazí i legendární sjezdař Alberto Tomba.
1: Alberto Tomba? Fakt?
0: Jo, slavný La Bomba. Na toho bych se jel podívat, ten chlap měl na lyžích neskutečný styl.
1: Sport ve filmu je blbost.
0: To vůbec. Jsou tam skvělé dokumenty o lidské vůli a překonávání hranic.
1: Ne.
0: Jak ne? Ty sama přece ráno běháš

0: A já jsem viděla váš pohřeb v televizi.
1: Ano, jistě. Zúčastnil se ho i sám Bábeš. Zločinný transfer si tam sebral auto, ukradl šaty a potom ujel. To je ale odporný člověk. Jet Radio.
2: Krátké zprávy.
3: Ahoj, tady Honza, vítejte u krátkých zpráv. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. V Bruntálu zavřeli pobočku katastrálního úřadu a jeho agendu teď přebírá KRNA. Sokolové žádají policii o vrácení milionů korun zajištěných po rozsáhlém finančním podvodu. Opozice obhajuje mimořádnou schůzi o nedůvěře vládě jako věcnou, nikoli jen předvolební show. Italská premiérka Meloniová při návštěvě Prahy přislíbila podporu klíčovým unijním tématům. Pražská právnička byla pravomocně odsouzena za vydírání seniorů kvůli jejich chalupě. A ve sportu Cristiano Ronaldo před zápasem opustil portugalskou reprezentaci a české hokejistky prohrály úvodní utkání na turnaji v Lahti.
2: Počasí.
3: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně v Praze jasno a 12 stupňů, v Brně jasno a 13, v Ostravě polojasno a 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu zataženo, teploty kolem 23, v neděli přehánky, teploty kolem 19, v pondělí až ve středu zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem.

0: Dopravní servis.
1: Za u mikrofonu, ranní doprava v kostce. Na silnici číslo 18 u obce Lás na Příbramsku došlo před chvílí k nehodě osobního auta, které havarovalo mimo vozovku. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, provoz probíhá se zvýšenou opatrností. Na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru na Prahu havarovalo nákladní vozidlo. Na vozovce zůstává překážka, projíždí se opatrně. Na dálnici D1 na 340. kilometru ve směru na Ostravu stojí poroukané vozidlo, tvoří se tam zdržení. Na dálnici D6 na 57. kilometru směrem na Karlovy Vary leží na vozovce sražený divočák, levý jízdní pruh je neprůjezdný. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, na sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je proto třeba počítat s kolonami, omezení potrvá do 20. října. Na Českokrumovsku zůstávají kolem stavby dálnice D3 mezi Kaplicí a hranicí s Rakouskem uzavřené silnice třetích tříd, a to až do konce listopadu. Ostatní dálnice jsou podle aktuálních dat sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a hezký den přeje Honza z Čet rádia.

0: Vicane, vzal bys na zahrádku Zubra.
1: Zubra? Mně náhodou ten by mi sešlapal pažit. Ale dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 7.
0: Dobré ráno. Venku je jasno a 12 stupňů, já už mám poběhu, ale ty se moc nečerti. Věděl jsi to o tom Zubrovi?
1: To nevím. Ty jsi zase při tom svém pobíhání objevila nějakou novou oboru?
0: Ne.
1: No vidíš. Píšou totiž, že u zámečku Mstišov Dubí předělávají oboru z konce 16. století.
0: Fakt?
1: No jo. Bude tam dětské hřiště, kontaktní minizol a vedle daňků a muflonů právě i zubři.
0: To je skvělý nápad.
1: Návrh dělal Petr Pejk. Ale představ si, že by ti za plotem bučel obří lesní bík.
0: Mně by se to líbilo, aspoň bys tam nemusel sekat trávu sekačkou.
1: Jo, jenže sekačka po mně nechce 35 kilo sena denně. A v té moji staré káře bych ten náklad.
0: Bucifale, dost. Už se zase rozpovídáš a v 7 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, tak to utnu a dáme si trochu muziky.

0: Horoskop.
1: Zdravím, tady Vlasta a musím se přiznat, dnešní ráno u mě vyhrál spalovač topinek, protože jsem ji nechala v topinkovači o pár vteřin déle, aby teď voní jak po ohni. Kafe jsem si naštěstí stihla uvařit pořádně, takže aspoň jedna věc dneska vyšla. Je čtvrtek, 1. října, a já mám dneska chuť do těch znamení trochu rýpnout, laskavě, ale bez vaty kolem. Tak jdeme na to, tady je Čet Rádio a hned za chvíli hvězdy. Beran dneska nemá trpělivost na nic a na nikoho, fronta v obchodě ho rozhodí tak, že by nejradši přeskočil přes regál. Bík si usmyslí, že dneska uvaří něco extra, a i kdyby to mělo dopadnout jako moje nedělní risotto, stejně si bude stát za svým receptem. Blíženci dneska mluví o tři věty víc, než je nutné, a kolegové v práci je poslouchají s napůl zavřenýma očima. Rak se dneska stáhne domů k rodině nebo aspoň ke kočce a bude mu to stačit úplně na všechno. Lev si dneska bude chtít užít trochu pozornosti, klidně i na poradě, kde si pomalu najde způsob, jak se zase dostat do středu dění. Pana dneska znovu přerovnává zásuvku, kterou si včera srovnala, protože pořádek prostě nikdy není dost dokonalý, a trochu jí rozumím, i moje kuchyňská linka to miluje. Váhy dneska stojí před regálem a půl hodiny váhají mezi dvěma úplně stejnýma vaničkama jogurtu, nikdo jim to nerozmluví. Štír dneska něco tuší a nedá pokoj, dokud to nevyhrabe, i kdyby to měl zjistit od souseda přes plot. Střelec dneska plánuje výlet, co nikdy neuskuteční, ale baví ho o tom mluvit tak, že tomu nakonec uvěří i sám sobě. Kozoroh dneska dodělává úkol, co měl hotový už včera, a bude si nad tím potichu povzdechovat, jak má ve zvyku. Vodnář dneska přijde s nápadem, co nikdo nechápe, a za týden to bude chtít celá kancelář. Ryby dneska zase sní o něčem hezčím, než je realita, a klidně se jim stane, že si u toho pustí smutnou písničku a pak brečí u dřezu. Hned po vysílání mě čeká schůzka s krabičkou z indické restaurace, protože na vaření dneska fakt nemám náladu, a večer jdu na film, co jsem si slibovala už 3 týdny. Hvězdy beru hlavně jako dobrou zábavu a kus fantazie, jak si den trochu osladit, ale co z něj nakonec uděláte, to je čistě na vás, ne na nich. Bucifal mezitím dopíjí 5. kafe a tvrdí, že on je spíš kozoroh, co věří jenom výplatní pásce, tak ať mu to vydrží aspoň do pátku. V pátek se tu zase sejdeme u další dávky hvězdných nesmyslů. Tohle bylo ode mě, od Vlasty, pro Čet Rádio, mějte se dneska hlavně podle sebe.

0: Je 7 hodin.
1: Krásné ráno, Čet Rádio se hlásí se zprávami. U mikrofonu váš Honza. Pojďme na to nejdůležitější. Sokolové se domáhají vrácení milionů z pronevěřených ve finančním skandálu, opozice obhajuje svolání mimořádné schůze o nedůvěře vládě a italská premiérka Meloniová při pražské návštěvě přislíbila podporu klíčovým unijním politikám. Italská premiérka Giorgia Meloniová při návštěvě Prahy přislíbila podporu revize systému emisních povolenek a většímu financování společné zemědělské i tzv. Kohezní politiky Evropské unie. Komentátor Ondřej Houska setkání s premiérem Andrejem Babišem hodnotí jako další prohloubení vztahu mezi oběma zeměmi. Podle něj síla každého státu v Evropské unii závisí hlavně na tom, kolik spojenců dokáže přesvědčit. Místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová odmítá, že by mimořádná schůze o nedůvěře vládě byla jen opozičním divadlem před volbami. Podle ní mají poslanci pro její svolání vážné důvody. Premiér Andrej Babiš naopak schůzi už dříve označil za velký předvolební meeting. V Krontálu definitivně skončila pobočka katastrálního úřadu, jeho agendu nově přebírá Krnov. Místní radnice se snažila rozhodnutí zvrátit, u nadřízených úřadů ale neuspěla. Jedním z argumentů pro omezení provozu je i to, že většinu věcí dnes lidé vyřídí online. Krajský soud pozdě pravomocně potrestal pražskou právničku Alenu Rouhu za vydírání staršího manželského páru z Klatovska. Ta se je dlouhodobě snažila přimět, aby jí hluboko pod cenou prodali svoji chalupu. Dostala podmíněný trest na 2 roky a pokutu ve výši 100 000 korun. Česká obec sokolská žádá policii o vrácení 8 milionů korun, které úřady zajistily na účtech bývalé asistentky ex-starostky Hany Můčkové Elišky Kolding. Podle provedeného auditu měla Sokoly připravit o více než 40 milionů korun a když se na podvod přišlo, vzala si život přímo v pražském Tyršově domě. Sokolové teď tvrdí, že zajištěné peníze jim jednoznačně patří a chystají na policii stížnost. A teď sport. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo den před zápasem Ligy národů v Dánsku opustil reprezentaci podle svého vyjádření na Instagramu kvůli sporu s trenérem. České hokejistky prohrály úvodní zápas turnaje Eurohockey Tour ve finském Lahti s domácím týmem v poměru 2-0, když ve třetí třetině neproměnili ani 2 trestná střílení. A na závěr jedna zajímavost z Teplicka. Dubí chystá proměnu lesní obory u zámečku ve Mstišově, kde by nově měli žít sraci, denci, mufloni i zubři. Autor návrhu Petr Fik počítá také s kontaktním menezou a dětským hřištěm, přičemž samotná obora vznikla už koncem 16. století.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 12 stupňů, v Brně jasno a 13, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Honzy. Na silnici číslo 22 u Cehnic na Strakonicku došlo před chvílí k nehodě, auto se srazilo se srnou, havarované vozidlo stojí u vozovky, provoz je ale průjezdný. Na silnici číslo 18 u Lázu na Příbramsku byla nehoda už odstraněna a provoz v pruhu je obnovený. Pozor také na silnici číslo 49 u Locka na Zlínsku, kde leží na vozovce mrtvá srna, projíždějte tam opatrně. V Brně se dál potýkají řidiči s přestavbou křižovatky dálnic D1 a D2. V místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu mohou vznikat kolony. Omezení potrvá až do 20. října. U Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy. Provoz tam komplikuje stavba až do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet Rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme 7.20.
1: Pucane, ty tady zase sedíš v bundě a tváříš se, jako bys v noci hlídal parkoviště.
0: No jo, venku je jasno a 12 stupňů, tak mě nech oblečeného. Odpoledne má být až 26.
1: Já jsem proběhla park a mám energie na rozdávání, tak mi radši řekni, co to čteš.
0: To si o rybě, co žije v hloubce 600 metrů a jmenuje se Strašík Malousta.
1: To je na ní zvláštního.
0: Má úplně průhlednou hlavu a ty zelené koule uvnitř jsou její oči, které vidí skrz čelo.
1: Cože? To si děláš legraci. Takže ona kouká nahoru skrz vlastní lebku.
0: No jo, vidí stíny ryb nad sebou, aniž by musela otáčet tělo.
1: Tyjo, to je síla. Představ si, že bys měl průhledné čelo.
0: To bych sledoval leda pavouky na stropě.
1: Kterého tvora z mořských hlubin byste chtěli vidět na vlastní oči vy? Napište nám zprávy.
0: 8 hodin máme na Čet rádiu zprávy, takže vaše tipy čekáme hned.
1: A my vám k tomu rozjedeme skvělou muziku.

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu krátce a jasně to nejdůležitější. Co se děje doma i ve světě? V Bruntálu zavřeli pobočku katastrálního úřadu a jeho agendu teď přebírá Krnav. Sokolové žádají policii o vrácení milionu korun zajištěných po rozsáhlém finančním podvodu. Opozice obhajuje mimořádnou schůzi o nedůvěře vládě jako věcnou, nikoli jen předvolební show. Italská premiérka Meloniová při návštěvě Prahy přislíbila podporu klíčovým unijním tématům. Pražská právnička byla pravomocně odsouzena za vydírání seniorů kvůli její chalupě. A ve sportu Cristiano Ronaldo před zápasem opustil portugalskou reprezentaci a české hokejistky prohrály úvodní utkání na turnaji v Lahti.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze jasno a 12 stupňů, v Brně jasno a 13, v Ostravě polojasno a 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu mohavo, teploty kolem 23, neděle přehánky, teploty kolem 19, pondělí až ve středu zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Honzy. Na silnici číslo 22 u Cehnic na Strakonicku došlo před chvílí k nehodě, auto se srazilo se srnou, havarované vozidlo stojí u vozovky, provoz je ale průjezdný. Na silnici číslo 18 u Lázu na Příbramsku byla nehoda už odstraněna a provoz v pruhu je obnovený. Pozor také na silnici číslo 49 u Locka na Zlínsku, kde leží na vozovce mrtvá srna, projíždějte tam opatrně. V Brně se dál potýkají řidiči s přestavbou křižovatky dálnic D1 a D2. V místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu mohou vznikat kolony. Omezení potrvá až do 20. října. U Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy. Provoz tam komplikuje stavba až do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: Trajanů.
1: Dobré ráno, na Čet rádiu máme za 20 minut 8.
2: Pucouši, ty tady nad tím hrnkem sedíš, jako by ti někdo nasypal do kávy sůl.
1: Mám rád svoje ticho. Venku je jasno, 12 stupňů, ale já potřebuju teplo.
2: Odpoledne bude 26, tak nebreč. Co tam vlastně píšeš?
1: To si o švédské kapely Roxette a jejich hitu Delu.
2: Tak.
1: Jo. V Americe je tenkrát nahrávací společnost vůbec nechce vydat, tak o nich v 80. letech USA nikdo nevěděl.
2: A jak se prosadili?
1: Americký student Dean Cushman si koupil jejich desku ve Švédsku na výměnném pobytu, přivezli ji domů do Minneapolis a donesli ji do místního rádia.
2: A oni to pustili?
1: Pustili. Lidi začali šíleně volat, kopie nahrávky se rozletěly po dalších stanicích a za pár týdnů to bylo číslo jedna v hitparádě.
2: To je skvělý. Takže obyčejný kluk udělal celosvětový hit. To by fungovalo i dneska.
1: To ne. Dneska všechno řídí algoritmy a sociální sítě, na takovou náhodu už není prostor.
2: Ale houby, dobrá písnička si cestu najde vždycky.
1: Nevím.
2: Neshodneme se, bucane. 8 hodin jsou na Čet rádiu stejně zprávy, tak to utnu a dáme si radši muziku.

0: horoskop.
1: Pravím, tady Vlasta a musím se přiznat, dnešní ráno u mě vyhrál spalovač topinek, protože jsem ji nechala v topinkovači o pár vteřin déle, aby teď voní jak po ohni. Kafe jsem si naštěstí stihla uvařit pořádně, takže aspoň jedna věc dneska vyšla. Je čtvrtek, 1. října, a já mám dneska chuť do těch znamení trochu rýpnout, laskavě, ale bez vaty kolem. Tak jdeme na to, tady je Čet Rádio a hned za chvíli hvězdy. Beran dneska nemá trpělivost na nic a na nikoho, fronta v obchodě ho rozhodí tak, že by nejradši přeskočil přes regál. Bík si usmyslí, že dneska uvaří něco extra, a i kdyby to mělo dopadnout jako moje nedělní risotto, stejně si bude stát za svým receptem. Blíženci dneska mluví o tři věty víc, než je nutné, a kolegové v práci je poslouchají s napůl zavřenýma očima. Rak se dneska stáhne domů k rodině nebo aspoň ke kočce, a bude mu to stačit úplně na všechno. Lev si dneska bude chtít užít trochu pozornosti, klidně i na poradě, kde si pomalu najde způsob, jak se zase dostat do středu dění. Pana dneska znovu přerovnává zásuvku, kterou si včera srovnala, protože pořádek prostě nikdy není dost dokonalý, a trochu jí rozumím, i moje kuchyňská linka to miluje. Váhy dneska stojí před regálem a půl hodiny váhají mezi dvěma úplně stejnýma vaničkama jogurtu, nikdo jim to nerozmluví. Štír dneska něco tuší a nedá pokoj, dokud to nevyhrabe, i kdyby to měl zjistit od souseda přes plot. Střelec dneska plánuje výlet, co nikdy neuskuteční, ale baví ho o tom mluvit tak, že tomu nakonec uvěří i sám sobě. Kozoroh dneska dodělává úkol, co měl hotový už včera, a bude si nad tím potichu povzdechovat, jak má ve zvyku. Vodnář dneska přijde s nápadem, co nikdo nechápe, a za týden to bude chtít celá kancelář. Ryby dneska zase sní o něčem hezčím, než je realita, a klidně se jim stane, že si u toho pustí smutnou písničku a pak brečí u dřezu. Hned po vysílání mě čeká schůzka s krabičkou z indické restaurace, protože na vaření dneska fakt nemám náladu, a večer jdu na film, co jsem si slibovala už 3 týdny. Hvězdy beru hlavně jako dobrou zábavu a kus fantazie, jak si den trochu osladit, ale co z něj nakonec uděláte, to je čistě na vás, ne na nich. Bucifal mezitím dopíjí 5. kafe a tvrdí, že on je spíš kozoroh, co věří jenom výplatní pásce, tak ať mu to vydrží aspoň do pátku. V pátek se tu zase sejdeme u další dávky hvězdných nesmyslů. Tohle bylo ode mě, od Vlasty, pro Čet Rádio, mějte se dneska hlavně podle sebe.

0: Je 8 hodin.
1: Dobré ráno, posluchači Čet rádia. U mikrofonu Honza a začínají ranní zprávy. Co byste dnes neměli minout? Sokolové se domáhají vrácení milionů zpronevěřených ve finančním skandálu, opozice obhajuje svolání mimořádné schůze o nedůvěře vládě a italská premiérka Meloniová při pražské návštěvě přislíbila podporu klíčovým unijním politikám. Místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová odmítá, že by mimořádná schůze o nedůvěře vládě byla jen opozičním divadlem před volbami. Podle ní mají poslanci pro její svolání vážné důvody. Premiér Andrej Babiš naopak schůzi už dříve označil za velký předvolební meeting. Česká obec sokolská žádá policii o vrácení 8 milionů korun, které úřady zajistily na účtech bývalé asistentky ex-starostky Hany Můčkové Elišky Kolding. Podle provedeného auditu měla Sokoly připravit o více než 40 milionů korun a když se na podvod přišlo, vzala si život přímo v pražském Tyršově domě. Sokolové teď tvrdí, že zajištěné peníze jim jednoznačně patří a chystají na policii stížnost. V Bruntálu definitivně skončila pobočka katastrálního úřadu, jeho agendu nově přebírá Krnov. Místní radnice se snažila rozhodnutí zvrátit, u nadřízených úřadů ale neuspěla. Jedním z argumentů pro omezení provozu je i to, že většinu věcí dnes lidé vyřídí online. Italská premiérka Giorgia Meloniová při návštěvě Prahy přislíbila podporu revize systému emisních povolenek a většímu financování společné zemědělské i tzv. Kohezní politiky Evropské unie. Komentátor Ondřej Houska setkání s premiérem Andrejem Babišem hodnotí jako další prohloubení vztahu mezi oběma zeměmi. Podle něj síla každého státu v Evropské unii závisí hlavně na tom, kolik spojenců dokáže přesvědčit. Krajský soud pozdě pravomocně potrestal pražskou právničku Alenu Rouhu za vydírání staršího manželského páru z Klatovska. Ta se je dlouhodobě snažila přimět, aby jí hluboko pod cenou prodali svoji chalupu. Dostala podmíněný trest na 2 roky a pokutu ve výši 100 000 korun. A teď sport. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo den před zápasem Ligy národů v Dánsku opustil reprezentaci podle svého vyjádření na Instagramu kvůli sporu s trenérem. České hokejistky prohrály úvodní zápas turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti s domácím týmem v poměru 2-0, když ve třetí třetině neproměnili ani 2 trestná střílení. A na závěr jedna zajímavost z Teplicka. Dubí chystá proměnu lesní obory u zámečku ve Mstišově, kde by nově měli žít sraci, denci, mufoni i zubři. Autor návrhu Petr Fik počítá také s kontaktním menezou a dětským hřištěm, přičemž samotná obora vznikla už koncem 16. století.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 11 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 7. Dnes bude zataženo, nejvyšší teplot je kolem 26 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teplot je kolem 21 stupňů. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Na ní silnice pod dohledem Honzy. Na silnici I27 u Litvínova na Mostecku se před chvílí stala nehoda, provoz je omezený. V Brně v ulici Jandáskova havarovalo osobní auto a překážka může bránit provozu v celé šířce vozovky. Na silnici číslo 26 u Babylonu na Domažlicku skončilo auto mimo komunikaci. Na místě probíhá vyšetřování. V Praze v ulici Klesíku je po nehodě potřeba projíždět se zvýšenou opatrností. Provoz tam zůstává omezený přes hodinu. Z dlouhodobějších omezení platí, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba a řidiči musí počítat s koloninami. Omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libinském mostě mezi ulicemi Štrkova a Zenkova stále probíhá jeho přestavba. Omezený je provoz aut i tramvají. Dálnice jsou podle aktuální dat sjízdné bez omezení. Balík k silnicím. Hezký den a opatrnou jízdu přeje Honza.

ti dám.

0: Stejně ti říkám, že ty svíčky na káře byly ještě v pořádku.
1: Nebyly, bucouši, skákalo to jako koza. Ale dobré ráno všem z Čet rádia, máme 8.20.
0: No jo. Venku se sice mračí a je sichravo, ale v garáži bylo teplo.
1: To ti věřím.
0: To tam máš z Kanady?
1: Našla jsem jedno zvláštní místo, jmenuje se Skvrnité jezero.
0: To na něm skvrní?
1: Když se v létě odpaří voda, zůstanou tam stovky barevných minerálních koleček. Žluté, zelené i modré.
0: Jako obří malířská paleta.
1: Pak ty jo. Je v tom spousta vápníku a hořčíku a místní kmen ho má za posvátné.
0: No, takové bahno by se mi hodilo na zahrádku.
1: Na záhonky ti nikdo léčivé minerály sypat nebude.
0: To bych neřekl.
1: Každopádně v 9 hodin vás čekají zprávy a za hodinu budeme v tomhle vyprávění pokračovat.
0: Libuju, že radši pomlčím.
1: To určitě. Teď je čas na trochu dobré muziky.

0: Krátké zprávy.
1: Tak jo, tady Honza, rychle a stručně, co se děje. Pojďme na to nejdůležitější. V Bruntálu zavřeli pobočku katastrálního úřadu a jeho agendu teď přebírá KRNA. Sokolové žádají policii o vrácení milionu korun zajištěných po rozsáhlém finančním podvodu. Opozice obhajuje mimořádnou schůzi o nedůvěře vládě jako věcnou, nikoli jen předvolební show. Italská premiérka Meloniová při návštěvě Prahy přislíbila podporu klíčovým unijním tématům. Pražská právnička byla pravomocně odsouzena za vydírání seniorů kvůli její chalupě. A ve sportu Cristiano Ronaldo před zápasem opustil portugalskou reprezentaci a české hokejistky prohrály úvodní utkání na turnaji v Lahti.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně máme jasno v Praze 12 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 8. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu mohavo, teploty kolem 23, neděle přehánky, teploty kolem 19, pondělí až ve středu zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupně. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Na ní silnice pod dohledem Honzy. Na silnici I27 u Litvínova na Mostecku se před chvílí stala nehoda, provoz je omezený. V Brně v ulici Jandáskova havarovalo osobní auto a překážka může bránit provozu v celé šířce vozovky. Na silnici číslo 26 u Babylonu na Domažlicku skončilo auto mimo komunikaci, na místě probíhá vyšetřování. V Praze v ulici Klesíku je po nehodě potřeba projíždět se zvýšenou opatrností, provoz tam zůstává omezený přes hodinu. Z dlouhodobějších omezení platí, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba a řidiči musí počítat s koloninami. Omezení potrvá do 20. října. V Praze na Libinském mostě mezi ulicemi Štorkova a Zenkova stále probíhá jeho přestavba. Omezený je provoz aut i tramvají. Dálnice jsou podle aktuálních dat sjízdné bez omezení. Palec k silnicím. Hezký den a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: Jako vážně někdo práskne dveřmi a odjede domů jenom proto, že se nepohodl s trenérem.
1: No jo, pan Ronaldo prostě zbalil kufry a odjel. Ale dobré ráno z Čet rádia, je za 20 minut 9.
0: Čau. Já jsem zrovna doběhla, venku je jasno, i když 12 stupňů ráno trochu studí, ale mám energie na rozdávání.
1: Ukaž. Já tu do sebe teprve liju třetí kafe a ty kolem mě skáčeš jak cvo.
0: Máš přidat v kroku, bucouši.
1: Deže. Zpátky k fotbalu. Den před zápasem se uraženě zbalit a dát to na internet, to je fakt úroveň.
0: Fakt.
1: No jo. Napsal na síť, že má s trenérem spor a zamával celé reprezentaci. Představit si, že bych já kvůli malému sporu nenastoupil k vysílání.
0: To by byla škoda.
1: No vidíš. Přitom profesionalita znamená, že i když tě šéf naštve, tak do té práce prostě jdeš.
0: Ty a tvoje stará kára byste stejně daleko neodjeli.
1: Moje kára jede skvěle. A proto bych nám teď pustil nějaký poctivý, pomalý rokový ploužák na uklidnění.
0: Ne. Žádný ploužák. Já potřebuju pořádný rychlý pop, ať ten raní běh ještě vydýchám. V 9 hodin jsou zprávy Čet rádia, tak tam plácni něco pořádně energického.
1: Nevím. Ale budiš, rychlé tempo vyhrálo.

0: Jet Radio. Horoskop.
1: Zdravím, tady Vlasta a musím se přiznat, dnešní ráno u mě vyhrál spalovač topinek, protože jsem ji nechala v topinkovači o pár vteřin déle, aby teď voní jak po ohni. Kafe jsem si naštěstí stihla uvařit pořádně, takže aspoň jedna věc dneska vyšla. Je čtvrtek, 1. října, a já mám dneska chuť do těch znamení trochu rýpnout, laskavě, ale bez vaty kolem. Tak jdeme na to, tady je Čet Rádio a hned za chvíli hvězdy. Beran dneska nemá trpělivost na nic a na nikoho, fronta v obchodě ho rozhodí tak, že by nejradši přeskočil přes regál. Bík si usmyslí, že dneska uvaří něco extra, a i kdyby to mělo dopadnout jako moje nedělní risotto, stejně si bude stát za svým receptem. Blíženci dneska mluví o tři věty víc, než je nutné, a kolegové v práci je poslouchají s napůl zavřenýma očima. Rak se dneska stáhne domů k rodině nebo aspoň ke kočce a bude mu to stačit úplně na všechno. Lev si dneska bude chtít užít trochu pozornosti, klidně i na poradě, kde si pomalu najde způsob, jak se zase dostat do středu dění. Pana dneska znovu přerovnává zásuvku, kterou si včera srovnala, protože pořádek prostě nikdy není dost dokonalý, a trochu jí rozumím, i moje kuchyňská linka to miluje. Váhy dneska stojí před regálem a půl hodiny váhají mezi dvěma úplně stejnýma vaničkama jogurtu, nikdo jim to nerozmluví. Štír dneska něco tuší a nedá pokoj, dokud to nevyhrabe, i kdyby to měl zjistit od souseda přes plot. Střelec dneska plánuje výlet, co nikdy neuskuteční, ale baví ho o tom mluvit tak, že tomu nakonec uvěří i sám sobě. Kozoroh dneska dodělává úkol, co měl hotový už včera, a bude si nad tím potichu povzdechovat, jak má ve zvyku. Vodnář dneska přijde s nápadem, co nikdo nechápe, a za týden to bude chtít celá kancelář. Ryby dneska zase sní o něčem hezčím, než je realita, a klidně se jim stane, že si u toho pustí smutnou písničku a pak brečí u dřezu. Hned po vysílání mě čeká schůzka s krabičkou z indické restaurace, protože na vaření dneska fakt nemám náladu, a večer jdu na film, co jsem si slibovala už 3 týdny. Hvězdy beru hlavně jako dobrou zábavu a kus fantazie, jak si den trochu osladit, ale co z něj nakonec uděláte, to je čistě na vás, ne na nich. Bucifal mezitím dopíjí 5. kafe a tvrdí, že on je spíš kozoroh, co věří jenom výplatní pásce, tak ať mu to vydrží aspoň do pátku. V pátek se tu zase sejdeme u další dávky hvězdných nesmyslů. Tohle bylo ode mě, od Vlasty, pro Čet Rádio, mějte se dneska hlavně podle sebe.

0: Je 9 hodin.
1: Tak dobré dopoledne. Za u mikrofonu dejte si pauzu na kafe a já vám k němu povím, co se děje. O čem se dnes mluví? Ministerstvo obrany ruší velkou zakázku na obrněná vozidla. V Americe se nepovedla poprava smrtící injekcí a Rusko bojuje s útoky medvědů. Blíží se senátní volby a data ukazují, že Češi v nich tradičně hlasují proti současné vládě i proti úřadujícím senátorům. Jen ve 3 z 15 dosavadních voleb se obhajujícím senátorům podařilo získat nadpoloviční většinu. Letos tak může podobný opoziční trend rozhodnout i o 16. volbách do horní komory. Ruská vláda řeší rostoucí počet útoků medvědů, od jara si vyžádali nejméně 22 lidských životů. Kabinet proto chystá opatření, jak lépe regulovat jejich počty, včetně zrušení dosavadních loveckých kvót. V některých regionech se totiž populace medvědů podle agentury Reuters vymkla kontrole. Ministerstvo obrany zrušilo velkou zakázku na nákup 185 obrněných čtyřkolových vozidel, která měla stát přes 24 miliardy korun. Podle informací z rejstříku zakázek zatím stály především ekonomické důvody. Vozy měly sloužit jako sanitky, ženýní nebo průzkumné stroje, armáda si tak teď bude muset najít jiné řešení. V americkém státě Tennessee se nezdařila poprava odsouzené vražedkyně Christy Pickeové. Přestože jí lékaři aplikovali 2 dávky smrtící látky, žena zůstala naživu a byla převezena do nemocnice. Případek podle jejich právníků prověřují úřady. V Česku od čtvrtka klesly ceny nafty na čerpacích stanicích, a to díky nově zavedené cenové regulaci. Na některých pumpách je litr až o 3 koruny levnější než ještě den předtím. Vláda k regulaci přistoupila poté, co ceny nafty v posledních týdnech prudce rostly. A teď sport. Česká fotbalová reprezentace má po 2 zápasech Ligy národů 0 bodů, teď ale přichází posila útoční kraje Nadery, který by měl týmu přinést novou variantu v útoku. Hokejové NHL zažil těžký vstup do sezony brankář Daniel Vladaš, jehož Philadelphia prohrála s Pittsburghem vysoko 0-7. A na závěr dobrá zpráva z vůben země hasiči a speleologové si v Hranické propasti, nejhlubší sladkovodní propasti světa, vyzkoušeli náročnou záchranu člověka ze dna. Poprvé přitom použili i kladku, která dřív sloužila jen k přepravě materiálu. Násvik tak prověřil, jak rychle a bezpečně dostat zraněného z extrémních houbek ven.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 12 stupňů, v Brně jasno a 14, v Ostravě polojasno a 10. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Četrádia. Četrádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Četrádia, u mikrofonu Honza. Na dálnici D1 na 194. kilometru ve směru na Ostravu se před chvílí stala nehoda nákladního vozidla. Zablokovaná je odstavná krajnice, provoz je zpomalený. V Děčíně v ulici Teplická došlo před hodinou k nehodě 2 osobních aut, úsek je sjízdný se zvýšenou opatrností. V Brně v ulici Jendáskova havarovalo osobní auto a může bránit provozu v celé šířce vozovky. Na silnici číslo 38 u Krklebů na Nymbursku narazilo auto do stromu, na místě zasahují záchranné složky, počítejte se zdržením. V Brně navíc pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, řidiči by měli počítat s dalším průjezdem. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec dopoledního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Honza, to podstatné v pár větách. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněná vozidla pro armádu. Blíží se senátní volby a čísla ukazují na opoziční naladění voličů. USA se nepovedla poprava odsouzené vražetkyně. Rusko řeší rostoucí počet útoků medvědů. Ta na českých pumpách zlevnila díky cenové regulaci. A teď sport, český fotbalový tým posílal nový útočník, zatímco hokejista Vladař zažil těžký debakl v NHL.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze jasno a 13 stupňů, v Brně jasno a 15, v Ostravě polojasno a 11. Dnes bude zataženo, nejvyšší teplot je kolem 26 stupňů. Poukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teplot je kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu mlhavo, teploty kolem 23, neděle přehánky, teploty kolem 19, pondělí až ve středu zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Honza. Na dálnici D1 na 194. kilometru ve směru na Ostravu se před chvílí stala nehoda nákladního vozidla. Zablokovaná je odstavná krajnice, provoz je zpomalený. V Děčíně v ulici Teplická došlo před hodinou k nehodě dvou osobních aut, úsek je sjízdný se zvýšenou opatrností. V Brně v ulici Jandáskova havarovalo osobní auto a může bránit provozu v celé šířce vozovky. Na silnici číslo 38 u Krklebů na Nymbursku narazilo auto do stromu, na místě zasahují záchranné složky, počítejte se zdržením. V Brně navíc pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě se tvoří kolony, řidiči by měli počítat s dalším průjezdem. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec dopoledního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 10.
1: Pucane, ty tady zase mícháš třetí kafe, jako bys tam hledal poklad.
0: Potřebuju se zahřát. Venku je sice jasno a 13 stupňů, ale tady mrzne.
1: Píš nám radši pobrty dnešní novinky v kinech.
0: Od dneška dávají českou komedii Tango pro tři.
1: To je s Bokovou, že?
0: No jo, Kristýna Boková a Jan Koleník tam tancují v soutěži a zkouší chytit druhý dek.
1: To by šlo.
0: A od příštího čtvrtka jde do kin Mysteriózní Virgo. Chlápek zdědí rozpadlý dům na samotě, ve studni vyšne voda a z půdy začne vylézat prastará hrozba, no představ si, že ti na zahrádce.
1: Pucifale, brzdi.
0: To zase je.
1: Čas letí a v 10 hodin jsou zprávy Čet rádia, takže tě musím utnout a radši protočíme skvělé rytmy.

je 10 hodin. Dobré dopoledne. Ucifal u mikrofonu a Čet rádio vám přináší zprávy. Pojďme na to nejdůležitější. Ministerstvo obrany ruší velkou zakázku na obrněná vozidla. V Americe se nepovedla poprava smrtící injekcí a Rusko bojuje s útoky medvědů. Ruská vláda řeší rostoucí počet útoků medvědů, od jara si vyžádali nejméně 22 lidských životů. Kabinet proto chystá opatření, jak lépe regulovat jejich počty, včetně zrušení dosavadních loveckých kvót. V některých regionech se totiž populace medvědů podle agentury Reuters vymkla kontrole. V Česku od čtvrtka klesly ceny nafty na čerpacích stanicích, a to díky nově zavedené cenové regulaci. Na některých pumpách je litr až o 3 koruny levnější než ještě den předtím. Vláda k regulaci přistoupila poté, co ceny nafty v posledních týdnech prudce rostly. V americkém státě Tennessee se nezdařila poprava odsouzené vražetkyně Christy Pickeové. Přestože jí lékaři aplikovali 2 dávky smrtící látky, žena zůstala naživu a byla převezena do nemocnice. Případ teď podle jejich právníků prověřují úřady. Blíží se senátní volby a data ukazují, že Češi v nich tradičně hlasují proti současné vládě i proti úřadujícím senátorům. Jen ve 3 z 15 dosavadních voleb se obhajujícím senátorům podařilo získat nadpoloviční většinu. Letos tak může podobný opoziční trend rozhodnout i o 16. volbách do horní komory. Ministerstvo obrany zrušilo velkou zakázku na nákup 185 obrněných čtyřkolových vozidel, která měla stát přes 24 miliardy korun. Podle informací z rejstříku zakázek zatím stály především ekonomické důvody. Vozy měly sloužit jako sanitky, ženíní nebo průzkumné stroje, armáda si tak teď bude muset najít jiné řešení. A teď sport. Česká fotbalová reprezentace má po 2 zápasech Ligy národů 0 bodů, teď ale přichází posila útočník Ryan Nadery, který by měl týmu přinést novou variantu v útoku. V hokejové NHL zažil těžký vstup do sezony brankář Daniel Vladař, jehož Philadelphia prohrála s Pittsburghem vysoko 0-7. A na závěr dobrá zpráva z hlubin země: hasiči a speleologové si v Hranické propasti, nejhlubší sladkovodní propasti světa, vyzkoušeli náročnou záchranu člověka ze dna. Poprvé přitom použili i kladku, která dřív sloužila jen k přepravě materiálu. Násvik tak prověřil, jak rychle a bezpečně dostat zraněného z extrémních hloubek ven. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně jasno a 16, v Ostravě zataženo a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. Dopolední doprava s Bucifalem. V Praze hlásí dopravní servis hned několik nehod. Před chvílí se stala nehoda v ulici Kovářova, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. Podobná situace je v ulici Teplická, kde došlo ke střetu 2 osobních aut a řidiči musí projíždět opatrně. Nehoda komplikuje dopravu i na jižní spojce, kde je na vozovce překážka a provoz je zpomalený. Opatrnost je nutná také v ulici Moskevská, kde se po nehodě tvoří komplikace v obou směrech. V Brně v ulici Jandáskova je už po nehodě vozovka zcela volná, bez dalších problémů. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky. V místě exitu 196B na Brno centrum se tvoří kolony, stavba potrvá do 20. října. V Praze na Libeňském mostě mezi Štorchovou a Zenklovou ulicí stále platí omezení provozu i pro tramvaje. Oprava bude trvat až do konce roku 2027. Dálnice jsou podle aktuálních dat jízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

trumpet. The trumpet. It's mumbo number 5.

Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal a nese pár vět o tom, co se děje. O čem se dnes mluví? Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněná vozidla pro armádu. Blíží se senátní volby a čísla ukazují na opoziční naladění voličů. V USA se nepovedla poprava odsouzené vražetkyně. Rusko řeší rostoucí počet útoků medvědů. Nafta na českých pumpách zlevněla díky cenové regulaci. A teď sport. Český fotbalový tým posílil nový útočník, zatímco hokejista Vladař zažil těžký debakl v NHL. Počasí. A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze jasno a 15 stupňů, v Brně jasno a 17, v Ostravě zataženo a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 26 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu mohavo, teploty kolem 23, v neděli přehánky, teploty kolem 19, v pondělí až ve středu zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Dopolední doprava s Bucipalem. V Praze hlásí dopravní servis hned několik nehod. Před chvílí se stala nehoda v ulici Kovářova, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. Podobná situace je v ulici Teplická, kde došlo ke střetu dvou osobních aut a řidiči musí projíždět opatrně. Nehoda komplikuje dopravu i na jižní spojce, kde je na vozovce překážka a provoz je zpomalený. Opatrnost je nutná také v ulici Moskevská, kde se po nehodě tvoří komplikace v obou směrech. V Brně v ulici Jandáskova je už po nehodě vozovka zcela volná, bez dalších problémů. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky. V místě exitu 196B na Brno centrum se tvoří kolony, stavba potrvá do 20. října. V Praze na Libeňském mostě mezi Štorchovou a Zenklovou ulicí stále platí omezení provozu i pro tramvaje. Oprava bude trvat až do konce roku 2027. Dálnice jsou podle aktuálních dat sjízdné bez omezení. Dopolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Vlasto, věděla jsi, že ta parta kluků z Dublinu hraje spolu už 50 let a pořád se nepozabíjeli?
1: Počkej, 50 let? To je síla. Dobré dopoledne z Chat Rádia, mimochodem, je 10.40.
0: No jo, a venku je docela fajn, 15 stupňů a polojasno, naříjen slušný.
1: Tak kdo se nepozabíjel, bucane. Nenapínej mě.
0: Dva. Prej slaví přesně 50 let od založení 4 kluci z řadového domku v Dublinu a mají za sebou 14 alb a přes 170 milionů prodaných desek.
1: To je číslo. A ty cetky, co získali, 22 Grammy, viď?
0: No vidíš, to máš načtené. A hlavně mají ten styl, že do textů cepou politiku a náboženství, nebojí se do něčeho píchnout.
1: Jenže právě to mě na nich vždycky trochu štvalo. Jako bych poslouchala kázání s kytarou.
0: To je blbost, Vlasto. To je přece síla, když kapela něco řekne, a nejenom broukne o lásce a srdíčku.
1: Jenže Bounou mi občas přijde, že si hraje víc na proroka než na muzikanta. Promiň, ale takhle to cítím.
0: No tak to se asi nedohodneme. Já bych si klidně pustil celé album v kuse a nehnul brvou.
1: A já bych po dvou písničkách šla radši zalít kytky.
0: A to jsem ti ještě nedořekl, jak jsem je viděl poprvé na kazetě, bratranec mi ji půjčil a já jsem si myslel, že je to nějaká církevní.
1: Bucane, dost. Čas letí, za chvíli jsou zprávy Chat Rádia, tak tě utnu a pustíme něco pořádného.

0: Horoskop.
1: Zdravím, tady Vlasta a musím se přiznat, dnešní ráno u mě vyhrál spalovač topinek, protože jsem ji nechala v topinkovači o pár vteřin déle, aby teď voní jak po ohni. Kafe jsem si naštěstí stihla uvařit pořádně, takže aspoň jedna věc dneska vyšla. Je čtvrtek, 1. října, a já mám dneska chuť do těch znamení trochu lípnout, laskavě, ale bez vaty kolem. Tak jdeme na to, tady je Čet Rádio a hned za chvíli hvězdy. Beran dneska nemá trpělivost na nic a na nikoho, fronta v obchodě ho rozhodí tak, že by nejradši přeskočil přes regál. Bík si usmyslí, že dneska uvaří něco extra, a i kdyby to mělo dopadnout jako moje nedělní risotto, stejně si bude stát za svým receptem. Blíženci dneska mluví o tři věty víc, než je nutné, a kolegové v práci je poslouchají s napůl zavřenýma očima. Rak se dneska stáhne domů k rodině nebo aspoň ke kočce a bude mu to stačit úplně na všechno. Lev si dneska bude chtít užít trochu pozornosti, klidně i na poradě, kde si pomalu najde způsob, jak se zase dostat do středu dění. Pana dneska znovu přerovnává zásuvku, kterou si včera srovnala, protože pořádek prostě nikdy není dost dokonalý, a trochu jí rozumím, i moje kuchyňská linka to miluje. Váhy dneska stojí před regálem a půl hodiny váhají mezi dvěma úplně stejnýma vaničkama jogurtu, nikdo jim to nerozmluví. Štír dneska něco tuší a nedá pokoj, dokud to nevyhrabe, i kdyby to měl zjistit od souseda přes plot. Střelec dneska plánuje výlet, co nikdy neuskuteční, ale baví ho o tom mluvit tak, že tomu nakonec uvěří i sám sobě. Kozoroh dneska dodělává úkol, co měl hotový už včera, a bude si nad tím potichu povzdechovat, jak má ve zvyku. Vodnář dneska přijde s nápadem, co nikdo nechápe, a za týden to bude chtít celá kancelář. Ryby dneska zase sní o něčem hezčím, než je realita, a klidně se jim stane, že si u toho pustí smutnou písničku a pak brečí u dřezu. Hned po vysílání mě čeká schůzka s krabičkou z indické restaurace, protože na vaření dneska fakt nemám náladu, a večer jdu na film, co jsem si slibovala už 3 týdny. Hvězdy beru hlavně jako dobrou zábavu a kus fantazie, jak si den trochu osladit, ale co z něj nakonec uděláte, to je čistě na vás, ne na nich. Bucifal mezitím dopíjí 5. kafe a tvrdí, že on je spíš kozoroh, co věří jenom výplatní pásce, tak ať mu to vydrží aspoň do pátku. V pátek se tu zase sejdeme u další dávky hvězdných nesmyslů. Tohle bylo ode mě, od Vlasty, pro Čet Rádio, mějte se dneska hlavně podle sebe.

Je 11 hodin. Dobré dopoledne a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. Hlavní události v kostce. Ministerstvo obrany ruší velkou zakázku na obrněná vozidla. V Americe se nepovedla poprava smrtící injekcí a Rusko bojuje s útoky medvědů. Blíží se senátní volby a data ukazují, že Češi v nich tradičně hlasují proti současné vládě i proti úřadujícím senátorům. Jen ve 3 z 15 dosavadních voleb se obhajujícím senátorům podařilo získat nadpoloviční většinu. Letos tak může podobný opoziční trend rozhodnout i o 16. volbách do horní komory. V americkém státě Tennessee se nezdařila poprava odsouzené vražedkyně Christy Pickeové. Přestože jí lékaři aplikovali 2 dávky smrtící látky, žena zůstala naživu a byla převezena do nemocnice. Případ teď podle jejich právníků prověřují úřady. V Česku od čtvrtka klesly ceny nafty na čerpacích stanicích, a to díky nově zavedené cenové regulaci. Na některých pumpách je litr až o 3 koruny levnější než ještě den předtím. Vláda k regulaci přistoupila poté, co ceny nafty v posledních týdnech prudce rostly. Ruská vláda řeší rostoucí počet útoků medvědů, od jara si vyžádali nejméně 22 lidských životů. Kabinet proto chystá opatření, jak lépe regulovat jejich počty, včetně zrušení dosavadních loveckých kvót. V některých regionech se totiž populace medvědů podle agentury Reuters vymkla kontrole. Ministerstvo obrany zrušilo velkou zakázku na nákup 185 obrněných čtyřkolových vozidel, která měla stát přes 24 miliardy korun. Podle informací z rejstříku zakázek zatím stály především ekonomické důvody. Vozy měly sloužit jako sanitky, ženíní nebo průzkumné stroje, armáda si tak teď bude muset najít jiné řešení. A teď sport. Česká fotbalová reprezentace má po 2 zápasech Ligy národů 0 bodů, teď ale přichází posila útočník Ryan Nadery, který by měl týmu přinést novou variantu v útoku. V hokejové NHL zažil těžký vstup do sezony brankář Daniel Vladař, jehož Philadelphia prohrála s Pittsburghem vysoko 0-7. A na závěr dobrá zpráva z hlubin země: hasiči a speleologové si v Hranické propasti, nejhlubší sladkovodní propasti světa, vyzkoušeli náročnou záchranu člověka ze dna. Poprvé přitom použili i kladku, která dřív sloužila jen k přepravě materiálu. Násvik tak prověřil, jak rychle a bezpečně dostat zraněného z extrémních hloubek ven. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 16 stupňů, Brně jasno a 19, Ostravě polojasno a 17. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Počasí máme teď ještě, jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Dopravní servis, dopolední vydání. Bucifal u mikrofonu. V ulici Badenyho v Praze došlo před chvílí k nehodě, havárii motocyklu, na místě je překážka na vozovce a řidiči tudy projíždí se zvýšenou opatrností. Na silnici 19 u Tábora se před hodinou srazila 2 nákladní auta, provoz je sjízdný se zvýšenou opatrností. V Praze se před hodinou staly další 2 nehody osobních aut, v ulici Janovského a v ulici Archeologická, obě místa jsou sjízdná se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě je třeba počítat s koloniemi až do 20. října příštího roku. U Kaplice na stavbě dálnice D3 jsou kvůli pracím uzavřené navazující silnice 3. tříd směrem k rakouské hranici, omezení potrvá do konce listopadu příštího roku. V Praze na Libeňském mostě dál probíhá dlouhodobá rekonstrukce, která omezuje jak auta, tak tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

Krátké zprávy. Ocifal je tu s rychlým přehledem zpráv. Co byste dnes neměli minout? Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněná vozidla pro armádu. Blíží se senátní volby a čísla ukazují na opoziční naladění voličů. USA se nepovedla poprava odsouzené vražetkyně. Rusko řeší rostoucí počet útoků medvědů. Ta na českých pumpách zlevnila díky cenové regulaci. A teď sport. Český fotbalový tým posílil nový útočník, zatímco hokejista Vladař zažil těžký debakl v NHL. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně jasno a 20, v Ostravě polojasno a 19. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý východní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v sobotu mohavo, teploty kolem 23, v neděli přehánky, teploty kolem 19, v pondělí až ve středu zataženo, teploty mezi 19 a 22 stupni. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Dopravní servis, dopolední vydání. Bucifal u mikrofonu. V ulici Bareného v Praze došlo před chvílí k nehodě, havárii motocyklu, na místě je překážka na vozovce a řidiči tudy projíždí se zvýšenou opatrností. Na silnici 19 u Tábora se před hodinou srazila dvě nákladní auta, provoz je sjízdný se zvýšenou opatrností. V Praze se před hodinou staly další dvě nehody osobních aut, v ulici Janovského a v ulici Archeologická obě místa jsou sjízdná se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky. V místě je třeba počítat s koloniemi až do 20. října příštího roku. U Kaplice na stavbě dálnice D3 jsou kvůli pracím uzavřené navazující silnice třetích tříd směrem k rakouské hranici. Omezení potrvá do konce listopadu příštího roku. V Praze na Libeňském mostě dál probíhá dlouhodobá rekonstrukce, která omezuje jak auta, tak tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Bucifal.

0: Slunce svítí, na teploměru je 18 stupňů a moje kafe voní dokonalostí.
1: Dobré dopoledne z Čet rádia, je 11.40 a ty se usmíváš jako na vánoční besídce.
0: No a co, mám náladu?
1: Uvidíme, jak dlouho ti vydrží, bucouši. Znáš Královu hou?
0: To jo, kopec na Slovensku.
1: No, a věděl jsi, že se přímo pod touhle horou potkávají prameny hned 4 velkých řek?
0: Jež. To bych neřekl.
1: Fakt. Pramení tam Hrom, Černý Váh, Hnilec a Poprad, kousek od sebe pod jedním hřebenem.
0: No, tak to je divadlo, voda teče na všechny strany.
1: Přesněji řečeno, Poprad míří do Baltu a ostatní 3 řeky tečou do Černého moře.
0: No vidíš.
1: Zítra má být 25 stupňů, tak neváhej a vyraz tam v tričku, stejně jen sedíš u kávovaru.
0: Ve 12 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, ale ještě před nimi si dáme dobrou muziku.

Je 12 hodin. Vítám vás u odpoledních zpráv ČT Rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Pojďme na to nejdůležitější. Nemocnice ve Valašském Meziříčí chystá přesun porodnice a dětského oddělení do Nového Jičína. Rusko v noci znovu zasypalo Ukrajinu drony. Sněmovna dnes rozhoduje o důvěře vládě Andreje Babiše. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil rekordní pokutu 4 výrobcům a prodejcům kabelů, kteří dohromady zaplatí téměř 2 miliardy korun za dlouholetou kartelovou dohodu. 5. zapojená firma pokutu nedostala, 6. je v insolvenci. Rozhodnutí zatím není pravomocné a firmy se proti němu mohou odvolat. Nemocnice ve Valašském Meziříčí, kterou provozuje společnost Agel, chce zrušit porodnické, novorozenecké a dětské lůžkové oddělení a přesunout je do nemocnice v Novém Jičíně. Vedení s touto koncepcí seznámilo zastupitele města, zároveň ale plánuje rozšířit jiná oddělení a služby. Vláda Andreje Babiše od dnešního dne znovu zavedla zastropování cen pohonných hmot, jejichž výši bude oznamovat každý den předem. Současně platí i omezení marží prodejců a snížení spotřební daně z nafty. Poslanecká sněmovna dnes pokračuje v jednání o nedůvěře vládě, které začalo už úterý. Do debaty se stále hlásí desítky poslanců a hlasovat by se mohlo až večer. Premiér Andrej Babiš se z jednání do pozdního odpoledne omluvil. Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo přes 100 bezpilotních letounů, většinu z nich ukrajinská protivzdušná obrana zničila. Útoky zasáhly více než 10 míst, včetně obchodního centra v Oděse, kde byl zraněn jeden člověk. Ruská strana naopak hlásí, že nad svým územím zlikvidovala stovky ukrajinských dronů. A teď sport. V sobotu odstartuje česká cyklokrosová sezona prvním závodem poháru v Jihočeském Týnově. Na start by měl znovu nastoupit i obhájce mistrovského titulu, 19-letý Krištof Bažant, který by letos rád především udržel zdraví a formu. A na závěr dobrá zpráva z neziskového sektoru. Organizace Cesta z krize, která provozuje linku první psychické pomoci, letos přišla o část peněz z Ministerstva práce a sociálních věcí. Díky veřejné sbírce ale lidé během 3 měsíců přispěli částkou přes 800 tisíc korun a tak může linka pomáhat dál. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 18 stupňů, v Brně jasno a 21, v Ostravě polojasno a 20. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Bucifal u mikrofonu, odpolední doprava v kostce. Na Řípské ulici v Brně došlo před necelou půl hodinou k nehodě s únikem oleje, provoz je omezen na jeden pruh, na místě probíhá vyšetřování. V Pražské Jeselské ulici se před chvílí stala nehoda autobusu s osobním vozidlem, průjezd je možný jen se zvýšenou opatrností. Ulici Tréglova v Praze hlásí nehodu dvou osobních vozidel, řidiči tudy projíždí opatrně. V Hradci Králové na Koutníkově ulici po nehodě funguje kyvadlový provoz jedním pruhem. Na dálnici D1 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony a je potřeba počítat se zdržením až do 20. října příštího roku. V Praze na Libeňském mostě stále trvá dlouhodobá uzavírka kvůli bourání a stavbě nového mostu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis ČT Rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

Krátké zprávy. U mikrofonu Bucifal, pojďme na rychlý přehled. Kde je přehled toho nejdůležitějšího? Nemocnice ve Valašském Meziříčí plánuje přesunout porodnici a dětské oddělení do Nového Jičína. Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu drony a zasáhlo mimo jiné obchodní centrum v Oděse. Antimonopolní úřad udělil rekordní pokutu výrobcům a prodejcům kabelů za kartelovou dohodu. Sněmovna dnes pokračuje v jednání o nedůvěře vládě, hlasovat by se mohlo večer. Vláda znovu zastropovala ceny pohonných hmot i marže prodejců. A teď sport, v sobotu odstartuje nová cyklokrosová sezona prvním závodem v Chýnově. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze jasno a 19 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě polojasno a 21. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teplota.

Ucifal u mikrofonu odpolední doprava v kostce. Na Řípské ulici v Brně došlo před necelou půl hodinou k nehodě s únikem oleje, provoz je omezen na jeden pruh, na místě probíhá vyšetřování. V pražské Jeselské ulici se před chvílí stala nehoda autobusu s osobním vozidlem, průjezd je možný jen se zvýšenou opatrností. Ulici Tréglova v Praze hlásí nehodu dvou osobních vozidel, řidiči tudy projíždí opatrně. V Hradci Králové na Koutníkově ulici po nehodě funguje kyvadlový provoz jedním pruhem. Na dálnici D1 u sjezdu na Brno centrum pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony a je potřeba počítat se zdržením až do 20. října příštího roku. V Praze na Libeňském mostě stále trvá dlouhodobá uzavírka kvůli bourání a stavbě nového mostu. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. S dovolením se loučí Bucifal, šťastnou cestu domů.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut jedna.
1: Pucane, ty se tady zase neseš s tím obřím hrnkem a usmíváš se jak po výhře v loterii.
0: Protože je venku zataženo a 20 stupňů, tak si dělám radost.
1: No jo, pravda.
0: Věděla jsi, že konzervy se prodávaly skoro 50 let bez otvíráku?
1: Cože?
0: Pak až v roce 1858 si nechali patentovat první otvírák na konzervy.
1: A čím to jako otevírali dřív?
0: Kladivem a sekáčem nebo bodákem, protože ty plechovky byly moc tlusté.
1: To je blbost.
0: To není blbost, sekáč na maso doma mám a funguje to skvěle.
1: Pucouši, otvírat sekáčem kukuřici v kuchyni je prostě šílenství.
0: No vidíš, já v tom nevidím problém.
1: Máte taky nějaký šílený zlepšovák na konzervy? Napište nám.
0: Jedna hodiny jsou na Čet rádiu zprávy, do té doby tu máme skvělý rytmus.

Je 13 hodin. Pěkné odpoledne vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucipal. A tady jsou hlavní titulky. Nemocnice ve Valašském Meziříčí chystá přesun porodnice a dětského oddělení do Nového Jičína. Rusko v noci znovu zasypalo Ukrajinu drony. Sněmovna dnes rozhoduje o důvěře vládě Andreje Babiše. Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo přes 100 bezpilotních letounů, většinu z nich ukrajinská protivzdušná obrana zničila. Útoky zasáhly více než 10 míst, včetně obchodního centra v Oděse, kde byl zraněn jeden člověk. Ruská strana naopak hlásí, že nad svým územím zlikvidovala stovky ukrajinských dronů. Poslanecká sněmovna dnes pokračuje v jednání o nedůvěře vládě, které začalo už v úterý. Do debaty se stále hlásí desítky poslanců a hlasovat by se mohlo až večer. Premiér Andrej Babiš se z jednání do pozdního odpoledne omluvil. Vláda Andreje Babiše od dnešního dne znovu zavedla zastropování cen pohonných hmot, jejichž výši bude oznamovat každý den předem. Současně platí i omezení marží prodejců a snížení spotřební daně z nafty. Nemocnice ve Valašském Meziříčí, kterou provozuje společnost Agel, chce zrušit porodnické, novorozenecké a dětské lůžkové oddělení a přesunout je do nemocnice v Novém Jičíně. Vedení s touto koncepcí seznámilo zastupitele města, zároveň ale plánuje rozšířit jiná oddělení a služby. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil rekordní pokutu 4 výrobcům a prodejcům kabelů, kteří dohromady zaplatí téměř 2 miliardy korun za dlouholetou kartelovou dohodu. 5. zapojená firma pokutu nedostala, 6. je v insolvenci. Rozhodnutí zatím není pravomocné a firmy se proti němu mohou odvolat. A teď sport. V sobotu odstartuje česká cyklokrosová sezona prvním závodem poháru v Jihočeském Chýnově. Na start by měl znovu nastoupit i obhájce mistrovského titulu, 19-letý Krištof Bažant, který by letos rád především udržel zdraví a formu. A na závěr dobrá zpráva z neziskového sektoru. Organizace Cesta z krize, která provozuje linku první psychické pomoci, letos přišla o část peněz z Ministerstva práce a sociálních věcí. Díky veřejné sbírce ale lidé během 3 měsíců přispěli částkou přes 800 tisíc korun a tak může linka pomáhat dál. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 21 stupňů, v Brně polojasno a 23, Ostravě polojasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Vážení posluchači, odpolední dopravní servis Čet rádia. Bucifal. Na silnici 20 u obce Sedlec na Českobudějovicku došlo před chvílí k nehodě, komunikace je kvůli odklízení zcela uzavřená. Na dálnici D46 na 26. kilometru ve směru na Olomouc havarovala osobní vozidla, provoz tu jde jen se zvýšenou opatrností. Na dálnici D2 mezi 23. a 24. kilometrem ve směru na Brno bourala dvě nákladní vozidla, pravý jízdní pruh je neprůjezdný. V Praze v ulici na Laurové se řeší nehoda dvou osobních aut, provoz je zde zpomalený. Na dálnicích D1 a D2 v Brně dál pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu na Brno centrum, v místě se mohou tvořit kolony. Dálnice jsou podle aktuálních dat jízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné odpoledne přeje Bucipal.

Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal. To byste dnes neměli minout. Nemocnice ve Valašském Meziříčí plánuje přesunout porodnici a dětské oddělení do Nového Jičína. Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu drony a zasáhlo mimo jiné obchodní centrum v Oděse. Antimonopolní úřad udělil rekordní pokutu výrobcům a prodejcům kabelů za kartelovou dohodu. Sněmovna dnes pokračuje v jednání o nedůvěře vládě, hlasovat by se mohlo večer. Vláda znovu zastropovala ceny pohonných hmot i marže prodejců. A teď sport, v sobotu odstartuje nová cyklokrosová sezona prvním závodem v Chýnově. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, Brně polojasno a 23, Ostravě polojasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr.

Bucifal. Na silnici 20 u obce Sedlec na Českobudějovicku došlo před chvílí k nehodě, komunikace je kvůli odklízení zcela uzavřená. Na dálnici D46 na 26. kilometru ve směru na Olomouc havarovala osobní vozidla, provoz tu jde jen se zvýšenou opatrností. Na dálnici D2 mezi 23. a 24. kilometrem ve směru na Brno bourala dvě nákladní vozidla, pravý jízdní pruh je neprůjezdný. V Praze v ulici na Laurové se řeší nehoda dvou osobních aut, provoz je zde zpomalený. Na dálnicích D1 a D2 v Brně dál pokračuje přestavba křižovatky u sjezdu na Brno centrum, v místě se mohou tvořit kolony. Dálnice jsou podle aktuálních dat jízdné bez omezení. To je z dopravního servisu vše. Nohu z plynu a příjemné odpoledne, přeje Bucifal. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, za 20 minut dvě a já bych nejradši spal.
1: Venku je zataženo, 22 stupňů a ty vypadáš, že ti nefunguje ani jedno oko.
0: Dvě oka nefungují.
1: Radši zbystři, dneska slaví Julie Andrews, filmová Mary Poppins.
0: Ta létala s Deštníkem.
1: Zpívala přes 4 oktávy, jenže po operaci hlasivek o ten rozsah přišla.
0: To zamrzí.
1: A narozeniny má i George V., bývalý fotbalista se zlatým míčem.
0: Toho si pamatuju z Milána, běhal jako blázen.
1: V trávníku to pak dotáhl až na prezidenta Libérie.
0: No jo, od míče do paláce.
1: Hned po vysílání musím utíkat do obchodu pro nové běžecké tenisky, staré se mi rozpadly.
0: Zpátky na zem, vlasti.
1: To je zase.
0: Ve 2 hodiny jsou na Čet rádiu zprávy, radši tam pošli poctivou plátku.

Je 14 hodin. Příjemné odpoledne, posluchači. Tady Bucifal, zprávy Čet rádia začínají. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Nemocnice ve Valašském Meziříčí chystá přesun porodnice a dětského oddělení do Nového Jičína. Rusko v noci znovu zasypalo Ukrajinu drony. Sněmovna dnes rozhoduje o důvěře vládě Andreje Babiše. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil rekordní pokutu 4 výrobcům a prodejcům kabelů, kteří dohromady zaplatí téměř 2 miliardy korun za dlouholetou kartelovou dohodu. 5. zapojená firma pokutu nedostala, 6. je v insolvenci. Rozhodnutí zatím není pravomocné a firmy se proti němu mohou odvolat. Vláda Andreje Babiše od dnešního dne znovu zavedla zastropování cen pohonných hmot, jejichž výši bude oznamovat každý den předem. Současně platí i omezení marží prodejců a snížení spotřební daně z nafty. Poslanecká sněmovna dnes pokračuje v jednání o nedůvěře vládě, které začalo už v úterý. Do debaty se stále hlásí desítky poslanců a hlasovat by se mohlo až večer. Premiér Andrej Babiš se z jednání do pozdního odpoledne omluvil. Nemocnice ve Valašském Meziříčí, kterou provozuje společnost Agel, chce zrušit porodnické, novorozenecké a dětské lůžkové oddělení a přesunout je do nemocnice v Novém Jičíně. Vedení s touto koncepcí seznámilo zastupitele města, zároveň ale plánuje rozšířit jiná oddělení a služby. Rusko v noci na Ukrajinu vyslalo přes 100 bezpilotních letounů, většinu z nich ukrajinská protivzdušná obrana zničila. Útoky zasáhly více než 10 míst, včetně obchodního centra v Oděse, kde byl zraněn jeden člověk. Ruská strana naopak hlásí, že nad svým územím zlikvidovala stovky ukrajinských dronů. A teď sport. V sobotu odstartuje česká cyklokrosová sezona prvním závodem poháru v Jihočeském Týnově. Na start by měl znovu nastoupit i obhájce mistrovského titulu, 19-letý Krištof Bažant, který by letos rád především udržel zdraví a formu. A na závěr dobrá zpráva z neziskového sektoru. Organizace Cesta z krize, která provozuje linku první psychické pomoci, letos přišla o část peněz z Ministerstva práce a sociálních věcí. Díky veřejné sbírce ale lidé během 3 měsíců přispěli částkou přes 800 tisíc korun a tak může linka pomáhat dál. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 23 stupňů, v Brně jasno a 23, v Ostravě zataženo a 23. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Odpolední doprava s Bucifalem. Na dálnici D46 u sjezdu exit 2 hoří vozidlo, probíhají záchranné a vyprošťovací práce a sjezd je uzavřený, hlášeno před chvílí. Na silnici 20 u obce Sedlec na Českobudějovicku došlo k nehodě, komunikace je na místě zcela uzavřená. Na dálnici D11 na 21. kilometru ve směru na Jaroměř havarovalo osobní auto do příkopu, průjezd je možný jen se zvýšenou opatrností. V Praze v ulici na Vinobraní se srazila dvě osobní auta, na vozovce zůstává překážka, řidiči tudy projíždějí opatrně. Na dálnici D1 u sjezdu exit 196B na Brno centrum pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. Ostatní dálnice jsou sjízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Příjemné odpoledne a opatrnou jízdu přeje Bucifal.

Krátké zprávy. Bucifal u mikrofonu. Stručně, věcně, bez zbytečných řečí. Ve zprávách dnes. Nemocnice ve Valašském Meziříčí plánuje přesunout porodnici a dětské oddělení do Nového Jičína. Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu drony a zasáhlo mimo jiné obchodní centrum v Oděse. Antimonopolní úřad udělil rekordní pokutu výrobcům a prodejcům kabelů za kartelovou dohodu. Sněmovna dnes pokračuje v jednání o nedůvěře vládě, hlasovat by se mohlo večer. Vláda znovu zastropovala ceny pohonných hmot i marže prodejců. A teď sport, v sobotu odstartuje nová cyklokrosová sezona prvním závodem v Kínově. Počasí. A jak to venku aktuálně vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 23 stupňů, v Brně jasno a 23, Ostravě zataženo a 23. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v sobotu mohavo, teploty kolem 23, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 19, v úterý polojasno, teploty kolem 21, ve středu zataženo, teploty kolem 22. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Odpolední doprava s Bucifalem. Na dálnici D46 u sjezdu exit 2 hoří vozidlo, probíhají záchranné a vyprošťovací práce a sjezd je uzavřený, hlášeno před chvílí. Na silnici 20 u obce Sedlec na Českobudějovicku došlo k nehodě, komunikace je na místě zcela uzavřená.

0: Dobré odpoledne z Četrádia, je za 20 minut 3.
1: Bucouši, ty tady zíváš, jako bys v noci přehazoval uhelné vagonky.
0: Moc jsem nespal. Venku je zataženo 24 stupňů a mě padají víčka.
1: Tak se probr, mám skvělý tip na výlet na Pardubicko k řece Doubravě.
0: Doubrava? Tam jsem s Károu málem skončil v potoce.
1: Mluvím o vodní nádrži Pařížov. Kamenná hráz vypadá jako pohádkový hrad s věžičkami.
0: Pařížov.
1: Fakt, je ze sekavého kamene a kolem dokola jsou strmé lesy.
0: Jo, stavěli ji víc než před 100 lety.
1: Nádherná procházka.
0: A hlavně tam nebývá narváno.
1: Ne. Všude je absolutní klid.
0: No vidíš, to beru.
1: Byli jste někdy na Pařížově? Nebo máte na Pardubicku jiný vodní typ? Napište nám.
0: 15 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, do té doby si dáme trošku chytlavých tónů.

Je 15 hodin. Dobré odpoledne, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. O čem se dnes mluví? Státní rozpočet míří k rekordnímu schodku, Evropská unie zpřísňuje pravidla pro návraty migrantů a orkán komplikuje výstup na Sněžku. Členské státy Evropské unie definitivně schválily zpřísnění pravidel pro návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Nová úprava umožní zřizovat tzv. Návratová centra i mimo území Unie v tzv. Třetích zemích. Opatření má podle Rady EU zrychlit a zefektivnit vyhošťování lidí, kteří v Unii pobývají nelegálně. Nejvyšší Českou horu dnes ráno zasáhl vítr o síle orkánu, nárazek přesahoval 128 km za hodinu. Kvůli silnému větru musel být přerušen provoz horního úseku lanovky na vrchol Sněžky. Spodní úsek vedoucí z Pece pod Sněžkou funguje bez omezení. Odborníci upozorňují, že Rusko může separatistické Podněstří využívat jako páku při případných jednáních o míru na Ukrajině. Debatu o ruském vlivu v regionu podpořil i jarní dekret prezidenta Putina, který tamním obyvatelům usnadňuje získání ruského občanství. Žadatelé díky němu nemusí dokládat ani trvalý pobyt v Rusku, ani znalost ruského jazyka. Státní rozpočet se na konci září propadl do schodku přesahujícího 194 miliardy korun, o zhruba 8 miliard více než o měsíc dříve. Ministerstvo financí uvedlo, že jde o čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období byl deficit o desítky miliard nižší. A teď sport. Fotbalisté Vsetína si ve třetím kole domácího poháru po 60 letech zahráli proti prvoligovým Bohemians. Favorita ale nepřekvapili a prohráli jasně 0-5. Českou reprezentaci před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii navíc oslabilo zranění záložníka Adama Karabce, kapitán Sparty se dokonce srazu nedá dohromady. A na závěr dobrá zpráva z nebe. Indický pilot Smit Machchar je oslavován jako hrdina poté, co pomohl zabránit zřícení letadla s více než 170 lidmi na palubě, když odrazil útok svého kolegy v kokpitu. Při zákroku byl těžce zraněn, nyní se léčí v Saudské Arábii a jeho stav je stabilizovaný. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 24 stupňů, v Brně jasno a 23, v Ostravě polojasno a 23. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis. Dopravní servis. Tady Bucipal, jak se dnes odpoledne jezdí. Provoz na silnicích je aktuálně bez nehod a plynulý. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením. V Praze se dál opravuje Libeňský most, omezení potrvá i tramvajím až do konce roku 2027. Na jihu Čech přibyl nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm, který řidičům zkracuje cestu k hranici. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucipal jde nakrmit káru a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

Krátké zprávy. Bucefal je tu s rychlým přehledem zpráv. Co se děje doma i ve světě? Státní rozpočet vzrostl na čtvrtý nejhlubší schodek v historii Česka. Evropská unie schválila přísnější pravidla pro návraty migrantů. Sněžku zasáhl silný orkán a ochromil provoz lanovky. Analytici varují, že Rusko může zneužívat Podněstří jako nástroj nátlaku ve vyjednáváních o Ukrajině. A teď sport Vsetín vypadl z fotbalového poháru s Bohemians a českou reprezentaci trápí zranění záložníka Karabce. Hrdinou dne je indický pilot, který pomohl zachránit letadlo plné cestujících. Počasí. A teď už počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 24 stupňů, v Brně jasno a 23, v Ostravě polojasno a 23. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A výhled na další dny, v sobotu mlhavo, teploty kolem 23, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 19, v úterý polojasno, teploty kolem 21, ve středu zataženo, teploty kolem 22. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu. Dopravní servis. Tady Bucefal, jak se dnes odpoledne jezdí. Provoz na silnicích je aktuálně bez nehod a plynulý. Na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2. V místě sjezdu na Brno centrum se tvoří kolony, řidiči by měli počítat se zdržením. V Praze se dál opravuje Libeňský most, omezení potrvá i tramvajím až do konce roku 2027. Na jihu Čech přibyl nový úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm, který řidičům zkracuje cestu k hranici. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Odpolední doprava končí. Bucefal jde nakrmit káru a vám přeje, ať vás dnes nikdo nevybrzdí.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva ta

postavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lát.

0: Ocane, věříš tomu, že někdo vymyslel zásadní věc na auto jenom proto, že mu byla zima v tramvaji?
1: No vidíš. Ale nejdřív dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 4 a venku je zataženo.
0: Nezdržuj to, mluv.
1: No jo, kam spěcháš? V roce 1903 přijela jedna paní tramvají v New Yorku a řidič musel mít otevřené okno, aby viděl přes ní.
0: Zmrzla?
1: Nezmrzla, ale koukala na něho, jak pořád strká hlavu do vánice a utírá sklo rukou. Tak nakreslila páku s gumovou lištou.
0: Mary Andersonová a stěrače.
1: Přesněji řečeno manuální stěrač. Ma v Alabamě pak vyrobila funkční model a nechala si to patentovat.
0: A lidi jí rvali ruce.
1: Vůbec ne. Automobilky jí tvrdili, že to bude řidiče jenom rozptylovat a nemá to žádnou cenu.
0: To si děláš srandu.
1: Když patent po 20 letech vypršel, najednou měli stěrače úplně všechny káry na světě a ona z toho neměla ani dolar.
0: Ty jo, klasika. Takže dneska v dešti vděčíme za výhled jedné naštvané ženské z tramvaje.
1: No jo. Dneska stiskneš páčku a ani si nevzpomeneš.
0: Napište nám, bez jakého vynálezu v autě byste v dešti nevyjeli. V 16 hodin jsou zprávy a ještě před nimi vám pustíme pořádnou pecku.

Je 16 hodin. Dobré odpoledne s Čet rádiem. Tady Bucifal a mám pro vás čerstvé zpravodajství. Co byste dnes neměli minout? Státní rozpočet míří k rekordnímu schodku, Evropská unie zpřísňuje pravidla pro návraty migrantů a orkán komplikuje výstup na Sněžku. Odborníci upozorňují, že Rusko může separatistické Podněstří využívat jako páku při případných jednáních o míru na Ukrajině. Debatu o ruském vlivu v regionu podpořil i jarní dekret prezidenta Putina, který tamním obyvatelům usnadňuje získání ruského občanství. Žadatelé díky němu nemusí dokládat ani trvalý pobyt v Rusku, ani znalost ruského jazyka. Nejvyšší Českou horu dnes ráno zasáhl vítr o síle orkánu, v nárazech přesahoval 128 km za hodinu. Kvůli silnému větru musel být přerušen provoz horního úseku lanovky na vrchol Sněžky. Spodní úsek vedoucí z Pece pod Sněžkou funguje bez omezení. Státní rozpočet se na konci září propadl do schodku přesahujícího 194 miliardy korun, o zhruba 8 miliard více než o měsíc dříve. Ministerstvo financí uvedlo, že jde o čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku samostatného Česka. Vloni ve stejném období byl deficit o desítky miliard nižší. Členské státy Evropské unie definitivně schválily zpřísnění pravidel pro návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Nová úprava umožní zřizovat tzv. Návratová centra i mimo území Unie v tzv. Třetích zemích. Opatření má podle Rady EU zrychlit a zefektivnit vyhošťování lidí, kteří v Unii pobývají nelegálně. A teď sport. Fotbalisté Vsetína si ve třetím kole domácího poháru po 60 letech zahráli proti prvoligovým Bohemians. Favorita ale nepřekvapili a prohráli jasně 0-5. Českou reprezentaci před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii navíc oslabilo zranění záložníka Adama Karabce, kapitán Sparty se dokonce srazu nedá dohromady. A na závěr dobrá zpráva z nebe. Indický pilot Smit Machchar je oslavován jako hrdina poté, co pomohl zabránit zřícení letadla s více než 170 lidmi na palubě, když odrazil útok svého kolegy v kokpitu. Při zákroku byl těžce zraněn, nyní se léčí v Saudské Arábii a jeho stav je stabilizovaný. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 25 stupňů, v Brně polojasno a 23, v Ostravě zataženo a 23. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. Na dálnici D1 na 194. kilometru ve směru na Ostravu se před chvílí stala nehoda nákladního vozidla. Neprůjezdná je odstavná krajnice, provoz se tvoří do kolony. V Brně v ulici Nádražní došlo před chvílí k nehodě s chodcem, provoz tam probíhá se zvýšenou opatrností. V Ostravě na silnici číslo 56 mezi přívozem a místkem se před chvílí srazila dvě osobní auta, vznikla překážka na vozovce. V Brně v ulici Hanácká havarovalo osobní auto s autobusem, nehoda může blokovat celou šířku vozovky. Na dálnici D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky u sjezdu na Brno centrum, v místě je třeba počítat s koloněmi, omezení potrvá do 20. října. V Praze stále probíhá oprava Libeňského mostu, provoz tam zůstává omezen. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se váš Bucifal, šťastnou cestu.

svou práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant, brzdy, spojku a plyn, válce, písty a rychlostní skříň, hladič, čerpadlo, diferenciál, sitič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, rycky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při pruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojist musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smyk, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, ozeď, ostrom, troubit na slečny, pouštět...

Krátké zprávy. Tady Bucipal, krátce a jasně to nejdůležitější. Pojďme na to nejdůležitější. Státní rozpočet vzrostl na čtvrtý nejhlubší schodek v historii Česka. Evropská unie schválila přísnější pravidla pro návraty migrantů. Sněžku zasáhl silný orkán a ochromil provoz lanovky. Analytici varují, že Rusko může zneužívat Podněstří jako nástroj nátlaku ve vyjednáváních o Ukrajině. A teď sport. Vsetín vypadl z fotbalového poháru s Bohemians a českou reprezentaci trápí zranění záložníka Karabce. Hrdinou dne je indický pilot, který pomohl zachránit letadlo plné cestujících. Počasí. Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze zataženo a 25 stupňů, v Brně polojasno a 23, v Ostravě zataženo a 23. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu mohavo, teploty kolem 23, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 19, v úterý polojasno, teploty kolem 21, ve středu zataženo, teploty kolem 22. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Odpolední silnice pod dohledem Bucipala, tak s dovolením. Na dálnici D1 na

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Za 20 minut 5 a jsme tu Vlasta a Bucifal.
1: Venku je zataženo a 25 stupňů, tak šup k věci.
0: Na Sněžce dneska řádil orkán.
1: Nárazový vítr přes 128 km za hodinu, no fajn.
0: Horní úsek lanovky kvůli tomu museli úplně zastavit.
1: To bych neřekl.
0: No nejezdí.
1: Já myslel, že v takovém pujavci bys mě nahoru nedostala ani heverem.
0: To věřím.
1: Za to dole v peci lanovka funguje a dávají tam skvělé kafe.
0: Představ si, že visíš v kabince a pod tebou hučí vichr.
1: To by byl konec, bez horkého nápoje a v loupajícím se koši bych totiž okamžitě začal sepisovat závěť a vzpomínat na staré časy.
0: Pucouši, stop. 17 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, musím tě utnout a pustit radši pořádný rytmus.

0: vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne. A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska. Lásko.
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě.
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mě, ty.

Je 17 hodin. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ucifal u mikrofonu, den je v polovině a já mám jeho průběžnou bilanci. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Státní rozpočet míří k rekordnímu schodku, Evropská unie zpřísňuje pravidla pro návraty migrantů a orkán komplikuje výstup na Sněžku. Členské státy Evropské unie definitivně schválily zpřísnění pravidel pro návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Nová úprava umožní zřizovat tzv. Návratová centra i mimo území Unie v tzv. Třetích zemích. Opatření má podle Rady EU zrychlit a zefektivnit vyhošťování lidí, kteří v Unii pobývají nelegálně. Odborníci upozorňují, že Rusko může separatistické Podněstří využívat jako páku při případných jednáních o míru na Ukrajině. Debatu o ruském vlivu v regionu podpořil i jarní dekret prezidenta Putina, který tamním obyvatelům usnadňuje získání ruského občanství. Žadatelé díky němu nemusí dokládat ani trvalý pobyt v Rusku, ani znalost ruského jazyka. Nejvyšší Českou horu dnes ráno zasáhl vítr o síle orkánu, v nárazech přesahoval 128 km za hodinu. Kvůli silnému větru musel být přerušen provoz horního úseku lanovky na vrchol Sněžky. Spodní úsek vedoucí z Pece pod Sněžkou funguje bez omezení. Státní rozpočet se na konci září propadl do schodku přesahujícího 194 miliardy korun, o zhruba 8 miliard více než o měsíc dříve. Ministerstvo financí uvedlo, že jde o čtvrtý nejhlubší schodek od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období byl deficit o desítky miliard nižší. A teď sport. Fotbalisté Vsetína si ve třetím kole domácího poháru po 60 letech zahráli proti prvoligovým Bohemians. Favorita ale nepřekvapili a prohráli jasně 0-5. Českou reprezentaci před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii navíc oslabilo zranění záložníka Adama Karabce, kapitán Sparty se dokonce srazu nedá dohromady. A na závěr dobrá zpráva z nebe. Indický pilot Smit Machchar je oslavován jako hrdina poté, co pomohl zabránit zřícení letadla s více než 170 lidmi na palubě, když odrazil útok svého kolegy v kokpitu. Při zákroku byl těžce zraněn, nyní se léčí v Saudské Arábii a jeho stav je stabilizovaný. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 25 stupňů, v Brně polojasno a 23, v Ostravě zataženo a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích. Dopravní servis. Ucifal a odpolední provoz na silnicích. Na dálnici D1 u 194. kilometru ve směru na Ostravu se před chvílí stala nehoda nákladního vozidla. Na vozovce zůstala překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. Na silnici I8 u Dubí na Teplicku hlásí policie nehodu, vzniklo tam zdržení. V Praze v ulici Jelení došlo k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezený na jeden pruh. Na pražském okruhu dálnici D0 směrem na Ruziník D7 havarovalo nákladní auto, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. V Brně v ulici Nádražní byla nehoda chodce s osobním autem už odstraněna a provoz je tam opět plynulý. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce, v místě tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Chlumce na Ústecku se staví nový kruhový objezd na silnici 3. třídy 253-57 a to až do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl odpolední dopravní servis Čet Rádia. Ucifal vám přeje pohodové odpoledne za volantem.

Krátké zprávy. Zdraví vás Bucipal. Ve zprávách dnes. Státní rozpočet vzrostl na čtvrtý nejhlubší schodek v historii Česka. Evropská unie schválila přísnější pravidla pro návraty migrantů. Sněžku zasáhl silný orkán a ochromil provoz lanovky. Analytici varují, že Rusko může zneužívat Podněstří jako nástroj nátlaku ve vyjednáváních o Ukrajině. A teď sport Vsetín vypadl z fotbalového poháru s Bohemians a českou reprezentaci trápí zranění záložníka Karabce. Hrdinou dne je indický pilot, který pomohl zachránit letadlo plné cestujících. Počasí. Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze zataženo a 25 stupňů, v Brně polojasno a 23, v Ostravě zataženo a 21. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v sobotu mohavo, teploty kolem 23, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 19, v úterý polojasno, teploty kolem 21, ve středu zataženo, teploty kolem 22. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio. Dopravní servis. Bucipal a odpolední provoz na silnicích. Na dálnici D1 u 194. kilometru ve směru na Ostravu se před chvílí stala nehoda nákladního vozidla. Na vozovce zůstala překážka, projíždí se zvýšenou opatrností. Na silnici I8 u Dubí na Teplicku hlásí policie nehodu, vzniklo tam zdržení. V Praze v ulici Jelení došlo k nehodě dvou osobních aut, provoz je omezený na jeden pruh. Na pražském okruhu dálnici D0 směrem na Ruziník D7 havarovalo nákladní auto, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. V Brně v ulici Nádražní byla nehoda chodce s osobním autem už odstraněna a provoz je tam opět plynulý. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje rekonstrukce, v místě tvoří kolony, omezení potrvá do 20. října. U Chlumce na Ústecku se staví nový kruhový objezd na silnici 3. třídy 253-57 a to až do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl odpolední dopravní servis Čet Rádia. Bucipal vám přeje pohodové odpoledne za volantem.

0: Ne, fronta na poště je vždycky delší, než říkáš, Bucane, to je prostě fakt.
1: No jo, no ale aspoň jsem si tam přečetl celé noviny. Mimochodem, dobrý podvečer z Čet rádia, máme 17.40.
0: A venku je furt zataženo a 25 stupňů, jako by se počasí zaseklo na jednom čísle.
1: Aspoň se nemusím rozhodovat, jestli beru bundu nebo ne.
0: Víš, co mě napadlo, když jsi mluvil o té poště? Že existuje kapela, co vznikla jenom proto, že si lidi posílali nahrávky poštou.
1: Cože? To zní jako z jiné doby. Kdo by dneska posílal hudbu poštou?
0: No právě, bylo to na začátku 2000. Jmenuje se to The Postal Service a to jméno vzniklo přesně z toho, jak fungovali.
1: Počkej, oni fakt posílali ty nahrávky klasickou poštou? Nemailem?
0: Jo. Jimmy Tamborello poslal Benu Gibbardovi na disketě základ skladby, Ben k tomu doma napsal zpěv a kytaru a poslal to zpátky. Takhle vzniklo celé album.
1: To je pak cíla, dneska si lidi posílají soubor za 5 vteřin a tihle čekali, až jim to donese pošťák.
0: Z toho vzešla písnička Such Great Heights, která se pak objevila snad ve všech filmech a reklamách té doby.
1: Jo, tu znám, i když jsem netušil, že zatím je historka s poštou. Teď chápu, proč se ta kapela tak jmenuje, to dává smysl.
0: Ironický je, že od té doby skoro nic dalšího nevydali, prý měli problém s licencemi na jméno.
1: No vidíš, takže stačí jedna poslaná obálka a jsi slavný navždycky. Takže mě to s těmi složenkami nikdy nevyšlo.
0: Ty jsi blázen, bucouši.
1: To jo. Aspoň vím, že moje šance na hudební kariéru zemřela na poště.
0: No to je dobrý. V 18 hodin jsou zprávy Čet rádia, tak tě radši utnu, než se rozjedeš o dalších 15 let.
1: Dobře, mlčím. Přečte si něco pěkného, než se vrátíme.

0: Je 18 hodin.
1: Vítejte u večerních zpráv Četrádia. Provází vás Vlasta a hned začínáme. Co byste dnes neměli minout? Hlínská ZOO přišla o druhého slona během pár měsíců. Automobilka Škoda Auto kvůli potížím u dodavatele omezuje výrobu a Francii se valí vlna studentských protestů proti špatným podmínkám ve školách. Francii se šíří vlna protestů středoškoláků, kteří si stěžují na schátralé budovy škol, nedostatek učitelů a časté rušení výuky. Na některých místech demonstrace přerostly v potyčky s policií, která zadržela přes 600 lidí, a více než 100 účastníků skončilo v péči lékařů. Automobilka Škoda Auto musí kvůli potížím u jednoho ze svých dodavatelů komponent přibrzdit výrobu. V postižených provozech omezuje počet směn podle toho, kolik dílů má aktuálně k dispozici pro jednotlivé modely. Firma zatím nezveřejnila, o jakého dodavatele ani díl jde, a některé závody to přesně postihlo. Americký prezident Donald Trump nechává za vládní peníze vysílat reklamní spoty, ve kterých mluví o takzvané poslední bitvě před blížícími se volbami do kongresu. Průzkumy přitom naznačují, že by republikáni mohli utrpět drtivou porážku, což by prezidenta připravilo o kontrolu nad zákonodárným sborem a vystavilo ho řadě vyšetřování. Do hlasování zbývá už jen měsíc. Hasičský záchranný sbor má od čtvrtka nového generálního ředitele, stal se jím plukovník Martin Legner, který u policie a později u hasičů slouží už od roku 2003. Ve svém novém působení chce zlepšit krizové řízení a vytvořit speciální týmy pro mimořádné zásahy, třeba při povodních nebo tornádu. Hlínskou ZOO zasáhla další ztráta ve sloním stádě. 31letá slonice Kali se po operaci poškozeného klu neprobudila z narkózy a jde tak už o druhé úmrtí v tamním chovu za poslední 4 měsíce. V zahradě teď zbývá jen 5letý samec Zikary, samice Zola a od stáda oddělený Jack, a budoucnost zdejšího chovu slonů je proto nejistá. A teď sport. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo opustil reprezentační kemp a podle portugalských médií mu teď hrozí nejen pokuta, ale i zákaz dalšího startu za národní tým. Český cyklista Matyáš Vacek si zase bude muset počkat na start mistrovství Evropy v Lublani, kam kvůli zlomenému nosu po pádu na mistrovství světa nakonec nepojede. A na závěr dobrá zpráva z Karlových Varů, kde si pochvalují svoz bioodpadu. Město tam zdarma nabízí hnědé popelnice, o které je velký zájem, a za půl roku se podařilo svést 814 tun kompostu. Podle místní firmy se navíc výrazně zlepšila i kvalita třídění.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 25 stupňů, v Brně polojasno a 22, v Ostravě polojasno a 20. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí bychom měli, a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Četrádia, u mikrofonu Vlasta. Praha dnes zažívá doslova řetězec nehod. V ulici Veletržní se před chvílí srazil autobus s osobním autem, provoz je omezený na místě nehody. V ulici u Vinných sklepů došlo k nehodě dvou aut, která brání provozu na části vozovky. Na silnici 8 u Dubí na Teplicku se před chvílí stala nehoda dvou motocyklů, projíždějte opatrně. A v Děčíně, ulici Podmokelská, bouralo auto s motocyklem, na místě zasahuje policie. V Praze navíc hlásí nehody i ulice Jelení, ke škole a Pecháčkova, všude je potřeba zvýšená opatrnost. Na silnici 52 u Modřic na Brněnsku brzdí provoz porouchané vozidlo, odstavný pruh je neprůjezdný, počítejte se zdržením. Z dlouhodobějších omezení platí, že na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony. U Chlumce na Ústecku zase začala stavba kruhového objezdu na silnici 3. třídy, výstavba potrvá do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Večerní doprava končí. Vlasta se těší domů a vám přeje krásný večer.

0: Příběh dne.
1: Představte si mladého muže, který si v dubnu roku 2003 vyrazil sám na výlet do kaňonu Modrý John v americkém Utahu. Jmenoval se Aaron Ralston a horolezectví i kanioning měl v krvi, chodil do divočiny rád a často úplně sám, beze slova komukoli o trase. Při sestupu úzkou skalní puklinou se pod ním uvolnil balvan o váze několika stovek kilogramů a sevřel mu pravou ruku o stěnu kaňonu. Nemohl se pohnout, nikdo nevěděl, kde je, a voda i jídlo mu docházely už během prvního dne. Ležel tam v naprosté izolaci celých 5 dní a 5 nocí, počítal hodiny, natáčel vzkazy pro rodinu na kameru a pomalu se smiřoval s tím, že možná zemře. Pak si uvědomil jedinou možnost, jak přežít, a sice, že svou zaklíněnou ruku musí obětovat. Tupým nožem z kapesního nářadí si postupně amputoval předloktí, ovázal si pahýl, slanil se dolů z několikametrového srázu a ještě 8 kilometrů šel pouští, než narazil na turisty, kteří přivolali záchranný vrtulník. Celá tahle zkouška trvala 127 hodin a Ralston ji později popsal v knize, podle níž vznikl i celosvětově známý film. Dnes žije dál naplno, leze po horách s protézou, oženil se a má děti, a svůj příběh vypráví jako důkaz toho, že člověk dokáže najít sílu i tam, kde by ji nikdo nečekal. Možná si z toho můžeme odnést prostou věc, totiž že i v té nejbeznadějnější situaci má smysl hledat další krok, protože právě ten poslední krok bývá tím, který nás zachrání.

0: Krátké zprávy.
1: Vlasta u mikrofonu, krátké zprávy Čet rádia začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Ve zlínské zoo zemřela po operaci slonice Kali, druhá sloní úmrtí za poslední měsíce. Škoda Auto kvůli potížím u dodavatele omezuje výrobu v některých provozech. Hasičský záchranný sbor má nového generálního ředitele, který chce posílit krizové řízení. Americký prezident Trump před blížícími se volbami do kongresu láká voliče bojovnými reklamními spoty. Francii se šíří vlna studentských protestů proti špatnému stavu škol a nedostatku učitelů. A teď sport, fotbalista Ronaldo opustil portugalský reprezentační kemp a cyklista Vacek kvůli zranění vynechá mistrovství Evropy. Na závěr dobrá zpráva z Karlových Varů o úspěšném třídění bioodpadu.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 25 stupňů, v Brně polojasno a 22, v Ostravě polojasno a 19. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 22, v úterý jasno, teploty kolem 22, ve středu přehánky, teploty kolem 18. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet rádia. Čet rádio.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Vlasta. Praha dnes zažívá doslova řetězec nehod. V ulici Veletržní se před chvílí srazil autobus s osobním autem, provoz je omezený na místě nehody. V ulici u Vinných sklepů došlo k nehodě dvou aut, která brání provozu na části vozovky. Na silnici 8 u Dubí na Teplicku se před chvílí stala nehoda dvou motocyklů, projíždějte opatrně. A v Děčíně, ulici Podmokelská, bouralo auto s motocyklem, na místě zasahuje policie. V Praze navíc hlásí nehody i ulice Jelení, ke škole a Pecháčkova, všude je potřeba zvýšená opatrnost. Na silnici 52 u Modřic na Brněnsku brzdí provoz porouchané vozidlo, odstavný pruh je neprůjezdný, počítejte se zdržením. Z dlouhodobějších omezení platí, že na dálnici D1 v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony. U Chlumce na Ústecku zase začala stavba kruhového objezdu na silnici 3. třídy, výstavba potrvá do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Večerní doprava.

0: Ne, fronta na poště je vždycky delší, než říkáš, Bucane, to je prostě fakt.
1: No jo, no ale aspoň jsem si tam přečetl celé noviny. Mimochodem, dobrý podvečer z Čet rádia, máme 17.40.
0: Venku je furt zataženo a 25 stupňů, jako by se počasí zaseklo na jednom čísle.
1: Hm, aspoň se nemusím rozhodovat, jestli beru bundu nebo ne.
0: Víš, co mě napadlo, když jsi mluvil o té poště? Že existuje kapela, co vznikla jenom proto, že si lidi posílali nahrávky poštou.
1: Cože? To zní jako z jiné doby. Kdo by dneska posílal hudbu poštou?
0: No právě, bylo to na začátku 2000. Jmenuje se to The Postal Service a to jméno vzniklo přesně z toho, jak fungovali.
1: Počkej, oni pak posílali ty nahrávky klasickou poštou? Nemailem?
0: Jo. Jimmy Tamborello poslal Benu Gibbardovi na disketě základ skladby, Ben k tomu doma napsal zpěv a kytaru a poslal to zpátky. Takhle vzniklo celé album.
1: To je fakt cíla, dneska si lidi posílají soubor za 5 vteřin a tihle čekali, až jim to donese pošťák.
0: Z toho vzešla písnička Such Great Heights, která se pak objevila snad ve všech filmech a reklamách té doby.
1: Jo, tu znám, i když jsem netušil, že zatím je historka s poštou. Teď chápu, proč se ta kapela tak jmenuje, to dává smysl.
0: Ironický je, že od té doby skoro nic dalšího nevydali, prý měli problém s licencemi na jméno.
1: No vidíš, takže stačí jedna poslaná obálka a jsi slavný navždycky. Takže mě to s těmi složenkami nikdy nevyšlo.
0: Ty jsi blázen, Bucouši.
1: To jo. Aspoň vím, že moje šance na hudební kariéru zemřela na poště.
0: No to je dobrý. V 18 hodin jsou zprávy Čet rádia, tak tě radši utnu, než se rozjedeš o dalších 15 let.
1: Dobře, mlčím. Přečte si něco pěkného, než se vrátíme.

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer. Vlasta u mikrofonu, jsem tu pro vás se zprávami Četrádia. Hlavní události v kostce. Hlínská ZOO přišla o druhého slona během pár měsíců, automobilka Škoda Auto kvůli potížím u dodavatele omezuje výrobu a Francii se valí vlna studentských protestů proti špatným podmínkám ve školách. Francii se šíří vlna protestů středoškoláků, kteří si stěžují na schátralé budovy škol, nedostatek učitelů a časté rušení výuky. Na některých místech demonstrace přerostly v potyčky s policií, která zadržela přes 600 lidí, a více než 100 účastníků skončilo v péči lékařů. Americký prezident Donald Trump nechává za vládní peníze vysílat reklamní spoty, ve kterých mluví o takzvané poslední bitvě před blížícími se volbami do kongresu. Průzkumy přitom naznačují, že by republikáni mohli utrpět drtivou porážku, což by prezidenta připravilo o kontrolu nad zákonodárným sborem a vystavilo ho řadě vyšetřování. Do hlasování zbývá už jen měsíc. Automobilka Škoda Auto musí kvůli potížím u jednoho ze svých dodavatelů komponent přibrzdit výrobu. V postižených provozech omezuje počet směn podle toho, kolik dílů má aktuálně k dispozici pro jednotlivé modely. Firma zatím nezveřejnila, o jakého dodavatele ani díl jde, ani které závody to přesně postihlo. Hlínskou ZOO zasáhla další ztráta ve sloním stádě. 31letá slonice Kali se po operaci poškozeného klu neprobudila z narkózy a jde tak už o druhé úmrtí v tamním chovu za poslední 4 měsíce. V zahradě teď zbývá jen 5letý samec Zikary, samice Zola a od stáda oddělený Jack a budoucnost zdejšího chovu slonů je proto nejistá. Hasičský záchranný sbor má od čtvrtka nového generálního ředitele, stal se jim plukovník Martin Legner, který u policie a později u hasičů slouží už od roku 2003. Ve svém novém působení chce zlepšit krizové řízení a vytvořit speciální týmy pro mimořádné zásahy, třeba při povodních nebo tornádo. A teď sport. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo opustil reprezentační kemp a podle portugalských médií mu teď hrozí nejen pokuta, ale i zákaz dalšího startu za národní tým. Český cyklista Matyáš Vacek si zase bude muset počkat na start mistrovství Evropy v Lublani, kam kvůli zlomenému nosu po pádu na mistrovství světa nakonec nepojede. A na závěr dobrá zpráva z Karlových Varů, kde si pochvalují svoz bioodpadu. Město tam zdarma nabízí hnědé popelnice, o které je velký zájem, a za půl roku se podařilo svést 814 tun kompostu. Podle místní firmy se navíc výrazně zlepšila i kvalita třídění.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 24 stupňů, v Brně zataženo a 21, v Ostravě polojasno a 18. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt, Četrádio pokračuje dopravním servisem. Četrádio.
0: Dopravní servis.
1: Večerní doprava s Vlastou. Ve čtvrtek večer hlásíme hned několik nehod. V pražské Veletržní ulici se před hodinou a půl srazil autobus s osobním autem, provoz je omezený, počítejte se zdržením. V ulici Cetinská v Praze se před chvílí střetla 2 osobní auta, bez zranění. Další nehoda 2 aut se stala i jinde v Praze, naštěstí také bez zranění. Na silnici I8 u Dubí na Teplicku havarovaly 2 motorky, na vozovce je překážka, projíždějte opatrně. V Brně v Královopolském tunelu došlo k poruše vozidla, tvoří se tam zdržení. Z omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, kde se tvoří kolony, stavba potrvá do 20. října. U Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 250-357, a to do konce října. Dlouhodobě je také omezený provoz na Libeňském mostě v Praze kvůli jeho přestavbě. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Konec večerního dopravního servisu. Ať dojedete včas a v klidu, přeje Vlasta.

0: Jet Radio. Krátké zprávy.
1: Tady Vlasta. Rychlovka o tom, co se děje, jedeme. O čem se dnes mluví? Ve zlínské zoo zemřela po operaci slonice Kali, druhá sloní úmrtí za poslední měsíce. Škoda Auto kvůli potížím u dodavatele omezuje výrobu v některých provozech. Hasičský záchranný sbor má nového generálního ředitele, který chce posílit krizové řízení. Americký prezident Trump před blížícími se volbami do kongresu láká voliče bojovními reklamními spoty. Francii se šíří vlna studentských protestů proti špatnému stavu škol a nedostatku učitelů. A teď sport, fotbalista Ronaldo opustil portugalský reprezentační kemp a cyklista Vacek kvůli zranění vynechá mistrovství Evropy. Na závěr dobrá zpráva z Karlových Varů o úspěšném třídění bioodpadu.
0: Počasí.
1: Teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze zataženo a 23 stupňů, v Brně zataženo a 20, v Ostravě polojasno a 17. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 22, v úterý jasno, teploty kolem 22, ve středu přehánky, teploty kolem 18. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Jet Radio. Dopravní servis.
1: Večerní doprava s Vlastou. Ve čtvrtek večer hlásíme hned několik nehod. V pražské Veletržní ulici se před hodinou a půl srazil autobus s osobním autem, provoz je omezený, počítejte se zdržením. V ulici Cetinská v Praze se před chvílí střetla dvě osobní auta, bez zranění. Další nehoda dvou aut se stala i jinde v Praze, naštěstí také bez zranění. Na silnici J8 u Dubí na Teplicku havarovaly dvě motorky, na vozovce je překážka, projíždějte opatrně. V Brně v Královopolském tunelu došlo k poruše vozidla, tvoří se tam zdržení. Z omezení připomínáme přestavbu křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně, kde se tvoří kolony, stavba potrvá do 20. října. U Chlumce na Ústecku pokračuje stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57, a to do konce října. Dlouhodobě je také omezený provoz na Libeňském mostě v Praze kvůli jeho přestavbě. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Konec večerního dopravního servisu. Ať dojedete včas a v klidu, přeje Vlasta.

0: Dobrý večer z Čet rádia, máme za 20 minut 8.
1: Pucane, ty zazdržíš ten hrnek, jako bys v něm měl tekuté zlato. Venku je zataženo a 22 stupňů a ty se choulíš v roláku.
0: Mně je prostě chladno. A vzpomněl jsem si na jedno místo, kde by mi byla ještě větší zima.
1: Kde zase?
0: Na vrcholku Ben Nevisu ve Skotsku. Nejvyšší hora Británie.
1: Tam leze každý druhý.
0: No jo, ale v roce 1883 tam postavili meteorologickou observatoř a vědci tam žili celoročně.
1: V tom vichru?
0: No právě. Měřili počasí každou hodinu i v noci a přežili jen díky zásobám jídla a paliva. Dneska z toho zbyl jen kamenný úkryt.
1: To musela být hrozná pakárna.
0: To bych neřekl, pánové tam měli kulečník a dostatek skotské whisky, takže se rozhodně nenudili.
1: Stejně bych tam nevydržela ani den. V 8 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, takže mi rychle pust nějaký tvrdý rok.
0: Dáme si pohlazení po duši, jemný klidný ploužák.
1: Ani náhodou, kytary vyhrávají a tvůj ploužák počká.
0: Tak si to poslouchej.

že mě slyšel v rozhlase a takže správnou říci ode dneška se mnou bude dřít. Tak jsem v kapli zaplakal, v štrosíti jsem štrosa hrál i na olejovanou důl, lidi jsem odolejoval. Krkem prst jsem musel dát, rolilo dva rolfa, znát mi byli konečně byl spokojen, můj pes ten suverén.

0: Máš na mysli Marii, tak přímo říkám ne, bo žena je bez věna a Hana je moc prohnaná a padla, to je známý škrob, ta má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada a on řekl, nepřichází v úvahu, ta nemá ráda psy.
1: Jo,

0: Je 20 hodin.
1: Dobrý večer, posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta a začínají večerní zprávy. Pojďme na to nejdůležitější. Hlínská ZOO přišla o druhého slona během pár měsíců, automobilka Škoda Auto kvůli potížím u dodavatele omezuje výrobu a Francii se valí vlna studentských protestů proti špatným podmínkám ve školách. Automobilka Škoda Auto musí kvůli potížím u jednoho ze svých dodavatelů komponent přibrzdit výrobu. V postižených provozech omezuje počet směn podle toho, kolik dílů má aktuálně k dispozici pro jednotlivé modely. Firma zatím nezveřejnila, o jakého dodavatele ani díl jde, ani které závody to přesně postihlo. Americký prezident Donald Trump nechává za vládní peníze vysílat reklamní spoty, ve kterých mluví o takzvané poslední bitvě před blížícími se volbami do kongresu. Průzkumy přitom naznačují, že by republikáni mohli utrpět drtivou porážku, což by prezidenta připravilo o kontrolu nad zákonodárným sborem a vystavilo ho řadě vyšetřování. Do hlasování zbývá už jen měsíc. Francii se šíří vlna protestů středoškoláků, kteří si stěžují na schátralé budovy škol, nedostatek učitelů a časté rušení výuky. Na některých místech demonstrace přerostly v potyčky s policií, která zadržela přes 600 lidí, a více než 100 účastníků skončilo v péči lékařů. Hlínskou ZOO zasáhla další ztráta ve sloním stádě. 31letá slonice Kali se po operaci poškozeného klu neprobudila z narkózy a jde tak už o druhé úmrtí v tamním chovu za poslední 4 měsíce. V zahradě teď zbývá jen 5letý samec Zikary, samice Zola a od stáda oddělený Jack a budoucnost zdejšího chovu slonů je proto nejistá. Hasičský záchranný sbor má od čtvrtka nového generálního ředitele, stal se jim plukovník Martin Legner, který u policie a později u hasičů slouží už od roku 2003. Ve svém novém působení chce zlepšit krizové řízení a vytvořit speciální týmy pro mimořádné zásahy, třeba při povodních nebo tornádo. A teď sport. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo opustil reprezentační kemp a podle portugalských médií mu teď hrozí nejen pokuta, ale i zákaz dalšího startu za národní tým. Český cyklista Matyáš Vacek si zase bude muset počkat na start mistrovství Evropy v Lublani, kam kvůli zlomenému nosu po pádu na mistrovství světa nakonec nepojede. A na závěr dobrá zpráva z Karlových Varů, kde si pochvalují svoz bioodpadu. Město tam zdarma nabízí hnědé popelnice, o které je velký zájem, a za půl roku se podařilo svést 814 tun kompostu. Podle místní firmy se navíc výrazně zlepšila i kvalita třídění.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 22 stupňů, v Brně 19 a v Ostravě 16. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik dnešní předpověď. Užijte si večer a ať vám zítřek vyjde podle plánu, přeje Vlasta.
2: Dobrý večer, Čet rádio!

Město se do smutku obléká a člověk hledá si člověka. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dál.

dálce už blízká se na časy. Opilec propil se do krásy. Hodin pár, tak řekni, kdo pak nám dál ten krásnej dár. Už je to zas všechno za námi, strojvůdce zpoždění dohání. Hodin pár,

Kulturní tip na večer. Dnes večer bych vám rád doporučil film Pulp Fiction od Quentina Tarantina, jedno z nejvlivnějších děl 90. let. Sledujeme v něm propletené osudy dvou nájemných vrahů, boxera, který se rozhodl nedodržet dohodu, a šéfa podsvětí i jeho záhadné manželky, vše podané v nelineárním vyprávění plném ostrých dialogů. Film je famózní koktejl černého humoru, nečekaného násilí a ikonických scén, které se staly součástí popkultury, od tance v nočním klubu až po nezapomenutelné hlášky. Skvěle to funguje díky hereckým výkonům Johna Travolty, Samuela L. Jacksona a Umy Thurmanové, kteří své postavy vykreslili s nakažlivou energií. Ocení to milovníci chytrého vyprávění, originálního stylu i filmu, které se nebojí porušovat pravidla. Pokud máte rádi temnější humor okořeněný nečekanými zvraty, tohle je přesně ten večer, kdy si Pulp Fiction užijete naplno. Přeji vám všem krásný kulturní večer z Chat Rádia.

řekneš jen halo, to by mě hřálo, jo, to by mě hřálo, to by mě hřálo.

0: počasí.
1: Příjemný večer, posluchači Čet rádia. Tady Vlasta a mám pro vás předpověď na noc i další dny. Aktuálně máme zataženo, v Praze 21 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 15. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 22, v úterý jasno, teploty kolem 22, ve středu přehánky, teploty kolem 18. Tolik k počasí. Pohodový večer u Čet rádia vám přeje Vlasta.

si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Je 21 hodin.
1: Pěkný večer vám všem. Od mikrofonu Čet rádia zdraví Vlasta, zprávy začínají. Hlavní události v kostce. Ukrajinu čekají kvůli ruským úderům na energetiku dlouhé výpadky elektřiny. Vláda Andreje Babiše ustála už druhé hlasování o nedůvěře. Slovenskou školu po úterním útoku zasáhla druhá tragická oběť. Tragédie na slovenské základní škole má druhou oběť. Dívka, která byla po úterním útoku nožem hospitalizována ve vážném stavu, svým zraněním nakonec podlehla. Při útoku zemřela i jedna učitelka a policie zadržela 13-letého žáka téže školy. Vláda premiéra Andreje Babiše podruhé ustála hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Proti kabinetu hlasovalo 83 poslanců opozičních stran, zatímco poslanci ANO, SPD a motoristů hlasovali jednotně pro vládu. Kabinet tak bude dál pokračovat s důvěrou dolní komory. Policie se připravuje na nelegální tuningový sjezd, který má podle sociálních sítí proběhnout o víkendu v Praze a v Brně. Policisté chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření a upozorňují řidiče na možná uzavření silnic. Cílem je udržet pořádek a bezpečnost na silnicích během akce. V Rumburku se lidé bouří proti plánovanému omezení místní nemocnice. Krajská zdravotní chce na konci roku zavřít dětské oddělení i jednotku intenzivní péče, což obyvatelé odmítají s tím, že zdraví dětí není na prodej. Ruské útoky dál oslabují ukrajinskou energetiku a s příchodem chladného počasí se situace podle expertů ještě zhorší. Provozovatel přenosové soustavy Ukrenergo oznámil, že od čtvrtka musí Ukrajinci počítat s dlouhými výpadky proudu. Rusista Janšír z Karlovy univerzity varuje, že letošní zima bude pro zemi náročnější než ty předchozí. A teď sport. Hokejisté Sparty dnes hostí v extraligové předehrávce České Budějovice a budou chtít konečně získat první domácí vítězství sezony, zatímco Motor v O2 aréně dlouhodobě prohrává. Na vodní slalom se těší i kajakář Jiří Prskavec, který po slabší sezóně plánuje tvrdou zimní přípravu i schazování váhy, zatímco česká reprezentace slaví famózní rok plný medailí z mistrovství světa i Evropy. Na závěr dobrá zpráva pro ochránce přírody. Národní park České Švýcarsko získal novou techniku za více než 3 miliony korun na boj s požáry. Strážci i hasiči teď budou mít k dispozici terénní čtyřkolku a dálkově ovládané robotické vozítko. Nové vybavení má pomoct rychleji odhalit a uhasit případné požáry v chráněné oblasti.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo, v Praze 20 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 15. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z předpovědi všechno. Příjemný večer vám přeje Vlasta.
2: Dobrý večer, Čet Rádio!

0: Pranastika.
1: Říjen má svou vlastní moudrost a jedna ze starých hospodářských pranostik praví, že co říjen neudělá, listopad už nespraví, tedy že podzimní práce na poli a na zahradě je lépe nenechávat na pozdější dobu. Zítra, v pátek 2. října, nás čeká obloha zatažená, bez deště, s teplotami od 11 do 20 stupňů. Na dokončování podzimních prací to tedy počasí docela přeje, i když sluníčko si na nás asi nedovolí. 0% pravděpodobnosti srážek je příjemná zpráva pro každého, kdo má ještě co sklízet nebo uklízet na zahrádce. Tak si zítřejší den užijte podle rady našich předků a dotáhněte, co se dotáhnout má. Teď ale už nechme starosti za dveřmi a popřejme si klidný večer. Krásné sny přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Příjemný večer u Četrádia. Vlasta je tu s předpovědí na noc i na zítřek. Aktuálně máme zataženo, v Praze 20 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 15. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 22, v úterý jasno, teploty kolem 22, ve středu přeháňky, teploty kolem 18. Tolik večerní počasí. Ať se vám dnešek pěkně dokutálí, přeje Vlasta.

moja stará pečí, že nemám hověčí, že furt jen vedu řeči a potom jdu spat. Já říkám, moja drahá, láska není rychlo drahá a ví, jak ráje drahá a stejně tě mám rád. To umí každý debil, aby ESO trubu přebil, ale na ESO dvojku to jede prvé kola. Po letecké plání vichřice se prohání, dejte si pozor na ní, páni konšele. Smetla už jinčí obry z papíru či hobry, a jak byl každý dobrý a šel do prdele.

Vešel jsem do bufetu, dal si štamprli fernetu a vepřovou kotletu, co za 100 korun chcete? Ne, žili jsem zved vidličku, tak přišel student v tričku, podrazil mi židličku.

Doma jsem řekl I'm sorry, vzal spacák a pohory a jel na Kavčí hory s kytarou. Lidí tam byl chuml, každý druhý měl vuml a mezi nima ruml s Che Guevarou. To umí každý den, aby

Komerční banky, kde si stály ruské tanky, jsou dnes plátěné stánky a fronty veliké. Za poctivé české kačky od vietnamské prodavačky, samé originál značky velikosti i kikel. To umí každý debil, aby...

Je 22 hodin. Příjemný večer s Čet rádiem. Tady Bucifal a mám pro vás shrnutí toho, co dnes hýbalo světem. O čem se dnes mluví? Ukrajinu čekají kvůli ruským úderům na energetiku dlouhé výpadky elektřiny. Vláda Andreje Babiše ustála už druhé hlasování o nedůvěře. Slovenskou školu po úterním útoku zasáhla druhá tragická oběť. V Rumburku se lidé bouří proti plánovanému omezení místní nemocnice. Krajská zdravotní chce na konci roku zavřít dětské oddělení i jednotku intenzivní péče, což obyvatelé odmítají s tím, že zdraví dětí není na prodej. Tragédie na slovenské základní škole má druhou oběť. Dívka, která byla po úterním útoku nožem hospitalizována ve vážném stavu, svým zraněním nakonec podlehla. Při útoku zemřela i jedna učitelka a policie zadržela 13-letého žáka téže školy. Policie se připravuje na nelegální tuningový sjezd, který má podle sociálních sítí proběhnout o víkendu v Praze a v Brně. Policisté chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření a upozorňují řidiče na možná uzavření silnic. Cílem je udržet pořádek a bezpečnost na silnicích během akce. Vláda premiéra Andreje Babiše podruhé ustála hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Proti kabinetu hlasovalo 83 poslanců opozičních stran, zatímco poslanci ANO, SPD a motoristů hlasovali jednotně pro vládu. Kabinet tak bude dál pokračovat s důvěrou dolní komory. Ruské útoky dál oslabují ukrajinskou energetiku a s příchodem chladného počasí se situace podle expertů ještě zhorší. Provozovatel přenosové soustavy Ukrenergo oznámil, že od čtvrtka musí Ukrajinci počítat s dlouhými výpadky proudu. Rusista Jan Šír z Karlovy univerzity varuje, že letošní zima bude pro zemi náročnější než ty předchozí. A teď sport. Hokejisté Sparty dnes hostí v extraligové předehrávce České Budějovice a budou chtít konečně získat první domácí vítězství sezony, zatímco Motor o dva aréně dlouhodobě prohrává. Na vodní slalom se těší i kajakář Jiří Brskavec, který po slabší sezóně plánuje tvrdou zimní přípravu i schazování váhy, zatímco česká reprezentace slaví famózní rok plný medailí z mistrovství světa i Evropy. A na závěr dobrá zpráva pro ochránce přírody. Národní park České Švýcarsko získal novou techniku za více než 3 miliony korun na boj s požáry. Strážci i hasiči teď budou mít k dispozici terénní čtyřkolku a dálkově ovládané robotické vozítko. Nové vybavení má pomoct rychleji odhalit a uhasit případné požáry v chráněné oblasti. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 19 stupňů, v Brně 17 a v Ostravě 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Klidný večer a zůstaňte s Čet rádiem, zdraví Bucifal.

Počasí. Příjemný večer s Čet rádiem. Tady Bucifal, počasí je připravené. Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 13. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 22, úterý jasno, teploty kolem 22, ve středu přehánky, teploty kolem 18. Počasí máme za sebou. Bucifal se loučí, Čet rádio hraje dál.

já nechci, aby si smyslela, že každý je takový jako já. Ale láska se z lidí pomalu vytrácí, a proč bych měl věřit právě tobě? Není to ode mne fér, a já to už dávno vím. Přesto nevěřím, že právě tahle noc pro nás dva v životě něco znamená. Snad se to všechno jednou změní, ale proto se teď

Je 23 hodin. Pěkný večer všem, kdo ještě nespí. U mikrofonu Bucipal a tohle jsou zprávy Čet rádia. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Ukrajinu čekají kvůli ruským úderům na energetiku dlouhé výpadky elektřiny. Vláda Andreje Babiše ustála už druhé hlasování o nedůvěře. Slovenskou školu po úterním útoku zasáhla druhá tragická oběť. Ruské útoky dál oslabují ukrajinskou energetiku a s příchodem chladného počasí se situace podle expertů ještě zhorší. Provozovatel přenosové soustavy Ukrenergo oznámil, že od čtvrtka musí Ukrajinci počítat s dlouhými výpadky proudu. Rusista Jan Šír z Karlovy univerzity varuje, že letošní zima bude pro zemi náročnější než ty předchozí. V Rumburku se lidé bouří proti plánovanému omezení místní nemocnice. Krajská zdravotní chce na konci roku zavřít dětské oddělení i jednotku intenzivní péče, což obyvatelé odmítají s tím, že zdraví dětí není na prodej. Tragédie na slovenské základní škole má druhou oběť. Dívka, která byla po úterním útoku nožem hospitalizována ve vážném stavu, svým zraněním nakonec podlehla. Při útoku zemřela i jedna učitelka a policie zadržela 13-letého žáka téže školy. Vláda premiéra Andreje Babiše podruhé ustála hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Proti kabinetu hlasovalo 83 poslanců opozičních stran, zatímco poslanci ANO, SPD a motoristů hlasovali jednotně pro vládu. Kabinet tak bude dál pokračovat s důvěrou dolní komory. Policie se připravuje na nelegální tuningový sjezd, který má podle sociálních sítí proběhnout o víkendu v Praze a v Brně. Policisté chystají rozsáhlá bezpečnostní opatření a upozorňují řidiče na možná uzavření silnic. Cílem je udržet pořádek a bezpečnost na silnicích během akce. A teď sport. Hokejisté Sparty dnes hostí v extraligové předehrávce České Budějovice a budou chtít konečně získat první domácí vítězství sezony, zatímco Motor o dva aréně dlouhodobě prohrává. Na vodní slalom se těší i kajakář Jiří Prskavec, který po slabší sezóně plánuje tvrdou zimní přípravu i schazování váhy, zatímco česká reprezentace slaví famózní rok plný medailí z mistrovství světa i Evropy. A na závěr dobrá zpráva pro ochránce přírody. Národní park České Švýcarsko získal novou techniku za více než 3 miliony korun na boj s požáry. Strážci i hasiči teď budou mít k dispozici terénní čtyřkolku a dálkově ovládané robotické vozítko. Nové vybavení má pomoct rychleji odhalit a uhasit případné požáry v chráněné oblasti. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 13. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Foukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik pozdní počasí. Dobrou noc, až půjdete spát, přeje Bucipal.

Zástupy lidí jdou pospátku vpřed, tak jako raci. Zbabělost hosty, každý si pozvedá, pálí ho dlaň.

počasí. Dobrý pozdní večer, vážení posluchači. Debucifal s poslední dnešní předpovědí. Aktuálně máme zataženo v Praze 18 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 12. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Zítra v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v sobotu bude mlhavo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 22, úterý jasno, teploty kolem 22, ve středu přehánky, teploty kolem 18. To bylo noční počasí. Dobrou noc, posluchači, Bucifal se s vámi loučí do zítřka.

Je půlnoc. Dobrou noc, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucifal a začínají noční zprávy. Zde děje doma i ve světě? Odsouzená žena v Americe bojuje o život po nezdařené popravě, ruský prezident Putin varuje před koncem takzvané západní hegemonie a sněmovna znovu nevyslovila nedůvěru vládě premiéra Babiše. Americká odsouzená Krista Pikeová je po nezdařené popravě smrtící injekcí v kritickém stavu, lékaři podle jejich právních zástupců usilují o záchranu jejího života. Přesnější prognózu zatím nelze stanovit. Obhájci nyní žádají guvernéra státu Tennessee Billa Leo, aby jí trest smrti zmírnil na doživotní odnětí svobody. Izraelská opozice obvinuje premiéra Benjamina Netanyahua, že středeční incident v letadle, při němž pilot napadl kapitána a stroj musel nouzově přistát v Saudské Arábii, využívá ve svůj prospěch před blížícími se volbami. Podle ředitelky Herzlova centra izraelských studií Ireny Kalhousové umí Netanyahu v takových chvílích reagovat přesně tak, jak od něj Izraelci očekávají. Muž na Chomutovsku řídil auto s více než 3 promile alkoholu v krvi a poté se pokusil podplatit zasahujícího policistu, aby za něj absolvoval dechovou zkoušku. Policisté 55-letého muže obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky a z podplácení. Hrozí mu až 6 let vězení. Ruský prezident Vladimir Putin na čtvrtečním projevu na Valdajském diskusním klubu v Moskvě prohlásil, že se svět mění a napětí ve světě bude pravděpodobně pokračovat. Vyjádřil přesvědčení, že situace se uklidní s ústupem takzvané západní hegemonie. Naroveň varoval před riziky umělé inteligence, která podle něj může přivodit zničení světa. Sněmovna podruhé neodhlasovala nedůvěru vládě premiéra Andreje Babiše. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 poslanců, což na potřebnou většinu nestačilo. Proti byli všichni přítomní poslanci 3 koaličních stran, kabinet ANO, SPD a motoristů tak zůstává u moci. A teď sport. Hokejisté pražské Sparty poprvé v této sezóně vyhráli na domácím ledě, když porazili České Budějovice 4-2. Gólem i asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík a Sparta se v tabulce posunula na 4. místo. A na závěr dobrá zpráva pro milovníky noční oblohy, až do prosince bude možné velmi dobře pozorovat planetu Saturn s jejími charakteristickými prstenci. Stačí k tomu hvězdářský dalekohled nebo návštěva hvězdárny s větším přístrojem. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně zataženo a 15, v Ostravě polojasno a 11. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v pátek bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Poukat bude slabý severní vítr. Tlak vzduchu bude stoupat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Noční počasí máme za sebou. Bucifal se loučí, Čet rádio hraje dál do rána.

Nevím, proč jsem poslední noc nemohl spát. Přece není tu nic, čeho měl bych se bát. Jdu za skrysy, jak obvykle na smrt hnát. Co je to za mrak, co se mi do mysli vkrad? Vím, co je umírat, znám všechnu bolest tady toho světa. Mě neublíží nenávist, už vůbec ne zlá věta. Když cit se zvolna probouzí, to skrysařem je veta. Musím odejít hned, jak dozní.

zůstat tím, kým jsem byl. Jako prázdný pokoj v opuštěném domě. Díky za to, že jsem pochopil, že láska není pro mě. Osudé, jak jsem ti teď za výstrahu vděčný, ještě dneska tohle místo opustím. Pro tenhle kraj jsem velmi nebezpečný, díky za to, že to vím.

začala z hrady z písku stavět. Byl to jen stín. A já nevím, co teď s tebou.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den.
2: Tak. Náhoda, co?
1: No, to je, člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No, já vás hned poznal.
2: Tak, já vás taky.
1: Tak.
2: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. Podle obličeje.
1: No jo.
2: Tak vy taky tak trochu jako...
1: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, a zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
1: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhleto
2: a... Ano. A... Nebo tamto, že jo?
1: Ano, tak.
2: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
1: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
2: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale jde pak, víte. Ono to nikdy tak nepřijde.
1: Jo. To je jako u mě, víte.
2: Taky, že jo, no.
1: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
2: Ano.
1: A...
2: Nebo i něco jiného,
1: no,
2: že jo.
1: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
2: No já vím, a jste v troubě.
1: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
2: Ano, to je ono právě tohleto. Takže jednou je to tak, že jo, pak zas třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak... Prostě, víte?
1: Jo.
2: No ne?
1: No, to teda no. Nikdy.
2: No, víte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, no. Že jo? No jo.
1: Baba.
2: Co říkáte?
1: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
1: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jojo.
2: Je tak baba jako jojo, já nevím, no jo, to
1: tak
2: jo.
1: Tak jsem to myslel.
2: Jo.
1: No.
2: Jo, co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: Jo. No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne. No jo. Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
2: A co?
1: Jouda zemřel.
2: Jouda?
1: Jouda.
2: Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
2: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
2: Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
2: No kde byl?
1: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím vás, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
2: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
2: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal?
2: No já myslím, že jo.
1: No tak to byl on.
2: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
2: Jo, ta Franta Jouda, já už vím, no. No. Tak toho jsem neznal.
1: A já myslel, že jste ho znal.
2: No já taky myslel na Převítele, chudák asi umřel a já ho ani neznal.
1: No jo.
2: Já znal jinýho Vítel, ten se zase jmenoval Joura, ale Rambousek.
1: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
2: Ne, pak s ním je to horší.
1: Prosím vás, jak to horší?
2: A ten ještě žije, chudák.
1: Jo, a takovej dneska ještě ale hodně.
2: No jo, kolik je hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
1: Jo, Rambousek,
2: Rambousek,
1: aby ho neznal, takový
2: no.
1: Malej pihovatej,
2: no jo.
1: No, jo.
2: No,
1: je... A co pak je s Rambouskem?
2: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte.
1: Prosím vás, kdo by to do něj řekl? No. Tak to on bude asi jako ona.
2: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
1: Ale tu je ona stávající.
2: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
1: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká, má takovou divnou pusu.
2: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč, tak
1: no, tak. Ona je taková korpulentní.
2: No jo, no. Já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak, jen tak kapku pulentní,
1: no,
2: že jo.
1: Tak no, nějak, no, tak nějak, no. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
2: No jo, já už vím, no jo. No víte, a pak věřte příslovím, že jo? Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
1: No. A tu si teď bude brát?
2: Yeah.
1: Jemu už bude 50, jí sotva 20.
2: No. No pak teď to ještě bude, že jo? Za takových 10 let.
1: Jo, za 10, to už mu bude 60.
2: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
1: No. Kde pak? Věřte, že není přešťastný manželství.
2: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane... Tuhle slepičí nemoc, víte?
1: Jak slepičí nemoc?
2: No jako když zanáší.
1: Jo tak. Někde,
2: tak to je konec, víte?
1: To je pravda, to je konec.
2: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
1: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
2: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
1: Ježišmarja, už... jak to letí.
2: No jo, taky.
1: Taky musím utíkat, tak zatím naschledanou.
2: No.
1: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
2: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
2: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase bude ráno.

0: Jet Radio.
1: Je 1 hodina. Jet Rádiem pokračuje. Bucifal u mikrofonu a mám pro vás noční zpravodajství. Pojďme na to nejdůležitější. Odsouzená žena v Americe bojuje o život po nezdařené popravě, ruský prezident Putin varuje před koncem tzv. Západní hegemonie a sněmovna znovu nevyslovila nedůvěru vládě premiéra Babiše. Sněmovna podruhé neodhlasovala nedůvěru vládě premiéra Andreje Babiše. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 poslanců, což na potřebnou většinu nestačilo. Proti byli všichni přítomní poslanci tří koaličních stran, kabinet ANO, SPD a motoristů tak zůstává u moci. Ruský prezident Vladimir Putin na čtvrtečním projevu na Valdajském diskusním klubu v Moskvě prohlásil, že se svět mění a napětí ve světě bude pravděpodobně pokračovat. Vyjádřil přesvědčení, že situace se uklidní s ústupem tzv. Západní hegemonie. Zároveň varoval před riziky umělé inteligence, která podle něj může přivodit zničení světa. Americká odsouzená Christa Pikeová je po nezdařené popravě smrtící injekcí v kritickém stavu, lékaři podle jejich právních zástupců usilují o záchranu jejího života. Přesnější prognózu zatím nelze stanovit. Obhájci nyní žádají guvernéra státu Tennessee Billa Leo, aby jí trest smrti zmírnil na doživotní odnětí svobody. Muž na Chomutovsku řídil auto s více než 3 promile alkoholu v krvi a poté se pokusil podplatit zasahujícího policistu, aby za něj absolvoval dechovou zkoušku. Policisté 55-letého muže obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky a z podplácení. Hrozí mu až 6 let vězení. Izraelská opozice obvinuje premiéra Benjamina Netanyahua, že středeční incident v letadle, při němž pilot napadl kapitána a stroj musel nouzově přistát v Saudské Arábii, využívá ve svůj prospěch před blížícími se volbami. Podle ředitelky Herzlova centra izraelských studií Ireny Kalhousové umí Netanyahu v takových chvílích reagovat přesně tak, jak od něj Izraelci očekávají. A teď sport. Hokejisté pražské Sparty poprvé v této sezóně vyhráli na domácím ledě, když porazili České Budějovice 4-2. Gólem i asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík a Sparta se v tabulce posunula na 4. místo. A na závěr dobrá zpráva pro milovníky noční oblohy, až do prosince bude možné velmi dobře pozorovat planetu Saturn s jejími charakteristickými prstenci. Stačí k tomu hvězdářský dalekohled nebo návštěva hvězdárny s větším přístrojem.
0: Jet Radio.
1: Počasí. Aktuálně máme zataženo a 16 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 11 stupňů. Dnes v pátek pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. To bylo noční počasí. Jet Radio vám hraje celou noc a Bucifal se zase brzy ozve.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe.

tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto

ozvěna hlasu, z hlubiny času, zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí, a možná z toho má být poučení. Daleko

0: Divadlo Noc.
1: Maminka jde poprvé s Pepičkem do zoologické zahrady, že? A vejdou do té zoologické zahrady a Pepiček říká, maminko, tady vpravo za tím sklem to už jsou opice. A říká, ne, to je teprve paní pokladní, že? Tak je... Kdysi chudák ženská konečně trochu odpočine od mytí nádobí. Když přivezou uhlí, že? Tak to je... Dva psi jsou na veterině, že? Baví se spolu a ten druhý se ptá, co tam dělal. A on říká, no já jsem tady na kastraci. Když jsem obskočil dvě čistokrevný feny, že? A pán už se naštval a dává mě vykastrovat. A zase on se ptá toho druhého, proč jsi tady ty? A říká, no něco podobný. A představ si, já jsem byl doma sám s paničkou, že? A panička takhle přikládala do krbu. No prostě jsem ji obtěžoval. On říká, taky na kastraci, ne na obrušování drápků. Pan Roubíček přijde do společnosti se svou abnormálně obézní ženou, že, a představuje jí společnosti, říká, to je moje žena Sára, tam, kde má brož, tam je předek, že. Znáte tu anekdotu, jak ten lupič je v té vile, že jo, loupí tam, krade peníze, šperky, zlato a najednou slyší hlas. Ježíš tě vidí, kselekne, vlítne vedle do místnosti, že, a tam nic, jo. Tak zase krade dál, vyřezává drahý obrazy, vybírá sejf, že bere šperky, zlato, že jo, a zase slyší hlas. Ježíš tě vidí, tak vletí do další místnosti a tam je v kleci papoušek, že, a říká, Ježíš tě vidí, a on říká, není kašlu, já není nevěřím. Papoušek říká, Ježíš tě vidí, Ježíš je pitbull, že? Tak milionář sedí v tom luxusním báru, že? A tam je taky nějaká hrozně noblesní dáma, že? A on hrozně touží potom se s ní seznámit, tak vzkáže počišníkovi, jestli by si k ní nemohl přisednout a že jí za to dá 50 tisíc korun, že? A ona teda souhlasí, on tam přijde, baví se s ní a potom se trošku ještě víc osmělí a říká, madam, kdybych vám dal 100 tisíc korun, šla byste si se mnou zatančit? A on říká, no samozřejmě, tak si jdu zatančit, že? Pak se sednou a chvíli popíjejí, že? A on potom se ještě víc osmělí, říká, madam, kdybych vám dal 300 tisíc korun, šla byste se mnou nahoru na pokoj a říkal, no já teda půjdu, tak jdou, lidá 300 tisíc korun, že napíše i šek, že, no a nechá tam přines šampaňské, popíjejí a pořád se nemůže osmělit a je nakonec přeci jenom to ze sebe dostane, říká, madam, nezapte se, já se musím zeptat, kolik bych vám musel dát, kdybyste se mnou teďka pomilovala, říkám, 200 jako každej, že. Pán je na rentgenu žaludku, že, a pak je v ordinaci a doktor mu ukazuje ten snímek a říká, člověče, vy máte v žaludku hodinky, nedělá vám to nějaký potíže? A říká, tak dělá, co si mě spolknu, tak se hrozně špatně natahujou. Kudá, kde do drogerie, že, a když přijde na řadu, tak chce 100 kondomů, že, a ta paní prodavačka se tam hrabe v regálech a nakonec přijde k pultu, říká, bohužel, pane, máme jenom 98. A on je takhle naštvaný, říká, no tak to sem dejte, ale zkazila jste mi víkend, že. Tak dámy se spolu baví o tom, jak trpí nespavosti, že jak nemůžou večer vůbec usnout a jedna druhé se ptá, prosím vás, madama, jak to teda děláte, abyste usnula, máte na to nějakou metodu? A ona říká, já počítám do 4. Říká, jenom do 4 to usnete, no a někdy i do 4:30, že? Voják znásilní nějakou starou bábu v lese, že, a když je po všem, tak ta bába na něj řve, teď hned jdu do města, jdu na policii a tam oznámím, že jste mě 3x znásilnil. A on říká, no dovolte jenom jednou, no ty snad někam spěcháš, vojáčku. Že? Znáte tu anekdotu, jak se potkají ty dva lékaři? Jeden druhému se svěřuje, pane kolego, já se vám musím k něčemu přiznat. Představte si, po 20 letech praxe jsem měl milostný poměr se svou pacientkou. A mu říkal, nic z toho nedělejte, to normálně jsme chlapi, že to se stává. A on říká, no já jsem zvěrolékař. Znáte to, jak ty dvě malé holky se baví, jedna druhý se ptá, myslím, že nevíš, co to je Lewis, já nevím, asi nějaký velký autobus, protože moje starší sekra říkala, že v tom jede celá vesnice. Pán je v psychiatrické léčebně, protože má utkvělou... Má utkvělou představu, že je žížala, že ho zežere kos, že tak ho tam léčej asi rok a pak ho vyléčej, no a než ho propustí, tak ten ředitel toho ústavu mu dává ještě poslední kontrolní otázky, ptá se ho, jste žížala nebo člověk? On říká, člověk. Takže už jste opravdu člověk, jak se jmenujete? Novák. A nejste žížela? Ne, nejsem žížela, tak ještě takhle párkrát jsou zeptáno, pak odcházejí, že ten ředitel ho doprovází až k vrátnici a najednou před tou vrátnicí ten pan Novák zezelená, začne se klepat a začne křičet hrůzou, protože tam před ním na zemi sedí kos, že a ten ředitel na ně řve, Ježíšmarja, teď přece víte, že nejste žížela, že jste pan Novák. No já to vím, ale ten kos to neví, že? Malý civilista, malý Pepíček, že stojí u odkrytého kanálu, že a pláče a přijde k němu policajt, ptá se, co se ti stalo, spadnul mi do kanálu chleba, s máslem, ne s brachou.

teďka jsem zrovna slyšel jako příhodu, to vypadá skoro jako nějaká anekdota, že nějaký pytlák přišel z lesa, měl hozenýho přes rameno jelena zastřelenýho a potká hajnýho, ten jen zařval, co to neseš. A on říkal, to je můj pes, vomdlel, tak ho nesu domů. A on říkal, co ty parohy, a on říkal, to je jeho problém. Takže... Znáte tu skotskou anekdotu, jak ty dva skotové, Kouna, Roubíček, jak aby ušetřili, tak měli všechno na půl, že měli na půl byt, chatu, auto a i Sáru měli na půl a Sára přišla do jiného stavu a byla potom v porodnici a pak volali, že se jim už něco narodilo, aby tam někdo přijel, ale ani Kouna, ani Roubíček tam nechtěli jet, aby nemuseli dávat benzín do auta, tak losovali a padlo to na Roubíčka a on tam byl a když se vrátil, jak se ho ptal, tak co se narodilo? On říkal, dvojčátka a to moje umřelo. Tak vážím přátel, já si myslím, že to, co se stalo těm dvěma pilotům, že jak ztroskotali v Antarktidě někde, jak čekali u toho vraku letadla asi týden, že doufali, že někdo objeví a pořád nic a když už měli takový hlad, že to nemohli vydržet, tak ten jeden šel hledat něco k jídlu, že a když se asi po 12 hodinách vrátil, tak ten, co zůstal u vraku, se optal, tak co našel si něco k jídlu a mu říkal, mám pro tebe dvě zprávy, jedna špatná, ta dobrá, nejdřív tu špatnou. Našel jsem bohužel jenom medvědí trus a ty ta druhá, jeho tam hodně, že? Tak je, žárlivý manžel hrozně žárlil a schválně přijel o den dřív ze služební cesty a pomalu otevřel dveře a samozřejmě, jak předpokládal v předsíni cizí boty, kabát, že... Tak pomalu po špičkách šel do ložnice a tam samozřejmě pod dekou seděli v posteli hrozné věci. Tak vzal sekeru a rozsekali na cimpr campr, že krev stříkala a on byl taky celý od krve, tak šel do koupelny a tam stala manželka jeho a pucovala si zuby a on vykřiknul leknutím a ona mu říkala, pš, přijeli vaši. Jo, tak, vážení přátelé, lidi vůbec se ošklivě chovají ke psům, že... Zvláště průvodčí ve vlacích se ošklivě chovají ke psům. Jsem zrovna slyšel, jak nějaký průvodčí přišel do kupé a kontroloval jízdenky a tam seděla taková stará dáma, sympatická. Vedle ní seděl na lavici její jezevčík, že a ten průvodčí na to paní řval, že ten jezevčík musí okamžitě na zem, že a ta paní se bránila, že tomu jezevčíkovi kopla lístek, takže může sedět a ten průvodčí řekl, dobře, ať sedí, ale nohy musí mít na zemi, že tak studentovi umře. Dědeček, že jo, a má jít na pohřeb a nemá černý šaty, tak jde za kamarádem, aby mu je půjčil a mu je teda půjčí a hrozně dlouho mu je nevrací. On se potom ptá, co je s těma šatama, říká, co by bylo, dědovi byli dobře. No tak je, mohl dopadnout ještě hůř, jako ten, že jo, jak se vyboural v autě a byl na operaci, že když se probudil z narkózy, tak k němu přišel doktor a říkal, mám pro vás dvě zprávy, jedna je dobrá, jedna špatná. Nejdřív tu špatnou, bohužel jsem vám musel amputovat v obě nohy, že a teď tu dobrou, váš soused od vás koupí pantofle, že? Tak je, když jste o tom slyšeli, ty, když si ty brýle nasadíte, tak můj známý mi to říkal, že už se to prodává asi za 40 tisíc, že když si ty brýle nasadíte, tak nevidíte textil, jo, že? Tak on si to prý... kupoval a skutečně jako nasadil a prodavačka byla nahá, sundal, oblečená, nasadil nahá, k tomu nechtěl věřit, tak šel ven a nasadil se skutečně všichni lidi na ulici nahý, sundal, oblečený nahý, tak šel domů, zaplatil 40 tisíc, nadšenej za ruku, to mělo asi 20 let, a šel domů, utíkal a ještě před dveřma si nasadil brejle a vběhnul a tam v posteli jeho manželka s kamarádem jeho nahý sundal a byli pořád nahý a právě šmejt jeden pito. Tak děda, co přišel na to komplexní vyšetření, že na tu polikliniku a dole v kartotece mu řekli, že musí do prvního patra na moč, že do druhého patra na krev, do třetího na odběr stolice, že a do čtvrtého na odběr tento spermatu, že a on jim řekl, že jestli by jim tady dole nemohl nechat povlíkačky, že tam všechno, že tak vážně přátel... Přišel na chirurgii nějaký muž a měl zapíchnutou kudlu v zádech a ten chirurg říkal, že bohužel je stávka a on na něj řval, že o to bolí, že ať mu to vytáhne, že umře, tak mu tu díku vytáhl, píchnu jí do voka, řekl, běž na boční, tam nestávkujou, že jo, tak je. A vy, přátelé, tak je to na velbouda, že to je do hola, potom dvě rány kladivem do hlavy, že no a
nějaký pán, který hrozně špatně viděl, skoro vůbec neviděl, šel na pláž a na pláži bylo samozřejmě plno dětí a lidí a ten pán se svlík do plavek a pak si vyndal z tašky takovou tu gumovou erotickou panu a začali tam nafukovat, že jo, a tak nějaký pán zamýšlel, prosím vás, promiňte, je tady plno dětí, já vím, že nevidíte skoro, ale víte to, že nafukujete erotickou panu tady a ten se pece chyt za hlavu, říká, Ježíši Kriste, tato jsem celou zimu souložil s kajakem, jo, tak to je. Nedávno ve vězení, že? A byl tam teda jenom na rok kvůli nějaké dopravní nehodě a když tam přišel, tak ho dali do nějaké cely, kde bylo asi 6 mužů, že? A on si ptal, jaký to tam je a oni říkali, že je výborný a ptali se, jestli rád hraje tenis a on říkal, no samozřejmě jsem závodní tenista a oni mu říkali, tak to si ti strašně budou líbit pondělky, protože od rána do večera každý pondělí hrajeme jenom tenis, jo? A on si ptal, co úterky, no tak hraješ rád šachy a řekl, no hrozně rád, tak se ti budou hrozně líbit úterky, protože od rána do večera v úterý hrajeme jenom šachy. A on se ptal, co středa, on říkal, no hraješ rád golf, no miluju golf, tak to se ti budou líbit i středy, protože od rána do večera opravdu hrajeme jenom golf. A oni se ho potom ptali, jsi homosexuál, on říkal, ne, tak to se ti strašně nebudou líbit čtvrtky. Potkal jeden druhýho a ptá se, jak se mám, říkal, se ptej, že včera moje manželka vařila brambory v papiňáku a byl to nějaký špatný papiňák, vybouchnuli a to víko se vymrštilo a praštilo do hlavy a na místě mrtvá. Já jsem zoufalý, dvě malé děti mě zůstaly a on říkal, Ježíši Kriste, co teda budeš dělat? Asi rejži, že? Tak je...

přišel, někdo potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasemnici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivanovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, jo, prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou láhvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou láhvičku, dal si tady do kapsy, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. To jsem zrovna slyšel. Se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic neptá, já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost. Vážení přátelé, je zajímavý, na co si prý musíte dávat největší pozor při skupinovém sexu. Aby vás nevynechali, že? Teď jsem zrovna slyšel takovou ošklivou hádanku, jaký je rozdíl mezi chytrou ženou a yetim, že? Kde yeti ho už dvakrát někdo viděl. Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal a říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte, co to jsou bičí žláze, že? Takhle veliký bičí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk, že jo. Jsem na pískovišti slyšel, jak se baví děti mezi sebou, dávali si hádanku, to dítě jedno říkalo, co to je, je to černé a letí to přes rybník, prý dobře nakopnutý kocour, že? Tak to vidíte. Vedou odsouzence k smrti, k šibenici, že? A jdou takovým bahnem a v hrozné vychřici a leje kroupy padají, že? A farář říká tomu odsouzencovi, vy se máte a musím v tom marastu ještě zpátky, že?

0: přátelé.
1: Tak se Pepíček ta maminky, maminko, co je to transvestita? Ono mu říká, zeptej se tety Jakuba, že? Táta říká, mámě takhle večer, mámo, víš to, že se naše mladá dala na šachy? A ona mu říká, no, prosím tě, jak tě to napadlo? No právě telefonovala, že táhne na E55. Proč ženský po 40 nesmí hrát na schovávanou, že prý by nikdo nehledal?

mě taky pobouřila ta anekdota, pro jaký je rozdíl mezi ženskýma mouchama. Že prej mouchy otravujou jenom v létě, jo? Vážení přátelé, vám, jestli vůbec v tom najdete nějakou pointu. Já nevím, jestli jste slyšeli, asi těžko, že tam se nedostanete, ale anekdotu, jak to bylo, jo. Co se prej stane ženský, když spadne z koně? Prej rozbije si hlavu o noční stolek. Já to teda teď vůbec... A intelektuálové jsou tady, rozumíš, jo? Mimochodem, znáte tu hádanku, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? No, pedofil na rozdíl od pedagoga má ty děti upřímně rád, že? Já se přiznám, že jsem nedávno záviděl asi 14-leté dcerce naší sousedky, která byla asi měsíc pod stanem na Slovensku v krásných Vysokých Tatrách, že? A psala na pohlednici domů rodičům: maminko, tatínku, mám se výborně, každý den spím pod stanem a náš 50-letý vedoucí stano se má taky dobře. Proč prý má datel zobák? Prý, aby si nerozmlátil ksicht o strom, že jo? Krásnou hádanku jsem slyšel, co to je, když se to vyhodí do vzduchu, tak je to hnědý, a když to spadne na zem, tak je to bagr, že? Prej kinder vajíčko, že? Ještě jednu takovou hezkou dětskou hádanku jsem slyšel na pískovišti, co to je to bílej čtvereček, v něm je hnědý kolečko a lítá to po lese. Prej toaletní papír, že? Tak je... Ta maminka parkem a pláče, jde s malým dítětem a potká nějakého pána, ten pán jí říká: maminko, proč pláčete? Ale potkal jsem nějakého chlapa, ten mi řekl, že mám ošklivý dítě, a on jí říká: prosím vás, tak na to už nemyslete, půjďte, sedeme si na lavičku a dáme si cigáro, tady v opici dáme ořech. Co je ze sněhurky, když si šáhne na vysoké napětí? Prej popelka, že? Nebo jsem slyšel anekdotu, třeba jak jdou dva malomocní školáci do školy, jeden druhému říká: to jsem zvědavý, co nám dneska se odpadne, že? Nebo jsem slyšel ještě, co to je, to černý a má to čtyři nohy a jednu takovou malou roztomilou ručičku. Prej rottweiler běžící z dětského hřiště. Cizinka, že co šla po Václaváku v takovém tom šátku květovaném a potkala jinou cizinku, která měla takhle v nějakém hadru malý dítě, že jo, na břiše, a bylo to asi v 10 večer a ta druhá se jí ptala: prosím tě, kam jdeš? A ona říká: na ples do Lucerny. A říká: a proč máš to dítě? A říká: to je do Tomboli, že jo, tak. Třeba se mi hrozně nelíbí ten ta hloupá anekdota, jak přijde ženská do pizzerie, chce si koupit pizzu, mi takhle dá tu pizzu a ptá se jí ten prodavač, jestli to chce rozkrojit na 4 díly nebo na 8, a ona říká jenom na 4, že by 8 nesnědla, že? Vážím, nebo se mně hrozně nelíbí ta hloupá hádanka, že proč musí mít žena vyšší inteligenční kvocient než kůň, to je, když jde mejt schody, aby nevypila kýbl, že jo? Tak já nevím, co na tom smíš.

jsem vůně, kterou plaveš. Když proskočím ti srdcem, jsem hra, co neuhraješ. Jsem nic, co zmizí.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

jsou 2 hodiny. Dobrou noc, nebo spíš dobré časné ráno. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal, zprávy Čet rádia začínají. A tady jsou hlavní titulky. Odsouzená žena v Americe bojuje o život po nezdařené popravě, ruský prezident Putin varuje před koncem tzv. Západní hegemonie a sněmovna znovu nevyslovila nedůvěru vládě premiéra Babiše. Muž na Chomutovsku řídil auto s více než 3 promile alkoholu v krvi a poté se pokusil podplatit zasahujícího policistu, aby za něj absolvoval dechovou zkoušku. Policisté 55-letého muže obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky a z podplácení. Hrozí mu až 6 let vězení. Sněmovna podruhé neodhlasovala nedůvěru vládě premiéra Andreje Babiše. Pro svržení kabinetu hlasovalo 83 poslanců, což na potřebnou většinu nestačilo. Proti byli všichni